0: Většinou jdeme ošplouknout bazénu.
1: Třeba chodím ven s kamarádama. Byla jsem na táboře a ten mě bavil.
2: Chodím na tábory, mám soustředění florbalový a dělám sporty.
3: Já rád hraju fotbal.
4: My pojedeme do Chorvatska.
5: Dětem z prázdnin zbývají ještě 2/3. Zbývá tak dost času na další výlety a zážitky. Francouzští poslanci odříznou děti od sociálních sítí. Schválili zákaz, který má udržet mimo platformy děti mladší 15 let. Podle agentury AFP hlasovalo pro tuto reformu 279 zákonodárců. Proti bylo 81 poslanců. Jde o první takový zákaz v Evropě. Zákon má chránit zdraví dětí a dospívajících. Začít platit by měl v září. Schválený zákon bude po internetových platformách vyžadovat zavedení systému ověřování věku. Zahrnuje také zákaz mobilních telefonů na středních školách. Vlastní pravidla pro věkové omezení na sociálních sítích už připravuje zhruba 10 evropských zemí, včetně Španělska nebo Dánska. V Česku se pro zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let letos vyslovili prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš. Česká vláda v pondělí podpořila návrh na zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách. Mnoho členských států Evropské unie ale požaduje, aby se v rámci Evropy postupovalo společně. Na tenisovém turnaji v Praze se Češkám daří. Do druhého kola akce WTA včera postoupili Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Tereza Valentová a Barbora Krejčíková, která vyhrála v posledním utkání dne české derby proti Lindě Fruvirtové. Kromě té končí na domácím turnaji také Laura Samson a Jana Kovačková. Dnes má postupně přibývat mraků, odpoledne a večer může zejména v severní polovině území sprchnout. Naměříme do 24 stupňů, na jižní Moravě může být až 26. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
6: Rádio Impuls. Radost ze života.

ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctí.

právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten vůz.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Naši obezřetnost teď zkoušejí ve velkém podvodní kurýři. V posledních dnech výrazně stoupl počet případů falešných SMSek od kurýrních dopravců. Pod záminkou pozastavení dodávky zásilky lákají od uživatelů osobní nebo platební údaje. Například společnost PPL zaznamenala jen za pondělí desítky dotazů od zákazníků. Podvodníci v SMSkách tvrdí, že doručení zásilky je pozastavené kvůli chybějícím nebo nesprávným údajům v adrese. Příjemce se následně snaží přimět ke kliknutí na podvodný odkaz a doplnění osobních nebo platebních údajů. Lidé by měli vždy kontrolovat odesílatele, neklikat na podezřelé odkazy a informace o zásilce by si měli ověřovat pouze v oficiálních komunikačních kanálech. Největší škody si letos připisují požáry. V součtu se postarali o největší objem škod, vyplývá to z vyjádření největších pojišťoven pro agenturu ČTK. Živelní pohromy způsobily v první polovině letošního roku klientům pojišťoven desítky tisíc škod, a to v řádu několika miliard korun. Proti stejnému období loni je ale počet případů o desítky procent nižší. Škody páchaly hlavně srážky a krupobytí. Naopak proti loňsku ubylo událostí následkem povodní nebo tajícího ledu.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Česko čeká rychlé stárnutí populace. Lidí, kteří budou potřebovat dlouhodobou péči, bude víc a víc. Nová studie dlouhodobé sociální péče, zpracovaná pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb, proto upozorňuje na nedostatek financí, lůžek i pracovníků. O tom, jaké změny budou muset nastat, mluví prezident asociace Jiří Horecký.
2: Počítá se s tím, že bude potřeba vybudovat během 10 let 33 tisíc nových lůžek, o 2/3 navýšit kapacity pečovatelské služby, bude potřeba 21 tisíc. Nových pracovníků, protože máme teď 90 asi 3 tisíc lidí seniorů, o které se někdo stará, a ten počet za 10 let bude 143 tisíc.
1: Počet seniorů nad 65 let přesáhne v roce 2050 3 miliony. Společnost se proto na tuto změnu musí připravit. Podle autorů studie existuje víc řešení, přípravy ale musí začít už teď. Na krušnohorské fláje se vrátil jejich patron. Jde o sochu svatého Jana Křtitele. Nestojí ovšem v obci, tu pohltila voda. Turista ji najde na břehu flájské přehrady.
3: Fláje jsou nejen zdrojem pitné vody, ale dnes i významným krajinotvorným prvkem. Kvůli přehradě zanikla původní obec, kterou při nízkém stavu připomínají základy domů, rozpadající se můstky nebo zbytky kostela. Místní z Mostecká Teplicka se proto rozhodli v sousedství hráze připomenout zdejšího patrona, svatého Jana Křtitele. Socha přitom symbolicky propojuje tuto takřka neobydlenou oblast s podhůřím. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Ukrajinská armáda mění vedení. Jejím novým hlavním velitelem bude Michailo Drapaty. Dosud působil jako velitel společných sil ukrajinské armády. Na platformě Telegram to večer oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dosavadnímu veliteli Oleksandrovi Syrskému vyjádřil vděčnost. Podle ukrajinských médií Zelenský Syrského odvolal. Na Ukrajině v posledním týdnu vycházeli do ulic tisíce lidí. Protestovali proti odvolání Michaila Fedorova z pozice ministra obrany a zároveň žádali odchod Syrského. Zelenský uvedl, že Fedorovi včera nabídl významnou vládní funkci, která se má podílet na rozvoji technologické dimenze ukrajinského státu. Konkrétnější nebyl. Fotbalový obránce Jan Bořil u disciplinární komise narazil. Žádali o prominutí poslední části 7-zápasového trestu. Bývalému kapitánovi pražské Slávie ale trestní orgán Ligové fotbalové asociace nevyhověl. 35-letý Bořil tak soutěžní debut v dresu Liberce zažije s konečnou platností nejdříve ve druhém kole. Bořil dostal trest v dubnu za vyloučení v utkání 30. kola první ligy v Hradci Králové. Disciplinární komise tehdy přihlédla k tomu, že kapitán obhájce titulu vyhrožoval rozhodčímu a uložila mu vyšší trest. Dnes bude na obloze postupně přibývat mraků, hlavně v severní polovině území se lokálně objeví přehánky. Nejvyšší teploty čekáme kolem 22 stupňů. Na jižní Moravě má být tepleji, naměříme i 26. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů Antarktického polostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem, na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Policie včera zasahovala v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Zatím nikoho neobvinila. Agentuře ČTK to řekl mluvčí pražského městského státního zastupitelství. Kriminalisté podle mluvčího pražské policie zadrželi 2 lidi. Zajímali se o odbor pozemních komunikací, mimo jiné o jeho šéfa Aleše Krejču. Uvedl to server Novinky.cz. Policisté podle Seznam zpráv prověřují, jestli se uplácelo v souvislosti s projektovými dokumentacemi. Pražský primátor Bohuslav Svoboda uvedl, že příslušný odbor spadá pod Piráty. Ti upozornili, že odbor není v gesci žádného politika. Svoboda chce situaci vysvětlit na koaličním jednání. Pražské letiště funguje naplno i přes stávkovou pohotovost. Tu včera vyhlásilo 5 odborových organizací, které na letišti působí. Reagují tak mimo jiné na výběr nového šéfa letiště Praha Radomíra Lašáka, který uspěl ve výběrovém řízení. Lašák stál před lety v čele českých aerolinií a podle odborářů je spjatý se zánikem tradičního leteckého dopravce. Ministerstvo financí ale tvrdí, že obavy odborů nejsou na místě. Kvůli uklidnění situace rozhodlo, že se Lašák stane generálním ředitelem letiště Praha o měsíc dřív, než měl, tedy od počátku srpna. Odbory rozhodnou o dalším postupu na základě kroků, které vedení letiště udělá právě po 1. srpnu. Plzeň chystá 5 velkých parkovacích domů. Vydá za ně stovky milionů korun. Stát budou hlavně na sídlištích.
5: Poté, co město před 2 týdny otevřelo 3podlažní objekt Atom na největším sídlišti Lochotín pro 173 aut za 115 milionů korun, dokončuje 8patrovou stavbu na Světovaru. Zprovozní se v září. Ke konci se blíží také příprava parkovacích domů na sídlištích Vinice a Bory. Další velký dům vyroste nad Zoo, Dinoparkem a amfiteátrem. A druhý, zatím největší, až pro 1000 aut u centrálního autobusového nádraží poblíž centra. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
4: Letní prázdniny jsou v plném proudu. Děti mají za sebou první tábory, tráví čas u vody a jezdí na dovolené. V Praze jsme se některých zeptali, jak si zatím prázdniny užívají a co je ještě čeká.
6: S tátou jsme byli na kempu, ještě máme doma bazén, tak se většinou jdeme vošplouknout bazénu.
7: Třeba chodím ven s kamarádama. Byla jsem na táboře a ten mě bavil.
8: Chodím na tábory, mám soustředění florbalový a dělám sporty.
9: Já rád hraju fotbal.
10: My pojedeme do Chorvatska.
4: Dětem z prázdnin zbývají ještě 2/3. Zbývá tak dost času na další výlety a zážitky. Francouzští poslanci odříznou děti od sociálních sítí. Schválili zákaz, který má udržet mimo platformy děti mladší 15 let. Podle agentury AFP hlasovalo pro tuto reformu 279 zákonodárců. Proti bylo 81 poslanců. Jde o první takový zákaz v Evropě. Zákon má chránit zdraví dětí a dospívajících. Začít platit by měl v září. Schválený zákon bude po internetových platformách vyžadovat zavedení systému ověřování věku. Zahrnuje také zákaz mobilních telefonů na středních školách. Vlastní pravidla pro věkové omezení na sociálních sítích už připravuje zhruba 10 evropských zemí, včetně Španělska nebo Dánska. V Česku se pro zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let letos vyslovili prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš. Česká vláda v pondělí podpořila návrh na zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách. Mnoho členských států Evropské unie ale požaduje, aby se v rámci Evropy postupovalo společně. Na tenisovém turnaji v Praze se Češkám daří. Do druhého kola akce WTA včera postoupili Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Tereza Valentová a Barbora Krejčíková, která vyhrála v posledním utkání dne české derby proti Lindě Fruvirtové. Kromě té končí na domácím turnaji také Laura Samson a Jana Kovačková. Dnes má postupně přibývat mraků, odpoledne a večer může zejména v severní polovině území sprchnout. Naměříme do 24 stupňů, na jižní Moravě může být až 26. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Radost ze života.

jemnej dům, hoří vám dostatek sousedům, to je smůla, drahá, podívej.

0: peníze za to, že zvednete telefon.
1: Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Naši obezřetnost teď zkoušejí ve velkém podvodní kurýři. V posledních dnech výrazně stoupl počet případů falešných SMSek od kurýrních dopravců. Pod záminkou pozastavení dodávky zásilky lákají od uživatelů osobní nebo platební údaje. Například společnost PPL zaznamenala jen za pondělí desítky dotazů od zákazníků. Podvodníci v SMSkách tvrdí, že doručení zásilky je pozastavené kvůli chybějícím nebo nesprávným údajům v adrese. Příjemce se následně snaží přimět ke kliknutí na podvodný odkaz a doplnění osobních nebo platebních údajů. Lidé by měli vždy kontrolovat odesílatele, neklikat na podezřelé odkazy a informace o zásilce by si měli ověřovat pouze v oficiálních komunikačních kanálech. Největší škody si letos připisují požáry. V součtu se postarali o největší objem škod, vyplývá to z vyjádření největších pojišťoven pro agenturu ČTK. Živelní pohromy způsobily v první polovině letošního roku klientům pojišťoven desítky tisíc škod, a to v řádu několika miliard korun. Proti stejnému období loni je ale počet případů o desítky procent nižší. Škody páchaly hlavně srážky a krupobytí. Naopak proti loňsku ubylo událostí následkem povodní nebo tajícího ledu.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
3: Česko čeká rychlé stárnutí populace. Lidí, kteří budou potřebovat dlouhodobou péči, bude víc a víc. Nová studie dlouhodobé sociální péče, zpracovaná pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb, proto upozorňuje na nedostatek financí, lůžek i pracovníků. O tom, jaké změny budou muset nastat, mluví prezident asociace Jiří Horecký.
4: Počítá se s tím, že bude potřeba vybudovat během 10 let 33 tisíc nových lůžek, o 2/3 navýšit kapacity pečovatelské služby, bude potřeba 21 tisíc nových pracovníků, protože máme teď 93 tisíc lidí seniorů, o které se někdo stará, a ten počet za 10 let bude 143 tisíc.
3: Počet seniorů nad 65 let přesáhne v roce 2050 3 miliony. Společnost se proto na tuto změnu musí připravit. Podle autorů studie existuje víc řešení, přípravy ale musí začít už teď. Na krušnohorské fláje se vrátil jejich patron. Jde o sochu svatého Jana Křtitele. Nestojí ovšem v obci, tu pohltila voda. Turista ji najde na břehu flájské přehrady.
5: Fláje jsou nejen zdrojem pitné vody, ale dnes i významným krajinotvorným prvkem. Kvůli přehradě zanikla původní obec, kterou při nízkém stavu připomínají základy domů, rozpadající se můstky nebo zbytky kostela. Místní z Mostecká Teplicka se proto rozhodli v sousedství hráze připomenout zdejšího patrona, svatého Jana Křtitele. Socha přitom symbolicky propojuje tuto takřka neobydlenou oblast s podhůřím. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Ukrajinská armáda mění vedení. Jejím novým hlavním velitelem bude Michailo Drapaty. Dosud působil jako velitel společných sil ukrajinské armády. Na platformě Telegram to večer oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dosavadnímu veliteli Oleksandrovi Syrskému vyjádřil vděčnost. Podle ukrajinských médií Zelenský Syrského odvolal. Na Ukrajině v posledním týdnu vycházeli do ulic tisíce lidí. Protestovali proti odvolání Michaila Fedorova z pozice ministra obrany a zároveň žádali odchod Syrského. Zelenský uvedl, že Fedorovi včera nabídl významnou vládní funkci, která se má podílet na rozvoji technologické dimenze ukrajinského státu. Konkrétnější nebyl. Fotbalový obránce Jan Bořil u disciplinární komise narazil. Žádal ji o prominutí poslední části 7zápasového trestu. Bývalému kapitánovi pražské Slávie ale trestní orgán Ligové fotbalové asociace nevyhověl. 35-letý Bořil tak soutěžní debut v dresu Liberce zažije s konečnou platností nejdříve ve druhém kole. Bořil dostal trest v dubnu za vyloučení v utkání 30. kola první ligy v Hradci Králové. Disciplinární komise tehdy přihlédla k tomu, že kapitán obhájce titulu vyhrožoval rozhodčímu a uložila mu vyšší trest. Dnes bude na obloze postupně přibývat mraků, hlavně v severní polovině území se lokálně objeví přehánky. Nejvyšší teploty čekáme kolem 22 stupňů. Na jižní Moravě má být tepleji, naměříme i 26. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
6: A hezký poslech vám přijí také Impulzovi, Klára Šidová, Ludvík Pospíšil.
7: Dobré ráno.
6: No a právě dnes se budeme zaměřovat na vaše fotky z dovolené a hlavně, jestli mají co dělat na sociálních sítích.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: přebere si to sama. Přeber si to sama.
1: Žijeme muzikou i v létě na

0: Pátá hodina, 12. minuta, celé léto, celá republika, křížem krážem, stačí poslouchat. Naše speciální letní vysílání se přesouvá na Liberecko.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
2: Náš reportér Tomáš Kabát zjišťoval příběh jednoho minerálního pramene. Zmapuje i přípravy na festival Benátská s Impulzem. Ten totiž začíná už zítra. Ahoj Tome.
3: Ahoj. Krásný den přeju. Mým dnešním poledním cílem bude sudovkárna Kytl. Jde o rodinnou firmu Jana Vokůrky, která nejprve začala vyrábět syrupy, potom ale dosáhla záchrany a oživení vratislavické kyselky. Já se podívám přímo na místo, kde se stáčí, tedy do Vratislavic nad Nisou. Odpoledne se pak přesunu do libereckého areálu Vesec, kde budu pozorovat poslední přípravy na Benátskou s Impulzem, podobu areálu, stavbu pódia a tak dále. No a z Benátské se pak budu hlásit po celý zbytek týdne. Hezký den přeje Tomáš Kabát.
1: Jde dobře u nás.

0: Žijeme českou muzikou, tady jsou prázdninový impulzovy, přejeme vám krásné ráno. Fotky dětí, výlety, rodinné momenty, to všechno sdílíme rádi třeba i někde na internetu. Chceme se podělit o to, co je hezké a prostě o to, co máme rádi. Jenomže dřív jsme fotoalbum ukazovali jenom těm nejbližším. Dnes ta fotka může skončit úplně kdekoliv. No a to nás inspirovalo, protože tenhle moment stojí za zamyšlení.
1: A tak se vás ptáme, sdílíte fotky svých dětí na sociálních sítích, nebo to zásadně nedělá? A kde je vaše hranice mezi sdílením radostí a soukromím?
0: Budeme rádi, se ozvete do naší mobilní aplikace nebo na 605 222 007, kde je ta čára, za kterou byste na internetu nešli.
2: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
3: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na příjezdu do Otrokovic cestou z Hulína zasahují záchranáři u nehody motorkáře. Kolem nehody se jezdí plynule. Na Prostějovsku před Tovačovem směrem z Hrubči narazilo osobně auto do stromu, projedete kolem Kivadlově. A pozor si dávejte i na D4 ve směru z Prahy do Strakonic. Na 79. kilometru za Miroticemi bouralo osobní auto, srazilo se s nákladním. Dopravní situaci pro vás dál sledujeme, taky se ozvěte. Mobilní aplikace nebo 605 222 007, to jsou ty linky, ty cesty do našeho vysílání.
1: A jak jste zaslechli, to číslo 605 222 007, to je náš WhatsApp a tam napište teď, jestli někam jedete a chcete zahrát písničku na cestu. No a pište úplně jednoduše. Napište jedu a písnička bude vaše.
0: Jedu, jenom tahle čtyři písmenka stačí.

0: Středeční ráno 22. července, blíží se nám půl šesté, teď máme 5 hodin a 21 minut a vysílá s námi Jiří, který je, předpokládám, za volantem. Jirko, dobré ráno.
1: Dobré ráno i vám, ano, jsem za volantem.
0: A já, Klárce, pustím mikrofon, pak to je snazší.
2: Krásné ráno.
0: Jirko, jak se vám jede takhle po ránu?
1: To jste se ještě prázdně zažil úplně v pohodě.
0: Jedete po Praze, slyšel jsem to dobře?
1: Ne, jedu do Valašského mezi Zříčí.
0: Aha, aha, takže jste na Moravě, předpokládám.
1: Ano, ano.
0: No a silnice jsou prázdné.
1: Ano, úplně krásně prázdné. Jenom pár policajtů jsem potkal v Novém Jičíně.
2: A proč jedete takhle brzo?
1: Protože jedu do práce otevřít nějakou restauraci.
0: A to otevřít
2: restauraci?
0: Den.
2: Jakou restauraci? Nebo to je váš jako běžný mod, že takhle po ránu jezdíte otvírat restaurace?
1: Jelikož v té restauraci pracuju, takže ano, je to můj běžný mod.
0: Aha, aha. No a dnes to bude dlouhý den, nebo se vrátíte domů už jako třeba relativně brzy?
1: Jelikož cesta mi trvá přes hodinu, takže se vrátím někdy až po 5. odpoledne.
0: A to máte takhle každý den?
1: Záleží, jak si naplánuju směny.
0: No, každopádně to máte docela náročný program. Máme tu léto, dobu dovolených. Co vaše prázdniny? Už nějaké proběhly, nebo se teprve těšíte?
1: Jelikož jsme se s ženou tak 14 dní zpátky stěhovali, takže všechno se odvíjí v rámci toho stěhování a tady to, takže ještě čekáme na něco, nějaký last minute.
0: No, každopádně, ale to je asi moc hezké období, být v novém bytě. Užíváte si to?
1: Ano, ano, je to dům, je to něco, co jsme chtěli, stavili jsme to už přes 2 roky, takže je to něco, co jsme dlouho snili.
0: Přejeme, aby se vám tam líbilo, dařilo, aby se tam byli co nejdéle. Děkuju, že vysíláte s námi, máme pro vás Pavla Vítka.
1: Super.
2: Šťastnou cestu a naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
3: Písnička na cestu.

0: zpočátku bude polojasno až jasno, během dne oblačno a přehánky a nejvyšší teploty 19 až 24 a na jižní Moravě o kousek líp až 26. Každopádně teď nám píše Dan ze Slavkova, že je tam 10, ve Znojmě je 14, víme od Honzy, a v Domažlicích 9 to napsala Wendy. Děkujem za to, pište nám dál. Náš WhatsApp má číslo 605
1: 222 007. Baví se muž a žena. Muž. Byl jsem ti nevěrný. Žena. Já taky. Muž. 1. apríl. Žena. 9. září.
2: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
3: Minutu po půl šesté začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Policie zadržela dva lidi při razii v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Praha postaví repliku zřícené plastiky u Barandovského mostu za 13 milionů korun. Ukrajinský prezident Zelenský odvolal vrchního velitele ozbrojených sil Serského a nahradil ho Drapatej. Počet mrtvých při víkendovém ztroskotání trajektu u Guajány se zvýšil na 53 a tenistky Krejčíková, Bejlek, Bartuňková a Valentová postoupily na turnaj v Praze do druhého kola.
4: Je něco, co byste na internetu nikdy neukázali? Potom pátráme v našem ranním tématu. Pokud něco takového je, tak je to jenom dobře. Každopádně probereme to krátce po půl šesté.
0: Krásné ráno.
1: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: Za pět minut bude 6:45, tady jsou Impulzovi, máme tady prázdniny, dovolené, všichni máme sebou foťáky, no dneska spíš mobilní telefony, fotíme rádi, fotíme to hodně, no a potom se taky rádi pochlubíme tím, co jsme vyfotili, jenomže to může být nebezpečné. Kde je vaše hranice mezi sdílením radosti a soukromím? Na to se ptáme naší glosátorky Zuzany Bubílkové. Bubu, dobré ráno.
1: Dobré ráno, zdravím Impulzovi, na sítích nezdílím nic. Jsou mezi námi lidé, kteří každou fotku využijí gurážce. Jednou jsem dala na Instagram fotku mě, syna, snachy a jejich pět potomků, když jsem k ním přiletěla do Los Angeles. Okamžitě se objevily komentáře. No ti museli být nadšení, když jim tam tahle čůza s krákoravým hlasem přijela. Další, no to je pro snachu očistec na zemi mít takovou tchyni. Snacha vypadá sympaticky. Jednou jsem se zase vyfotila s mými rodiči a pochlubila se, že můj otec měl v té době 94 a matka 91 a hned jsem si přečetla, vypadají líp než ona. Jak mohli tak sympatičtí lidé porodit tak odpornou bubu. Pak jsem fotila módu pro jeden butik a měla jsem ve smlouvě, že zveřejním fotky na svých sítích. První komentář zněl, chudák majitel, díky tomu neprodá nic. Takže na sítích zveřejní pouze svoje glosy. Na to, že mě za ně jedni chválí a druzí posílají na Slovensko nebo do hrobu, jsem si zvykla a dokonce mě to povzbuzuje.
2: A mají vaše vnoučata profily na sítích?
1: Mají, ale syn se snachou to mají pod kontrolou a vychovávají je na konkrétních příkladech. Pronajímají chalupu v horách u San Franciska a kvůli kontrole tam mají kamery. Nedávno například zjistili, že tam nájemci pořádají večírek spojený s drogami. Lepší lekci, než pohled na zdrogovaná individua děti dostat nemohly a prostřední vnučka se přiznala, že už nabídku na podobný mejdan dostala. Vaše Zuzana Bubílková.
0: Je něco, co byste na internetu nikdy neukázali a sdílíte fotky svých dětí na sociálních sítích? Budeme rádi, když se ozvete 605 222 007 anebo nám to namluvte do naší mobilní aplikace.
3: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou

0: Máme přesně 6:15.
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jsou to nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začneme na Vysočině. Na trase z Humpolce do Pelhřimova vázne provoz mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem v obou směrech. Práce silničářů brzdí provoz na silnici číslo 50 mezi Uherským Hradištěm a Brnem u Zlechova. Profíci z Global Assistance hlásí nehodu motorkáře na příjezdu do Otrokovic směrem z Hulína a na Prostějovsku před Tovačovem směrem z Hrubčic zasahují záchranáři u nehody osobního auta, které narazilo do stromu. No a jak se jde vám, taky se ozvěte na naši dopravní linku 605 222 007 anebo do naší mobilní aplikace.
2: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.
3: Za chvilku pan profesor a já přemýšlím, jak se řekne ještě jako vlastivěda, zeměpis. Ano. A říkalo se taky místověda?
0: No, já to neslyšel. A co třeba místo spit?
3: Mohl by být.
0: Ještě něco vymyslíme.
3: Místo spit? Mohl by být, to se rýmuje.

0: Musíme se porozhodnout, jestli někde v rádiu máme Globus, i když v tomhle případě nám asi bude stačit mapa republiky.
1: Prázdninová škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno ze severních Čech. Dnes zavítáme do moc pěkné rekreační části tohoto kraje, i když je pravda, že v minulosti to tu velká krása nebyla. V okolí Mostu dnes najdete celou řadu krásných jezer na koupání, třeba jezero Most, Matilda, Milada nebo Barbora. A mě dnes bude zajímat, jak podle vás tahle jezera vznikla. Jsou prázdniny, tak je i naše prázdninová škola lehká, co říkáte? Zatopení vytěžených hnědouhelných lomů bylo tím důvodem, proč se dnes v okolí Mostu i Teplic můžeme v létě skvěle vykoupat nebo si třeba zasurfovat na čisté vodní hladině. I takhle pěkně může vypadat povedená rekultivace krajiny po těžbě. Dický Most, váš pan profesor.
1: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
0: Tentokrát to bylo opravdu prázdninové.
3: Ano, trefili jsme to oba s Ludvou. Na první dobrou. Jsme šikulky, vy?
0: No, a jako se v ročech bych se musel asi jinak stydět, že jo? Hezké ráno.

0: Za minutu 6. hodina, tady jsou Impulzovy.
1: A já vám prozradím, jak dneska bude. Zpočátku polojasno až jasno, během dne pak oblačno a přehánky a teploty mezi 19 až 24 stupni a na jižní Moravě až 26.
0: Stonova na Karvinsku se bojí, že se propadne. Podrobnosti řekneme ve zprávách za půl minuty.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Policie prověřuje praktiky na pražském magistrátu. Starosta Stachovska dostal za týrání psů pokutu. Morava je na suchu. K poslechu zpráv 6 vás zve Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Dva lidi zadržela policie při razii na pražském magistrátu, zatím ale podle mluvčího úřadu cymbaly nikoho neobvinila. Podle serveru Novinky.cz se kriminalisté zajímali o odbor pozemních komunikací, mimo jiné o jeho šéfa Aleše Krejču. Prověřují, zda se uplácelo v souvislosti s projektovými dokumentacemi při podání žádostí. Primátor Bohuslav Svoboda chce situaci vysvětlit na koaličním jednání. Příslušný odbor podle něj spadá pod Piráty. Ti upozornili na to, že odbor není v gesci žádného politika. Úřady si došlápli na starostu Stachovska. Za týrání psů dostal Jiří Ševčík z Ošelína pokutu 20 000 korun. Rozhodnutí je pravomocné. Psi byli podle veterinářů zanedbaní, špinaví, v kocích plných výkalů. Někteří měli v očích hnisavý výtok. Podle úředníků měl Ševčík jako myslivec a chovatel vědět, jaký způsob chovu je společensky adekvátní a přijatelný. Starosta uloženou pokutu nekomentoval. Stonava na Karvinsku se potýká s následky hlubinné těžby. Terén v místech bývalého dolu ČSM stále klesá. Generální ředitel OKD Martin Janej počítá, že se tak bude dít dalších 5 let. Společnost proto podle něho musí zajišťovat bezproblémové fungování páteřní sítě, které může klesání terénu ohrozit.
5: To znamená, je tady Košicko-Boumínská dráha, jsou tady silnice, jsou tady páteřní plynovody, vodovody s pitnou vodou a to všechno my zajišťujeme, aby fungovaly dál i přesto, že dochází neustále jako k poklesu terénu.
4: Společnost OKD na začátku letošního února ukončila těžbu černého uhlí v dole ČSM jako v posledním Česku. Teď běží jeho postupná likvidace. V budoucnu se tam počítá s těžbou metanu.
2: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
4: Východní Moravu nadále sužuje nebývalé sucho. Projevuje se to například na průtocích menších řek ve Zlínském kraji. Téměř na suchu jsou vodní toky na Valašsku i na Slovácku.
6: Dřevnice, Zlín, Kyjovka, Koryčany, Juhyně, Rajnochovice. Maximální průtoky 15, ale také jen 7 cm. Ještě méně vody je ve Veličce nebo v Luhačovickém potoku. Deště byly právě v těchto oblastech jen velmi mírné a sucho je dlouhodobé. Trápí to vodohospodáře i rybáře, kteří počítají ztráty na rybí populaci. Obecně je sucho zkázou i pro pěstitele ovoce, případně milovníky houbaření. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
4: Americká armáda pokračuje v útoku na Irán. Nad Teheránem zasahovala protivzdušná obrana. Podle prohlášení americké armády údery zasáhly vojenskou infrastrukturu a zařízení, hangáry či sklady dronů. Tvrdí, že cílem úderů je snížit íránskou schopnost napadat obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Vlna úderů proběhla 11. noc po sobě.
2: Sport.
4: Českým tenistkám se na turnaji v Praze daří. Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Bartuňková a Tereza Valentová postoupili do druhého kola. To rozehraje na pražské Štvanici celkem 7 českých hráček. Dnes budou o postup do čtvrtfinále bojovat 3 z nich. Obhájkyně titulu Marie Bousková se utká s americkou soupeřkou Liovou. Tereza Valentová bude mít za soupeřku jointovou z Austrálie a Dominika Šalková si zahraje s Dodinovou z Francie.
0: Dal někdy někdo vaši fotku na Facebook a vy jste o tom nevěděli? A o tom si povídáme dnes v našem ranním tématu. Za chvíli se o toho pustíme. Tady jsou Impulzovi Klára Šidová a Ludvík Pospíšil.
1: Krásné ráno.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: Konečně je to tady, těšíme se na to vždy půl roku. Jsou tady prázdniny, léto, teď máme 6 hodin a 7 minut. No a během prázdnin vyrážíme třeba na dovolenou, taky na výlety. To je příležitost se vyfotit někde. Konec konců, když se podíváte na některé facebookové profily, tak ti lidé jsou vlastně pořád jenom na dovolené, protože to tady máme Thajsko, potom Hluboká, potom se podíváme na nějaké další místo, třeba v Německu. No, jenomže pozor, takové fotky z dovolené a z výletů sice na sítích vypadají hezky, ale zároveň taky celému světu říkáte, kde přesně jste. Takže to říkáte třeba i případnému zloději. Říkáte, že nejste doma, že dům je prázdný, že byt je prázdný a 3 týdny vy jste někde pryč. Takže pozor, tohle je hodně nebezpečné. My se vás ptáme na to, jestli sdílete fotky svých dětí na sociálních sítích, nebo to zásadně neděláte, a případně jestli vaše děti mají také vlastní profil a jak vy to máte s tím sdílením svého soukromí, kde je ta hranice mezi radostí a soukromím.
1: To jsou rozdílné věci a já teda musím říct, že já syna Vilíka a sami víte, že vlastně jako často ani nezmiňuji jeho jméno v našem vysílání, nezdílím vůbec. Já ho mám na Facebooku, kde mám přátelé, opravdu jako lidi, které velmi dobře znám. Na Instagramu mám všechny a na Instagram si myslím, pokud ten Instagram je veřejný, tak to dítě prostě nepatří. I když jsem si všimla jedné věci, která mě docela překvapuje, nevím, milí posluchači, jak to máte vy, napište nám na náš WhatsApp 605 222 007, jestli to vnímáte stejně jako já, že Instagram je poslední dobou mnohem přátelštější než Facebook, protože třeba vidím příspěvky známých osobností a postuji je jak na Facebook, tak na Instagram a pak se podívám do těch komentářů, tak na Facebooku jsou to samé zlostné a nepříjemné komentáře, kdežto na Instagramu jsou ty komentáře velmi vstřícné. Tak mi přijde, že tyhle ty dvě sociální sítě se oddělily a fungují trošku jinak. Máte stejný pocit? A jak jste na tom se sdílením těch dětí? Dejte nám vědět na náš WhatsApp.
0: 605 222 007 ozval se Pepík.
2: Ahoj Impulzovi, sociální sítě jsou zlo, to je jedna z věcí, tak jsem je zrušil, nemám ani Instagram, ani prostě Facebook a hotovo, mám akorát WhatsApp, kde jsem s lidma, který znám a mám na ně číslo. No a to se týče sdílení těch dětí, podívejte, já si myslím, že sdílet tyhle ty věci by se měly s nejbližšíma a vůbec se vykašlat na nějaký sociální sítě. Prostě mít zdravý rozum.
0: Ono i v tomhle případě pozor, protože i WhatsApp je sociální sítě a určitě můžete nalistovat třeba účet někoho známého a sledovat ho právě na WhatsAppu. Jak to máte s tím? Dáváte na sociální sítě fotky svých dětí 605 222 007 anebo nám to namluvte do naší mobilní aplikace.
3: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
4: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.

0: Středa 22. července, teď máme za minutu 6:45. A kolik jsme dnes udělali ve hře Halo tady Impulzovi? No zatím nula, protože jsme ještě nevolali. Volat budeme během rána, čas máme až do 9 hodin, takže až vám doma zazvoní telefon, tak to musíte stihnout. Na 6 zazvonění déle čekat nebudeme a potom chceme slyšet Halo tady Impulzovi.
1: No a nejdřív se musí stát jako jedna zásadní věc. Vy se musíte zaregistrovat, on ten telefonát jako nepřijde z nebe.
0: Ne.
1: Jo, to důležitý věci se nedějou jen tak. Vy proto musíte něco udělat a to je to, co jsem říkala. Je to ta registrace. Mrkněte se na náš web impuls.cz. Buď tam se můžete registrovat a nebo dostanete velmi jednoduchý návod na další způsoby, jak se přihlásit do téhleté báječné skvělé soutěže.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Bezmála dvoukilometrová kolona je na příjezdu do Prahy po D7 před sjezdem na letiště. V Praze to jede pomalu v Novopatské od Satalic až ke sjezdu do Kbelské ulice. Na trase z Humpolce do Pelhřimova se zdržíte mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem v obou směrech. V obou směrech si postojíte i na silnici číslo 50 mezi Uherským Hradištěm a Brnem u Zlechova. A nehoda dvou osobních aut překáží v Opavě v ulici Boženy Němcové. A budeme rádi, se nám taky ozvete a řeknete, jak se vám jede na naší lince 605 222 007 a nebo v naší mobilní aplikaci.
2: Tento týden jsme s Impulzem v severních Čechách a je tam i náš zuřivec a sdílí svoji polohu. A jak moc bude opatrný na sdílení své polohy, to si řekneme za chvíli.

0: Středeční impulzový 6 hodin 22 minut.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: S Impulzem se celý týden pohybujeme v severních Čechách. No a dnes taky míříme na bezpečnost na internetu. A tímhletím směrem se vydává náš zuřivec. Jak na sever, tak tu kybernetickou bezpečností. Ano. A rozhodl se, že prověří naše znalosti. Na náš Instagram a Facebook sdílí fotky míst, kde je. A zbytek k tomu asi řekne sám. Alešku, dobré ráno, kde jsi?
3: Ano, krásné, dobré ráno, já vás zdravím, Klárko, Ludvíku. Takhle, trochu se bojím, že pro Ludvíka to bude velká brnkačka, jo, protože ty seš
4: měla
3: tady
4: bíbí
3: z okolí, to je vlastně už první nápověda. Tak já jenom řeknu, že jsem ve městě, které dává jméno svému kraji, jo. A tady nad řekou je výrazná památka, nejenom, že to je místo, které jsem teda dala tu fotku, je to poměrně dobře vidět z velké části města od spoda, od řeky. A naopak z toho místa je alespoň, co se traduje, nejhezčí výhled na celé krajské město a jeho okolí. Ta stavba je výletní zámeček, je zrekonstruovaný, je tady restaurace, která je pověstná skvělou českou kuchyní. A protože je odtud hezký výhled, tak už jsem říkal teda, celé to místo je zároveň vlastně vyhlídka, tak součástí toho zámečku je vyhlídková věž, umístěná ve výšce 227 metrů nad mořem. A kdybyste toho měli málo, tak v areálu se nachází přírodní a zrcadlové bludiště s takovými těmi pokřivenými zrcadly, abyste se prostě zasmáli sami sobě a těm kámošům vedle vás. Takže věděli byste? Ludvíka si jo, ne?
4: No, Aleši, já ještě dám další napovědu. Ludvík tam chodil za romantikou, ale to bylo v době, kdy tenhle ten zámeček byl úplně rozpadlý a nebylo tam živáčka.
2: No,
3: a já jsem možná zapomněl říct, že je zrekonstruovaný velmi krásně. Ano, a dokonce dneska nemusíte pěšky, stačí vzít lanovku, že jo?
2: A je to tam, Ludvík, protože já si myslím, že včera jsme o tom s Ludvíkem mluvili, jak se pohybujeme na tom severu Čechách, tam si otlapkával ty holky, jo? Je to ono?
4: Já jsem dělej řekl, že jsem tam chodil za romantikou.
2: Tak já přesně vím, kde Aleš je. A vy to taky budete vědět velmi jednoduše, když se mrknete právě na náš WhatsApp a Facebook. No a my to na konci hodiny prozradíme. A Aleš se pak v další hodině přesune na jiné místo. A v té další hodině dorazí do svého cíle. A já jsem vlastně velmi zvědavá, kde Aleš dneska skončí. Viď?
3: Ano.
4: Aleši, těším se na další fotky. Zatím, ahoj.
3: Zatím dobré ráno, ahoj.
4: No a vidíte, jak se chováme, neříkáme to úplně přesně, abychom nedali případným lidem, kteří to s námi nemyslí dobře, moc příležitostí na tom internetu, takže to doporučujeme i lidem, kteří třeba vyrážejí na dovolenou, že určitá zdrženlivost může třeba ochránit náš majetek.
1: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz. Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu.

0: hezky vyzvání, viď?
1: Můžeme šestkrát. Ještě dvakrát.
2: Prosím, Vali.
1: Dobrý den, Petře, tady jsou Impulzovi, poznáváte nás?
2: No, bohužel no.
1: Víte, proč voláme, co potřebujeme?
0: Jasný. No, chtěli jsme vám dát penízky.

0: parku České Švýcarsko.
1: Tuším Prašička.
0: No, no, měl byste
2: 20.
0: Ježiši.
2: Prostěvá, přesto to víte takhle přes celou Českou republiku. No tak budeme držet palce, aby to vyšlo někdy v budoucnu na potřetí. Mějte se hezky.
1: Jasně, naschranou.
0: Naslyšenou.
2: A samozřejmě se podíváme na to, jaké nás dnes v České republice čeká počasí.
0: Zpočátku dne bude polojasno až jasno, během dne oblačno a přehánky a nejvyšší teploty mezi 19 až 24 stupni. Na jižní Moravě se budou mít o 2 stupně líp, to znamená, že tam budou mít až 26 stupňů Celsia. Každopádně, jak to vypadá teď, tak Marie nám hlásí z Mezholes u Horšovského Týna, že je tam pouhých 6 stupňů Celsia. A třeba v Praze 5, to není úplně jako o moc lepší, tady je pouhých 11 stupňů. Jak je u vás? Dejte nám vědět, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
8: 2 minuty po půl sedmé, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Případem podvodu za 46 milionů korun ve správě nemovitostí Hradec Králové se po policii začal zabývat také odbor interního auditu města. Nad Prahou proletí v 11:30 Gripeny v rámci symbolické změny vedení u velitelství pro operace. Ukrajinci pohrozili neomezenými protesty, pokud se do funkce ministra obrany nevrátí odvolaný Fedorov. Norská policie identifikovala podezřelého v souvislosti s rozsáhlým požárem nedaleko Osla. A fotbalový obránce Jan Bořil neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí trestu a soutěžní debit v dresu Liberce s konečnou platností zažije nejdříve ve druhém kole.
2: My sice víme, že Česká republika není jenom Praha, každopádně v tuhle chvíli budeme tak trochu za pragocentristy. Před námi je skupina Opět a Radeček a Praha, tady Klára a Ludvík.
0: Krásné ráno.
7: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: sedmé a 8 minut na vrch.
1: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
2: Věděli jste, že za opravdovou pouští nemusíte létat do Afriky, ale stačí vyrazit na sever k Baltu?
0: Cestovatel Jirka Kolbaba nás vezme do úchvatného Slovinského národního parku. A teď pozor, neplést Slovinský park v Polsku se Slovinskem.
2: Projdeme se po gigantických dunách, které se každý rok rozlézají o několik metrů. Postupně zasypávají celé lesy. Nenechte si ujít příběh polské pouště v dopoledním vysílání Vlasty Korce krátce po půl jedenácté.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Za minutu 6:45 máme tady středu 22. července. Přejeme vám krásné ráno. Ptáme se vás na fotky dětí. No, jestli je dáváte na svoje sociální sítě, jestli je vystavujete třeba na Facebooku, na Instagramu nebo někde jinde, jestli je sdílíte na WhatsAppu mezi větší skupinou lidí. Je to přeci jenom nebezpečné, děti potřebují nějakou ochranu a řeči nejen o dětech, ale třeba taky o našem majetku. Když jedeme na dovolenou, tak asi není úplně nejlepší dát na Facebook první den zprávu o tom, že teď budu týden na Kanárech, tak pokud si chcete vybrat něco z mého bytu, prosím, můžete vyrazit.
1: Hele, já to tam dávám, jo? Ve chvíli, kdy já nastupuju do letadla, tak všichni sledující na mém Instagramu vidí, že já odlétám. Takže by si mohli myslet, že tada, byt volný, ale nenechte se mýlit, já v tom bytě nechávám manžela. A no. V podstatě jako zlý pes kouše.
0: Já jsem chtěl říct, že možná pes by byl účinnější, ale dobře. Já to mám zase jinak, když jsem býval ještě na sociálních sítích aktivnější, tak jsem se fotil až při návratu. Tak konečně se vracím a tady vám ukazuju fotku, kde jsem teda byl. Jak to má posluchač David?
2: Ahoj impulzáci. No, abych řekl pravdu, já svý děti na žádný sociální sítě nedávám, protože si myslím, že tím zvyšuju akorát riziko toho, že si ho všimne mých dětí nějaký úchyl. Jediný, co sdílím na sociálních sítích, je má odvedená práce, protože dělám střechařinu. To je vše. Díky. Ahoj.
0: No, ono nejde jenom o to, že by si třeba vašich dětí všiml někdo, kdo si jich všimnout pokud možno nemá, ale ono na tom internetu všechno zůstane. A teď si představte, že dáte třeba svého Pepíčka na internet, jak sedí na tom nočníčku a dělá tam krásný kaká. No jenom, že on ten Pepíček za pár let doroste a potom mu ty spolužáci, až mu bude 10, přijdou s tou fotkou a řeknou, hele, tady jsi dělal kaká. Ty jsi takhle šikovnej, umíš to pořád. A tak to asi Pepíček o sobě na tom internetu taky najít nechce.
1: Mně se líbí, jak se každý rodině tomu říká jinak. Tak u vás takhle, jo, dobrý, zas vím.
0: Ne, u nás se to tomu takhle neříká, já jsem vytvořil podobu pro rádio. Jako. A nebudu ani rozebírat další věc, jak se tomu u nás doma říká. Protože přeci jenom to už je zase podobná situace jako na tom Facebooku.
1: No hele, ale to je taky téma. Vlastně, to bychom taky, ne, to je už, ne, nebo je to moc, ne, já teď nevím, jestli.
0: Jako, že by třeba potom někdo říkal, že mluvíme o
1: pšouku. No, každopádně, vraťme se zpátky k tématu. Honza napsal, že děti na sítě s velkou opatrností a malé děti vůbec ne, od toho jsou uzavřené skupiny a soukromé zprávy. Já si myslím, že prostě vůbec. No. Ať si o tom rozhodnou děti sami, až budou velké.
0: Já si myslím, že babičce stejně největší radost udělá papírová fotka, kterou si vloží třeba do knihy. Jak to máte vy s těmi fotkami svých dětí nebo svého majetku na sociálních sítích? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo 605 222 007.
3: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio se 4A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hromadná nehoda brzdí provoz na D10 na 8,5 kilometru ve směru do Liberce. Více než 2-kilometrová kolona je na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště. Ucpávat se začíná pražský okruh směrem na letiště mezi Lochkovským tunelem a Barrandovem, v protisměru to jede pomalu před Ořechem. Profíci z Global Assistance hlásí zdržení v Praze, v Novopatské od Černého mostu až ke sjezdu do Kbelské, taky na východní části okruhu mezi D11 a Štěrboholy a zpomaluje se pak na jižní spojce směrem na Černý most před sjezdem na Chodov kvůli nehodě. Míříme na jižní Moravu, doprava vázne na D1 na příjezdu do Brna z Prahy mezi 192. a 196. kilometrem. A na trase z Uherského Hradiště do Brna si postojíte v obou směrech u Zlechova a taky u Křižanovic. Jak se jde vám? Mobilní aplikace Impulzo nebo 605 222 007.
2: Kam míříte vy? Jak se jede vám? To jsou otázky, které vám položíme ve chvíli, kdy napíšete právě teď na náš WhatsApp 605 222 007 jedu. Chystáme pro vás totiž písničku na cestu, takže my jsme zvědaví, jo, jak dvě drbny, ne, teda Ludvík míňá víc.
1: No já taky.
2: Jo, a všechno si řekneme. Náš WhatsApp 605 222 007.

0: písnička. Na cestu tentokrát bude poetika, půlnoc, žijeme českou muzikou. Máme 6 hodin a 54 minut. No a za kým tahle písnička půjde, to zjistíme právě teď na našem telefonu. Radovan, Radované, krásnou středu.
1: Krásnou středu vám přeju do Radia Impuls, dobrý den.
0: No a kam my vás s Klárkou zdravíme? Kde teď právě
1: jste? Já vás
0: jste?
1: Taky zdravím. Teď se nacházíme v okresu Jeseník, jsme zaměstnanci povodí Odry, no a vyrážíme na úpravy toku po pomalu dvouleté povodní, která nás vlastně tady na Jeseníčku zasáhla.
0: No ale...
1: Takže upravujeme toky s křovinou řezama a vlastně sečeme trávu a makáme, no.
0: Radované, v mé hlavě to musí být nádherná práce, pořád v přírodě. Je to tak, nebo si to idealizuju?
1: Tak samozřejmě, jsme vlastně od ranních od 6 hodin do 14 hodiny odpoledne, jsme vlastně v terénu, stále na čerstvém vzduchu. A vlastně ta práce je nádherná, no.
0: Když si to představím, tak křovinořez to asi něco váží, vlastně s tím pracujete. Vy musíte být asi pořádně urostlý chlap, je to tak?
1: No, tak jestli jsem urostlý, to nevím, mám zhruba 170 cm, 70 kg,
2: no.
1: Takže
2: to vám zhodnotím rovnou, já to opravdu ne. Hele, jo, já mám 183, takže jsem urostlejší.
0: No ale dobře, tak to řekneme jinak, vy určitě máte víc centimetrů přes biceps než Klárka.
1: No, tak trošku, aby se neřeklo, tak...
0: Takže
1: možná něco málo.
0: Takže posilovnu vůbec nepotřebujete, protože ne, vy posilujete celodenně v práci.
1: Samozřejmě, akor teď po těch povodních vlastně ty břehy jsou stále ještě jako jsou upravené, ale jako je to stále ještě rozbité, takže se chodí opravdu v hodně těžkém terénu a máme to opravdu někdy plný zuby.
2: A Radované, co děláte v zimě?
1: V zimě děláme kácení, štěpkování, opět se staráme o řeku Bělou tady u nás na Jesenicku, takže jsou to úpravy toků vlastně od hraničního přechodu v Mikulovicích vlastně celé Jesenicko.
2: A ještě mi řekněte, co je štěpkování?
1: Štěpkování to znamená, že skácíte strom a ten strom nebo ty haluze se proženou takzvanou drtičkou neboli štěpkovačem. A vlastně z toho stromu, který vy tam nacpete, tak vám vyjedou akorát
0: třísky.
1: Kousky. Ano, takové
2: štěpky. A jak
1: jste
2: říkal haluze, tak vím, jo, ale taky vím, ano. Co je haluz dobrá, jo.
1: A to vím i já, haluz je to, že jste mi vůbec dneska zavolali, takže jako je to pečka, to je opravdu dneska haluz.
0: Snad nás poslouchají naše kolegyně Lenka Haluzová. Radované, vám moc děkujeme, přejeme krásný den a posíláme písničku na cestu, naslyšenou.
1: Ano, děkujeme, naschle, krásný den do rádia i vám všem, naschle.
2: Děkujem.
3: Písnička na cestu.

0: Předavím pulzových, jdeme na sedmičku.
1: Dnes bude zpočátku polojasno až jasno, během dne oblačno a přehánky a teploty 19 až 24 a na Moravě 26.
0: Kdy konečně pořádně zaprší, o tom ve zprávách za okamžik.
2: Benátská s Impulzem naživo. Až k vám domů.
3: Nie, alebo áno.
2: Ve čtvrtek 8 to rozjedou No Name.
4: Raz príde čas. Ja vím, že sa dočká.
2: V pátek v 6 David Koller. Sobota v 16:30 živák Michala Hrůzy.
5: Někde si najdu malej byt a tam si budu jen tak žít.
2: Benátská s Impulzem od čtvrtka do soboty. Mobilní studio, hosté a hlavně kompletní koncerty interpretů do posledního tónu. Na rádiu Impuls.
6: Audit města v Hradci Králové prověřuje milionový podvod. Mraky zítra donesou vytoužený dešť i na Moravu. Fotbalista Bořil si odpiká celý disciplinární trest. Je 7 hodin, zprávy má Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Podvod ve správě nemovitostí v Hradci řeší také interní audit města. Výsledky by mohl mít koncem příštího týdne. 46 milionů korun poslala kyberšmejdu minulý týden zaměstnankyně správy. Podvodníci se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky. Podle policie jde o rekordní škodu způsobenou tímto typem podvodu. Pachateli hrozí až 10letý trest odnětí svobody. Policie po něm intenzivně pátrá. Česko by zítra mohlo dostat vláhu. Na většinu území dorazí alespoň přehánky. Reportér Michal Ransdorf zjistil, že s teplotami to výrazně nepohne. Hezké ráno.
7: Dobré ráno. Dneska se probouzíme do celkem chladného dne. Teploty teď na některých místech klesají i k 6 stupňům. Během dne se nám oteplí na 19 až 26. Nejtepleji bude na jižní Moravě. Pár mraků se na obloze ukáže. Dneškem ale ještě projdeme suchou nohou. Zítra nám po delší době konečně zaprší, když to na zažehnání sucha nejspíš stačit nebude. Přehánky by měly svlažit i jižní Moravu, kde do odvolání pořád platí výstraha před požáry. Výjimečně se můžou ukázat i bouřky, nejvíc kapek má napadnout v Beskydech. Teploty se budou zítra pohybovat mezi 17 až 24. Ve zbytku týdne se ale vrátíme do starých kolejí. O víkendu nás možná počasí vyžene i na koupaliště. V sobotu i v neděli by mělo být přes den okolo 27. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
6: Déšť vyhlíží i bramboráři na Vysočině. Pěstitelé v kraji si zoufají nad nebývalým suchem. Sklizeň mají v plánu v polovině srpna. Předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček ale už teď pláče nad výdělkem.
8: Hlízy nerostou, jsou výrazně drobnější a pokud bychom porovnali situaci třeba s průměrem minulých let, tak i na Vysočině touhle dobou už někteří pěstitelé si sami pro svou prodejnu vybrali menší množství těch hlíz a teď ještě naváží z Polabí, kupujou je.
6: V Polabí a na jižní Moravě sklízejí zemědělci brambory už od června. Standardní výnosy mají ti, kteří svá pole zavlažovali a zakryli je textiliemi. Při prodeji ve velkém dostávají pěstitelé 6,50 Kč za kilogram a při drobném prodeji 10 Kč. Norská policie má podezřelého v souvislosti s rozsáhlým požárem na jihu země. Jeho plameny zničily více než 100 domů. Neštěstí média označují za největší svého druhu v zemi za posledních 100 let. Vzhledem k rychlému šíření požáru bylo evakuovaných přes 400 lidí, což si vyžádalo rozsáhlé hasičské zásahy. Mnozí se už mohli vrátit domů, hasičské práce ale stále pokračují. Podle agentury AFP po identifikaci podezřelého úřady nepovažují vznik ohně za úmyslný trestný čin. Na zveřejnění podrobností, ale podle nich příliš brzy, nadále případ šetří.
2: Sport.
6: Trest pro fotbalistu Jana Bořila platí. Fotbalový obránce neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí poslední části sedmizápasového trestu. Soutěžní debut v dresu Liberce s konečnou platností zažije nejdříve ve druhém kole. 35-letý Bořil dostal v dubnu trest za vyloučení v utkání Slavie v Hradci Králové. Disciplinární komise tehdy přihlédla k tomu, že kapitán obhájce titulu vyhrožoval rozhodčímu Daliboru Černému a uložila mu vyšší trest. po zamítnutí žádosti o prominutí zbytku trestu není odvolání.
0: Klára Šidová, Ludvík Pospíšil, vaši Impulzovi.
1: Dobré ráno.
0: Chráníte své děti na internetu a jak se to snažíte dělat, tak to probíráme v našem ranním tématu. A probereme to i za několik minut. Teď činasky.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: 7:08, tady jsou středeční Impulzovi. Kláro, kdy jsi naposledy byla na výletě?
1: Já nevím, počkej, já jsem úplně zasekla.
0: A kdyby ses podívala na svůj Instagram, vzpomněla by sis?
1: Počkej. No to bych se musela podívat do storička, já to tam jako nemám na zdi, já mám na zdi jenom černobílé fotky, teďka jdu, jako mám černobílé období, jo, pořád.
0: No samozřejmě, můžeš do modra taky.
1: Já jaké jiné, no to by bylo ve storičku, ale byla jsem v Liberci, já jsem si byla obhlídnout terén. Totiž
0: Benátské,
1: na Benátské, tak,
0: kde
1: tak,
0: budeš
1: tak.
0: Od zítřka.
1: Ano, ale o tom víc v Kláře.
0: Jo, kdo chce no. Kláru vidět, tak k tomu se dostaneme. Každopádně možná dáváte takhle z výletu svoje fotky nebo fotky svých dětí, ale pozor, protože tím ukazujete celému světu třeba, co vaše děti mají rády a případně někomu nevhodnému, když to takhle řeknu, napovídáte, že třeba ta čokoláda by mohla mít u té školy jako úspěch.
1: No dělejte to u sebe. Já to třeba dávám dost o Katě najevo, co mám ráda, a zatím si toho nikdo nevšim. Každopádně na ty děti se vykašlete, protože no, je to opravdu nebezpečné.
0: No, ty smažené síry taky kolem mě úplně pořád nekrouží, co se dá dělat. Každopádně, co vy? Sdílíte fotky svých dětí na sociálních sítích, anebo to zásadně neděláte a vůbec jak chráníte svoje soukromí na internetu, třeba na Facebooku, na Instagramu, na nějakých jiných sociálních sítích. Lukáš.
2: No, já na Facebook tam dávám občas příspěvky jako s dětma, když s nima mám dovolenou nebo nějaký výlet, ale mám to na tom Facebooku nastavený tak, že to vidí jenom moji přátelé, jo? Že to nevidí nikdo jiný. Nevím, jak to je v kořenu, v té sítě. Vím, že to nejde vymazat, ale dám to tam minimálně. Sám se tam k něčemu veřejně nevyjadřuji, maximálně něco sdílím a to je tak všechno.
1: Jo. Já jsem taky přesvědčená o tom, že pokud mám na Facebooku jenom přátelé, takže to vidí jenom ti přátelé. Vlastně nejde tam ta fotka přesdílet. Ale co si třeba můžou udělat, můžou to vyfotit, ale to je pak zase o důvěře těm přátelům, ale to už je zase úplně jiné téma.
0: Ano, to se dostáváme někam v okus dál.
3: Dobré ráno, Impulzovi, sociální sítě nemám ráda, nezdílím tam nic, co sdílím je vždycky jenom s těmi nejbližšími tou nejkratší cestou. Přijdou mi nebezpečné pro dospělé, pro děti. Ono úplně stačí, když si něco koupíme na internetu a už po sobě zanecháváme takovou stopu, dohledatelnost. To mě bohužel vadí. Ale proti tomu neznám obranu.
0: No, ale ono třeba s těmi fotkami počkat i na těch sociálních sítích může mít i jako jiné konotace. Například pojedete na dovolenou a tam si koupíte fantastickou rybu. Takhle na talíři leží. Má obrovské oči, ty velké zuby. No a buď o tom můžete doma vyprávět a říct, hele, já mám i fotku, já ti ukážu, když se vrátíte. A všichni budou poslouchat. Když to dáte na Facebook a vrátíte se domů, tak už to nikoho nezajímá.
1: Jak jsi říkal, má ohromné oči, velké zuby, tak já jsem si myslela, že mluvíš o mě ještě, že z toho vypadla ryba.
0: Jak to máte vy, mobilní aplikace 605-222-007, jestli pak chráníte svoje soukromí na internetu.
4: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.

0: Přesně čtvrt na 8, jak potěšit své kolegy, pokud jich máte málo, třeba 2-3, tak uvařit jim kávu, případně upéct něco dobrého a přinést kousek něčeho do práce, to by šlo. Ale pokud těch kolegů máte víc, tak máme pro vás efektivnější řešení.
1: Jako počkej, ale já jsem tady sama a ty jsi mi nic neupekl a nic nepřinesl.
0: No jo, ale jinak je vás tady jako psu. Teda má vás všechny rád, že jo? Ale taky bych vám radši nechal asi zahrát.
1: Jo, a přihlásil jsi mě do milionových moderátorů na Impulzu.
0: Ano, ale ještě tě nevybrali.
1: Dobře, a i vy můžete přihlásit své milionové kolegy do milionových kolegů na Impulzu přes web impuls.cz a jestli se tak stane, tak Vlastík Korec tím vaším skvělým báječným kolegům po 9. hodině zahraje 7 pecek vkusu a to už za to stojí.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Zdravíme a voláme naše agenty 007, samozřejmě i agentky, bez těch by to nešlo. Jsou to nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dvoukilometrová kolona je na příjezdu do hlavního města po D7 před omezením u letiště. Hodně plný je pražský okruh směrem na letiště mezi Jesenicí a Barrandovem. V opačném směru se zdržíte mezi Zlíčínem a Jinočany. Přímo v Praze vázne provoz v Novopatské od Černého mostu a ještě sjezdu do Kbelské, na východní části okruhu mezi D11 a Štěrboholy a pomalu to jede i na jižní spojce směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy. Na D8 na 74. kilometru ve směru do Prahy narazilo osobní auto do svodidel. Tady se jede bez kolon naštěstí a nehoda dvou nákladních aut uzavřela silnici číslo 312 před Českými Lipchavami směrem z Chocně. Místu se raději vyhněte. A taky se ozvěte, jak se vám jede, do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007.
2: Zuřivec se pohybuje po severních Čechách. V předchozí hodině jste hádali, kde byl. Bylo v Ústí, na Větruši, nebo lépe řečeno pod Větruší. A teď vám dá další hádanku. Tak aby zloději věděli, že je teďka z baráku. Jo?
1: No, ale tak asi doma někdo bude. Jsou prázdniny.
2: No, to je vždycky jako... Tak no, nikdy nevíte, kdo na vás čeká doma. Jestli pejsek, manželka a tak.
0: Žijeme muzikou. I v létě. Na rádiu.

Anubise. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístky. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu

0: Tady jsou Středeční impulzovy, teď máme za 5 minut po 8.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: Aleš tento týden cestuje po severních Čechách a dnes je velmi opatrný na sdílení své polohy. Posílá fotky, mrkněte na náš Instagram a nebo Facebook do storíčka a tipujte, kde je. Jestli nemáte, nevadí, Aleš vám to stejně tak nějak jako trochu naznačí. Věď, Aleši, dobré ráno.
3: Jo, ano, naznačím, velmi rád, ale je to taková kvízovka, prostě taková hádačka. Impulzově, takže před hodinou jsem byl u Labe, to jste pochopili, že jo? A já jsem potom podél toho Labe pokračoval dál po proudu a zastavil jsem se ve městě, které mám moc rád. Je tady skvělá malá zoologická zahrada, je na kopci. Naproti mě je taky rozlehlý, takový zajímavý, hezký zámek. Ale o to nejde. Místo, které jsem vyfotil na fotku, je přírodní zajímavost tohoto města. Začíná tady dole u Labe, vedle silnice. Když na ní vlezete, tak můžete se po ní dostat klidně do té zoologické zahrady. Akorát na to budete potřebovat lezecké vybavení, tedy sedací úvazek, feratový set a helmu, aby vám třeba nějaký kámen jako nespadl na hlavu. A pak už je potřeba jenom zdolat 95 výškových metrů a použít na to můžete jednu ze 14 různých tras, ty mají různou obtížnost od takzvaného Ačka až do D-. Takže znali byste název tohoto přírodního úkazu tady v okresním městě na Labi, které je zároveň, asi by se dalo říct, že je takovou branou do Českého Švýcarska.
0: No,
3: tak co?
0: My bychom to věděli, ale já mám přece jenom výhodu. Já jsem ten severočech z Ústí nad
3: Labem. Ty jsi kousek odtud.
0: A kousek odsud. A já ještě k tomuhle místu na té fotce řeknu jednu věc. Jak ty říkáš, že tam můžeme vylézt po té feratě, tak on tam vede taky výtah nahoru.
3: Aha.
0: A to byl můj splněný dětský sen. Když jsem byl dítě, tak ten výtah nejezdil. A oni ho opravili. A pak jsem se svezl nahoru a to byl ten nejkrásnější nebo jeden z nejkrásnějších okamžiků mého dětství. No, jenomže dneska už to zase nejezdí.
3: Jo, dobrý. A tak máš tady těch 14 tras. Já jsem si dal jednou tu nejtěžší, musím říct. A tam úplně na konci, když máš vlastně toho celého dost, tak tam je převis poměrně náročný. A ten teda zdolat mi tehdy dalo si pamatu docela zabrat. No. Takže ale bohužel dneska to nemám čas to tady lézt, protože musím jít dál za dalším hezkým místem, které budeme hádat. Takže teďka jsem tady na tom Labi a zajímá mě ten přírodní úkaz na v tomto městě kousek od Labe.
0: Aleši, děkujeme, že jsi takhle diskrétně a neřekneš to všechno. Všichni se můžou podívat do storíčka na našem Facebooku nebo na Instagramu a my se těšíme na další fotku za hodinu. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Zatím. Dobré ráno. Ahoj.
2: Já teda jako nevím, kde je. Já vím, že ty seš kovanej severočech, ale já jak jsem z toho Trutnova, jo, tak já tady to naježděný nemám. Já nevím, kde je. Já se musím pořádně podívat na tu fotku.
0: No tak já ti to Kláro řeknu, to je přeci.
1: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.

0: trapný žaludek.
1: Ano.
0: Taky jsem ti chtěla říct, chtěla jsem ti říct, že mám obří puchej, že? Ale víš co? Nic z toho ti neřeknu. Řeknu ti jediný. Zítra budeš pěkně smutný.
1: Jo, to budu a já si tuším proč.
0: No, protože já tady nebudu.
1: Ano.
0: A víš, kde budu?
1: No, asi se budeš chystat na Benátsku.
0: Ano, zítra ráno budu u kadeřníka, aby byla hezká na Benátskou, aby vás to moc nebolelo se na mě koukat. Protože zítra startuje Benátská s Impulzem a už odpoledne budeme na stage a budeme se neuvěřitelně těšit. Takže na všichni posluchače, kteří tam přijdou, tak budu mávat a vy na mě mávněte taky a bude to boží. No a ty, Lordvo, budeš smutný.
1: Já budu smutný, ale já bych ti ráno zavolal.
0: Tak mi zavolej. Nebuď včerejší, no tak klár.
1: Zavoláme přesně touhle dobou, takže o Kláru aspoň trochu nepřijdete. Dnešek středa nás nejdřív namlsá sluncem, potom ale přivře přísun a čeká nás hodně mraku a přehánky. Teploty do 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude až 26.
0: Zamračeno až 16 stupňů, to hlásí Kristýnka z Olomouce. Boskovice 13,5, píše Radek a Fanny z Tábora 9 stupňů. Jak je u vás? Napište i vy 605 222 007.
1: A teď už se chystáme na Vlastíka.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Baví se muž a žena. Muž: byl jsem ti nevěrný. Žena: já taky. Muž: 1. apríl. Žena: 9. září.
4: Právě vychází nová Tina. Dva časopisy v jednom za stejnou cenu. Získejte letní čtení, křížovky a mega bonus.

0: 12 korun. Tyna právě vychází.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
5: 4 minuty po půl osmé, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Starší byty v druhém čtvrtletí tohoto roku zdražily meziročně o 13%, domy o 9 a nájmy o 11%. Hrad Svojanov na Svitavsku potřebuje sanovat nezastřešený goticko-renesanční palác, protože se v něm objevily praskliny. Francouzští poslanci schválili legislativní návrh na ukládání do životí pachatelům sériového znásilnění dětí mladších 15 let. Venezuela oznámila 3 úmrtí na hantavirus a 2 podezřelé případy nákazy. A tenistky Krejčíková, Bejlek, Bartuňková a Valentová postoupily na turnaji v Praze do druhého kola.
6: Sdílíte fotky svých dětí na sociálních sítích nebo to zásadně neděláte? Potom pátráme v našem ranním tématu a vy se ozýváte, jsme moc rádi. Za chvíli projdeme vaše odpovědi. Tady Impulzovi, Klára a Ludvík.
7: Krásné ráno.
8: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Dnes vám kontrolujeme facebookové a instagramové účty, samozřejmě jenom obrazně. Povídáme si o bezpečí na internetu, to je důležitá věc. Musíme chránit svoje bezpečí a hlavně třeba taky bezpečí malých dětí, protože ty se nemůžou bránit. Pokud vystavíme někde na internetu jejich fotky, tak ta fotka tam zůstane na věčné časy a nikdy jinak. Tak to prostě funguje. My se vás ptáme, jestli sdílíte fotky svých dětí a kde je hranice pro vás mezi radostí a soukromím na internetu. Pavel z Ostravy.
1: Dobré ráno všem impulzovým. Fotky svých dětí jsem kdysi na Facebook dával a dneska už jsou plnoleté a přežili jsme to. Teď mám větší problém, když dávám fotky na Facebook svojí Žanety. Někdy to i bolí. Ale co, Žanda je slunce mého života a já jsem šťastný. A tak to má být. Všem přeji hezky krásný den.
2: Napsala taky Renča z Plzně, že děti nedává a dokonce píše, že jí stalkovala psychicky narušená žena a otravovala všechny z jejího okolí. Takže děs a od té doby má Instagram soukromý a je jen pro nejbližší. No a ještě Renča otvírá jedno téma, které jsem vlastně tak trochu nakousla já, že Facebook a Instagram jsou sice vlastně sociální sítě obdobné, ano, ale velmi rozdílné, protože na tom Facebooku jsou ty komentáře lidí velmi jako nepříznivé, když to na Instagramu, tam už jsou jako ty lidi hodnější. A ona píše, proč to je, protože prý na Facebooku se pohybují zapšklí důchodci.
0: Aha, no a v rámci třeba té sociální sítě se taky potom liší ty účty, když je třeba to jenom soukromá skupina, kam ti lidé vstupují, protože to je třeba nějaký zájem, mají třeba... jsou to kutilové, chtějí se podívat, jak se správně hobluje, tak potom tam asi ta úroveň je trochu jiná, než na těch odemknutých místnostech, tam to prostě funguje zase trochu jinak.
2: Hobluj!
3: Tady Iva, matka třech dětí. Teď už jsou sice větší, ale když byly malí, občas jsem jako na Facebook dávala, ale jenom takové prostě, které jsou ze života. No a teď, jak už jsou větší, tak se ani s maminkou, ani s tatínkem nechtějí fotit. A nedej bože, abych něco dala na Facebook, když už se teda vyfotí.
0: No a tak tomu se jako asi nemůžeme divit, že jo? To asi takhle má každý dorůstající.
2: No ale mně se hrozně líbí, vlastně, že ti naši posluchači jsou ve výsledku hrozně uvědomělí a vědí, že internet a vůbec sociální sítě nejsou úplně bezpečné místo.
0: No, ale tak bylo by prima, kdyby třeba někdo taky zavolal a řekl, ne, já tam ty fotky dávám, na všechno kašlu, já mám na to nárok, prostě vím, co je pro mé děti dobré a já si chci pochlubit, jsou skvělé a ta jejich besídka, ta byla jedinečná. Dáváte svoje fotky nebo fotky svých dětí na Facebook a na Instagram nebo na nějaké jiné sociální sítě? Ozvěte se, buď do naší mobilní aplikace nebo 605 222 007.
4: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.

0: Dělali jsme další středeční krůček, už máme 7:45. Ústí nad Orlicí máme uzavřenou silnici, podíváme se tam už za 2 minuty v dopravě 007.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Českem muzikou. Českou muzikou. Už za chvíli zase žijeme českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Vysíláme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. A začneme na jižní Moravě. Pomalu to jede na D1 na příjezdu do Brna z Prahy od Popůvek až ke 196. kilometru. Hodně plná je bratislavská D2 před Brnem od 3. kilometru. Profíci z Global Assistance hlásí po pojíždění na pražském okruhu směrem na letiště mezi Jesenicí a Barrandovem. V opačném směru vázne provoz mezi Zlíčínem a Jinočany. V Praze jsou kolony v Novopatské od Černého mostu až ke sjezdu do Kbelské, na jižní spojce směrem na Černý most u Spořilova kvůli nehodě a v protisměru to stojí mezi Krčí a Barrandovským mostem. Dvoukilometrová řada aut je na příjezdu do Prahy po D7 před sjezdem na letiště a na Orlicko-Ústecku je pořád uzavřený příjezd do Českých Lipchav směrem z Chocně a je to kvůli nehodě dvou nákladních aut. Jak to vypadá na vaší trase, ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007.
2: To, že je léto a nechodí se do školy, to znamená, že jsou prázdniny, neznamená, že necháme zakrnět naše mozkové závity. Musíme procvičovat i tak. Můžete non-stop s panem profesorem na našem webu impuls.cz a můžete také v našem vysílání, protože pro vás máme prázdninovou školu.
3: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz. We'll be right back.

0: Posloucháte České prázdniny Rádia Impuls, všude dobře, u nás nejlíp a tím se řídí i pan profesor, který tentokrát vyzvedne nejkrásnější místa severních Čech.
1: Prázdninová škola s panem profesorem na Rádiu Impuls.
2: Dobré ráno ze severních Čech. Dnes zavítáme do moc pěkné rekreační části tohoto kraje, i když je pravda, že v minulosti to tu velká krása nebyla. V okolí Mostu dnes najdete celou řadu krásných jezer na koupání, třeba jezero Most, Matilda, Milada nebo Barbora. A mě dnes bude zajímat, jak podle vás tahle jezera vznikla. Jsou prázdniny, tak je i naše prázdninová škola lehká. Co říkáte? Zatopení vytěžených hnědouhelných lomů bylo tím důvodem, proč se dnes v okolí Mostu i Teplic můžeme v létě skvěle vykoupat nebo si třeba zasurfovat na čisté vodní hladině. I takhle pěkně může vypadat povedená rekultivace krajiny po těžbě. Dický Most, váš pan profesor.
1: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.

0: Už za chvíli tady bude 8 hodina, posloucháte Impulzovi a víme o tom, jak dneska bude, jestli bude potřeba deštník.
1: No ráno by to šlo bez deštníku, odpoledne už to nepůjde, protože ráno má být jasno a během dne bude oblačnost s přeháňkami a teploty až 24 a na Moravě až 26, ale ten deštník se rozhodně bude hodit.
0: Jak policie chytá řidiče s mobilem v ruce, o tom ve zprávách v 8.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dovíme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Úřad práce podá pomocnou ruku nejchudším. Policisté kontrolovali hříšníky na D2. Venezuela potvrdila 3 úmrtí na hantavirus. Je 8 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Úřady práce nabídnou pomoc 100 000 nejchudších. Pracovníci je mají vytvořit podpůrné plány, které jim mají pomoci vymanit se z pobírání sociálních dávek. Reportér Michal Ransdorf nám shrne, jak budou takové jízdní řády fungovat. Hezké ráno.
5: Dobré ráno. Úředníci se zaměří hlavně na lidi, kteří státní podporu pobírají delší dobu a se svou situací si očividně nedokážou poradit. Měli by tak lidem být takovým průvodcem, který jim pomůže s vyřešením bydlení, zaměstnání, dluhů nebo taky neplnění školní docházky dětí. Marek Maleňák z generálního ředitelství úřadu práce serveru HNCZ řekl, že chce, aby lidé vyměnili dávky třeba za veřejně prospěšné práce. Pomoct chce i rodinám na ubytovnách dostat se do běžného bydlení. Samoživitelkám by zase na úřadu práce mohli pomoci s exekučním titulem na partnera neplatícího alimenty, aby mohli dosáhnout na náhradní výživné. Úřady chtějí spolupracovat i s neziskovými organizacemi, které už teď řada příjemců dávek navštěvuje. Klienty by tak měli odkazovat třeba na Člověka v tísni nebo Armádu spásy, kde můžou najít třeba dluhovou poradnu. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
4: Několik řidičů se nechalo na dálnici D2 načapat s mobilem v ruce. Posvítil si na ně na Břeclavsku policista na motorce. Na hlavě měl připevněnou kameru a bezpečně hříšníky monitoroval. Za držení mobilního telefonu nebo jiného záznamového zařízení hrozí řidiči pokuta až 3 500 korun. Současně je tento přestupek hodnocený 4 body. Policie ale také varuje před možnými tragickými následky takového jednání. Při psaní zpráv či na stavování navigace za jízdy je řidič i několik sekund bez pozornosti, což na dálnici může znamenat ujetí 100 metrů bez plné kontroly nad vozidlem. Lidé odmítají repliku zřícené plastiky u pražského Barandovského mostu. Na vznik kopie díla s názvem Rovnováha vyčlenili pražští radní 13 milionů korun. Samovolný rozpad skulptury předběhl rozhodnutí o její plánované demolici. Lidem se podle serveru novinky.cz návrat kopie masivního díla přezdívaného také jako červ dobyvatel nelíbí. Mají za to, že by se uvolněných 13 milionů korun mělo využít smysluplněji. Radní pro oblast kultury a památkové péče Slaby Houdek sochu hájí jako ikonické dílo ve veřejném prostoru. Donald Trump v tichosti zamítl téměř 6 000 žádostí o milost. Americký prezident definitivně zrušil plány na velkou amnestii k 250. výročí nezávislosti Spojených států. Místo toho omilostnil jen 11 vybraných spojenců.
6: Další tisíce běžných vězňů tak marně čekali na úplnou milost nebo snížení trestu. Podle amerických médií se prezident Trump zaměřil jen na spojence nebo prominentní případy, kde v zákulisí hrají roli miliony dolarů. Kritici proto mluví o nespravedlivém systému pro vyvolené. Trumpova administrativa se vlnu zklamání snaží zmírnit. Projekt zvaný 250 milostí za 250 let existence USA byl údajně jen neoficiálním nápadem místního personálu. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
4: Venezuela potvrdila 3 úmrtí na hantavirus. V prohlášení ministerstvo uvedlo, že další 2 podezřelá úmrtí prověřuje. Podle úřadu oba výskyty nemají mezi sebou žádnou souvislost a nepotvrdilo se ani, že by se nákaza šířila kvůli kontaktu mezi lidmi. Pozornost zdravotnických úřadů a vědců se na hantavirus zaměřila poté, co se tato nákaza začala šířit v dubnu na výletní lodi, která vyplula z Argentiny. Tehdy 3 lidé zemřeli. Potvrzených případů bylo 12.
0: Je něco, co byste na internetu nikdy neukázali? I na to se vás ptáme v našem ranním tématu. Naopak náš hořivec ten ukazuje, ale neřekne, co je na fotce. S Alešem se znovu spojíme. Tady jsou Impulzovi.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
0: Dnes vás budí Ludvík Pospíšil a Klára Šedová.
1: Krásné ráno.

0: Letní program Impulzových, máme tu prázdniny, tahle doba to je velká radost, jezdíme na dovolenou, na výlety a tu radost rádi sdílíme třeba na Facebooku nebo na Instagramu, na sociálních sítích, někde jinde na internetu, no ale pozor, tím také říkáme všem, kde jsme a případně kdy nejsme doma a to by některé lidi mohlo hodně zajímat. Kde je ta hranice mezi sdílením radosti a mezi soukromím, kterou bychom nikdy neměli překročit? Máme tu Ivu.
1: Dobré ráno, Impulzovi. Tak co se týká fotek na internetu, dětí, tak moje děti už jsou dospělé, takže si o tom rozhodují sami. Jsem babičkou dvou vnuček, od syna je to naprosto v pořádku. Fotky sdílíme na Instagramu, na Facebooku. A co se týká dcery, tak tam mám naprostý zákaz dát kamkoliv, jakoukoliv fotografii.
0: No a teď je otázka, co je v pořádku. Dáváte fotky z dovolené na sítě hned, nebo si to necháváte na potom?
2: Dobrý den, tak fotky na Facebook jsem dával, když byla dcera mladší, ale zásadně jsem měl uzavřený profil. Neměl jsem profil veřejný a to je to nejdůležitější.
0: Zkušenosti jsou různé.
3: Ano, já mám Facebook pro přátele, kde teda pár fotek sdílím a možná to přehodnotím. A pak mám Instagram a na tom Instagramu se tvářím, že jsem bezdětná, svobodná, 25-letá, rozumíš, jako?
0: Proč si přidáváš?
4: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
5: Žijeme létem. Žijeme muzikou. Na rádi.

0: jenom 2 minuty a bude 4:09, posloucháte Impulzovi. Záro, možná už za hodinu ti budou hrát v rádiu.
1: Jo, ty jsi to zařídil.
0: No, nezařídil, já pořád doufám, že to vyjde a že dneska v milionových moderátorech, v milionových kolezích zahrajeme právě tobě.
1: Jo, no a tak když jsi to nezařídil, tak kdo by mi to poslal jinej?
0: No tak třeba nějaký jiný kolega to zařídil.
1: Kolega
0: řekl si, že
1: zařídil.
0: Jsi jeho milionová kolegyně a že by si zasloužila písničky celou hodinu nebo aspoň 7 za sebou pěkně v kuse.
1: A to možná taky máte takového kolegu, který by si to zasloužil obdobně jako já teda. A jestli máte někoho skvělého v práci a chcete mu vyjádřit svůj dík právě tímhletím způsobem, tak mrkněte na náš web impuls.cz, kde milionové kolegy najdete. No a pak dobře poslouchejte Impuls po 9. hodině, protože těch 7 pecek může být právě pro toho vašeho skvělého kolegu.
0: Pokud máte kolegu, který by zasloužil 25, tak s tím vám nepomůžeme.
1: Ale jestli 7, to jo.
0: Tam by to šlo.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam bude.
4: Přestaň. Štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Milí agenti, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po Pojiži budete na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 182. a 196. kilometrem. Postojíte si i na příjezdu do Brna po bratislavské D2 od 2. kilometru. Bouralo se na trase z Moravské Třebové do Mohelnice za Studenou Loučkou, jezdí se Kivadlově a zdržíte se v obou směrech. Na Orlickou Ústecku pořád neprojedete před Českými Lipchavami směrem z Chocně kvůli nehodě dvou nákladňáků. Teď už míříme do hlavního města, hodně plný je Pražský okruh směrem na letiště mezi Jesenicí a Parandovem, v opačném směru je kolona mezi Zličínem a Jinočany, ucpává se proto navíc i příjezd od Prahy po plzeňské D5. No a přímo v Praze jsou hodně plné příjezdy k Parandovskému mostu směrem na Smíchov a nebo Novopatská od Černého mostu až ke sjezdu do Kbelské. Dopravní situaci dál sledujeme, taky se ozvěte do naší mobilní aplikace nebo 605 222 007.
2: Kdybyste chtěli vykrást Aleše, našeho zuřivce, tak můžete. V současné době není doma, pohybuje se po severních Čechách. Ne, má doma ženu, děti, rozumíte. No ale kde je, to můžete tipovat už za chvíli. V té předchozí hodině byl v Děčíně.
1: Předtím v Ústí a kam se vypraví teď, tak to se dozvíme už za chvíli možná.

0: Tady je prázdninový impuls, obvykle se snažíme vám všechno říct, abyste věděli. Tentokrát Aleš Růžička to vezme naprosto naopak a bude tajnosnubný.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: Celý tento týden se pohybujeme po severních Čechách a Zuřivec samozřejmě s námi. A jak už Ludvík naznačil, snaží se být velmi opatrný. Jo, ale nemyslím si, že se mu to úplně daří, protože všechny ty hádanky jste velmi záhy a velmi jednoduše rozluštili. Je v místě, které vám představí, v předchozí hodině byl v Děčíně, v té předchozí ještě, té po šesté, byl v Ústí nad Labem na Větruši a jsem zvědavá, kde je teď. Aleši, dobré ráno.
3: Ahoj, Aleši.
4: Dobré ráno, ale mě zajímá jedna věc, to je, víte co, jako Děčín, jasně, OK, ale já jsem myslel jako konkrétní místo, to, kde jsem byl, to, co jsem se fotil tam u toho
3: stěna.
4: Ale tak, to je důležité, to jo, protože ano. Tak, to jsem chtěl slyšet, máte to správně a teďka teda jsem dál v krásných severních Čechách a to mi potvrdí každý, kdo to tady zná, tady v tom okolí. Já jsem poslal fotku, která ukazuje mě vedle národní přírodní památky. Jsem kousek vedle Sklářského města a tomu útvaru, který tady před sebou mám, se přezdívá také varhany. A ty jsou vytvořeny z čediče, jsou tvořené z 5 až 6 bokých pravidelných sloupců, které jsou svislé a dlouhé až 15 metrů. A je to sice skalní útvar, ale také by se dalo říci, že to je filmová hvězda. Tak věděli byste, co to je?
0: Já ještě víc napovím, já řeknu jméno Alena Vránová.
4: Jo, no tak, no jasně, ale jestli nás poslouchá nějaký třeba dvacátník, pětadvacátník, tak ten vůbec netuší, rozumíš?
0: Ten
4: ale ani to, co jsem řekl, ani to, co jsi řekl ty.
0: No tak, dobře, tak já řeknu Pyšná princezna.
4: No, dobře, to si řekl hezky a vlastně dobrý je, že mladší ročníky mají dneska už animovanou hezkou verzi.
0: Fakt?
4: A Jo.
2: No ale počkej, když to řekl, jako mají hezkou verzi, jako kdyby ta stará byla ošklivá, to teda rozhodně
4: ne,
2: není.
4: Ne, to je klasika prostě, jo, to vůbec neřešíme, ale já jsem spíš čekal, jestli nebude to zklamání, jako ta nová animovaná verze a nebyla, mně se to vlastně docela líbilo.
0: Tak já to musím najít a podívat se, každopádně zpátky k objektu, který si nádherně vyfotil. Musím říct, že se nám s Klárou udělal velkou radost, to je krásné místo a kdo ví nebo neví, tak se může podívat na náš Facebook nebo Instagram, tam fotku najde.
2: V příběhu
0: a budeme rádi, když se zapojíte a uhodnete. Ano. No a my to řekneme asi v 8:50.
4: A já jenom, jak jsem na začátku, jako...
2: Řekrem, no.
4: A já, jak jsem na začátku říkal tady, že jsem v krásném prostředí, tak samozřejmě to není jenom díky té skále tady, jo, o které mluvíme, ale já jsem vlastně myslel to všechno, když jsem přijížděl z Děčína, právě sem. To jsou tak nádherné výhledy tady na to pohraničí s tím Německem. Ty kopečky jeden vedle druhýho, prostě to jsou pravděpodobně bývalé sopky, že jo. No, jako opravdu to je krása. A teďka ještě tím, jak je tady hezký to počasí, svítí sluníčko, občas nějaký mráček, dává to krásnou jako harmonii tomu pohledu, tak opravdu severní Čechy za mě, a to už jako mám dávno srovnané, jo, jsou jedny z nejhezčích jako míst České republice.
0: Aleši, děkuju, někdo se umí narodit. Každopádně tolik. No. Aleš Růžička, náš zuřivý reporter, teď odjíždí na Kládě. A zítra, jo. Ahoj.
4: Čau.
2: Ahoj.
1: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz

0: Za dvě minuty bude půl deváté, máme tady středu 22. července.
1: Dneska bude zpočátku polojasno až jasno, během dne oblačno a přehánky a nejvyšší teploty 19 až 24 a na jižní Moravě až 26. Aktuálně v Praze máme 14 stupňů, aspoň tedy v Praze Smíchov, kde se my vyskytujeme aktuálně s Ludvou a Impulzem.
0: Ano, no. Ale jinak samozřejmě díváme se do celé republiky.
1: Globálně, a proto teď vyrážíme do Horšovského Týna. Tam je Marie a konkrétně je v Mezholezi, nebo v Mezholezích, to nevím, jak se úplně jako přesně jmenuje. A tam mají 6 stupňů. Pište i vy, jak je u vás. Náš WhatsApp má číslo 605 221. Co to melo?
0: Už jenom chvíli.
2: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 12,90 a lososa, filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Je půl deváté, začínají zprávy jednou větou s Kateřinou Palajovou. Případem podvodu za 46 milionů korun ve správě nemovitostí Hradec Králové se po policii začal zabývat také odbor interního auditu města. Nad Prahou proletí v 11:30 Gripeny v rámci symbolické změny vedení u velitelství pro operace. Ukrajina podle telegramových kanálů zasáhla drony Ruskem okupovaný poloostrov Krym. Požár na jihu Francie na ploše 2550 hektarů je pod kontrolou a už se nešíří. A fotbalový obránce Jan Bořil neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí trestu a soutěžní debut v dresu Liberce tak zažije nejdříve ve druhém kole.
0: Dal někdy někdo vaši fotku na Facebook a vy jste o tom nevěděli? No tak i o tom si můžeme povídat v našem ranním tématu. Právě dnes totiž míříme na bezpečnost na internetu. Tady je Klára Ludvík.
1: Krásné ráno.
5: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: Tady jsou prázdninový Impulzovy, středa 22. července, 4 minuty po půl deváté. Dnes si připadám tak trochu jako hubovatel, šlo by to? Hubač, jako někdo, kdo hubuje. Prosím, nedělejte tohle na Facebooku a na Instagramu a na sociálních sítích, je to nebezpečné. Ale na druhou stranu, ono je to asi potřeba. Proč takové fotky dětí, výlety, rodinné momenty, to všechno rádi dáváme na sociální sítě. Jenomže tím taky všem říkáme, že nejsme doma. Případně, co mají rádi naše děti a na co je můžeme utáhnout.
1: Je to nebezpečné a musíme to mít neustále na mysli a být opatrní a přemýšlet o tom, co kam dáváme. A když už se chcete podělit, tak myslete na to, že by to mělo být v uzavřené skupině, jak na Facebooku, ano, tak na Instagramu, aby tam nemohl kdokoliv a cokoliv si od vás vzít.
0: To je tak, jako kdybychom vzali třeba fotku a dali na nástěnku a napsali pod ní, teď nejsme doma, 14 dnů budeme někde v zahraničí. Veronika.
2: Když byla moje dcera malinká, tak se mi samozřejmě na Facebook dávala. Ráda jsem se s ní pochválila, protože jsem si jako maminka myslela, pořád si to myslím, že to je nejkrásnější dítě z celé planety, asi jako každý rodič. Teď je bohužel v pubertě, mě je 14 a dávám tam našeho čtyřnohého miláčka, což 14-leté dceři nikdy vadí, protože když tam napíšu komentář láska moje, tak přijde domů naštvaná, no jo, zase si tam strč tu naši popinu.
1: A já teďka vlastně přemýšlím, že asi půjdu za synem a ukážu mu ty fotky na Facebooku. A sice je to jenom pro přátele, ale nechám ho rozhodnout, co tam chce mít a co tam nechce mít, protože přece jenom on mi nedal svolení, když byl malinký, ano, a teďka už se rozhodovat může.
0: Ano, a to je dobré řešení, bych řekl. Hmm? Myslíš, že ti projdou ty fotky? Kolik jich smaže? Kolik procent?
1: Všechny. Štěpán napsal, já teda zatím ještě nemám děti, ale můj názor je, že děti by na sociálních sítích neměly být vůbec. Je to přece jenom nějaká ochrana.
0: No, oni by ty děti neměly být třeba ani v autobuse házet po vás popcorn, ale to asi nevyřešíme.
3: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.

0: Kanadu.
1: Dneska ráno dělá problém D7. Podrobnosti řekneme za 2 minuty v dopravě 007 na Impulzu.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Na Impulzu přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehodací osobních aut komplikuje provoz na silnici číslo 38 z České Lípy do Mladé Boleslavy za Oborou. Ucpané jsou příjezdy k ruzinskému letišti od D7 a taky z Pražského okruhu kvůli zúžení. Hodně plný je pořád Pražský okruh směrem na letiště mezi Jesenicí a Barrandovem, v protisměru to jede pomalu mezi Zličínem a Jinočany. Profíci z Global Assistance hlásí zdržení v Praze, na příjezdech k Barrandovskému mostu směrem na Smíchov, taky v Novopatské od Černého mostu až ke sjezdu do Kbelské a o nic lepší to není ani v Liberecké směrem do centra. Popojíždí se na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 182. a 196. kilometrem. A do vysílání ještě vstupuje náš dopravní agent. Pěkné ráno. Tak povídej, kde to stojí?
2: Ahoj lidi, kdo jedete směrem na Svitavy, tak Muhelníčák stojí. Nevím, co se tam děje, ale popojíždíme pomaličku, kolona.
1: Děkujeme za zprávu, pokud vy víte a můžete nás doplnit, tak prosím do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007 Vesiduš, Vlasta Korec, ahoj Vlastíku.
3: Ahoj, dobré dopoledne.
1: Moc jsme se na tebe těšili a
3: já na vás.
1: Samozřejmě taky.
3: Jdu na to, mám for, připravil, no dneska bude trošku intelektuální, bacha na to.
1: No tak bacha.
3: Víte, proč se párečku říká páreček? Protože neobsahuje žádný maso, ale jen pár éček.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy

0: Tři čtvrtě na devět, jedna minuta, jdeme do finále. Halo, tady Impulzovi jsme se dovolili, ale heslo jsme před půl sedmou neslyšeli. Petra proto ještě jednou zdravíme do Prostějova, ale peníze schováváme na zítra.
1: No a posluchači Radovanovi jsme poslali písničku Na cestu. Radovan nám dal dokonce přičichnout jeho profesi.
2: Štěpkování to znamená, že skácíte strom a ten strom nebo ty haluze se proženou takzvanou drtičkou neboli štěpkovačem. A vlastně z toho stromu, který vy tam nacpete, tak vám vyjedou akorát
0: třísky.
2: Kůzky. Ano.
1: A jak jste
2: štěpky.
1: Říkal haluze, tak vím, jo, ale taky vím, co je haluz dobrá, jo.
2: To vím i já. Haluz je to, že jste mi vůbec dneska zavolali, takže jako je to pečka, to je opravdu dneska haluz.
0: Snad nás poslouchají naše kolegyně Lenka Haluzová.
1: Aleši Ružička pro nás vybral nejkrásnější místa na severu Čech. Zuřivec nás podle fotek nechal typovat, kde právě je. Poslední fotku jsme vykupli před půl devátou.
0: No a tady je to řešení, klíč na konci. Aleš se vyfotil u Panské skály u Kamenického Šenova, to je tam, kde se natáčela Pyšná princezna, ta původní černobílá, takže dnes ráno samá krásná místa. Ústí nad Labem, Děčín, Panská skála. A my se těšíme na slyšenou zítra, do
1: no,
0: páté.
1: No s Ludvou a se mnou zítra na viděnou na
0: Benátské. Tak už jsem to zboral. Tak, naschledanou.

0: krásně zvoní.
1: Neoficiální hymna pražské městské části Karlín. Ivan Hlas právě teď na vlnách Rádia Impuls. Čekají nás zprávy a co ve zprávách? Ve zprávách spousta důležitých informací. Třeba nezastřešený palác na hradě Svojanovi je v ohrožení, potřebuje spoustu peněz, potřebuje sanovat. No ale co teď aktuální informace, které se týkají počasí?
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Halo, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Právě vychází nová Tina. Dva časopisy v jednom za stejnou cenu. Získejte letní čtení, křížovky a megabonus. Dva

0: jen za 19 korun. Ty na právě vychází.
1: Bardotky se řítí!
2: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
3: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
2: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
3: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
4: Hygienici vydali další zákaz koupání. Nová rychlobruslařská dráha získává konkrétní podobu. Palác na hradě Svojanově praská. Je 9 hodin, začínají zprávy s Kateřinou Palajovou.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Letošní léto přeje synicím. Hygienici zakazují koupání na 3 místech v Česku. Náš reportér Michal Ransdorf je dohledal na Vysočině a v Praze. Dobré dopoledne.
6: Hezké dopoledne. Zákaz koupání teď platí na Pelhřimovsku, ve vodní nádrži Trnávka a také v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. V hlavním městě se zas musí lidé vyhnout koupališti Džbán. Na řadě míst sice zákaz koupání neplatí, ale přesto hygienici doporučují raději vyrazit na koupačku jinam. Nevhodná voda podle nich je na Domažlicku u rybníku Babylon, v jižních Čechách zase v Podolsku na vodní nádrži Orlík. Pořádné problémy se synicemi hlásí i Hradec Králové v Malšově Lhotě na Stříbrném rybníku nebo taky v Karlovarském kraji. Tam hygienici rozmlouvají koupačku ve velkém rybníku u Hroznětína a ve vodní nádrži Skalka u Chebu. Server iDnes.cz píše o tom, že pokud budou letní pařáky pokračovat dál, synic může být spíš víc. Krátkodobé ochlazení ale může situaci zlepšit. Na vodních nádržích to ale nemusí být znát hned. Odborníci doporučují neřídit se jen doporučením hygieniku, ale také rozumem. Když vidíme, že je voda výrazně zelená, je vhodné koupačku raději oželet. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
4: Hala Martiny Sáblíkové ve Žďáru nad Sázavou získává konkrétní obrysy. Poradci doporučují až 18 metrů vysokou arénu, kde by kromě rychlobruslařské dráhy a 2 ledových ploch byl hotel a parkoviště. Stát má 3 miliardy 600 milionů korun. Podle serveru Seznam zprávy má ruční provoz haly vyjít asi na 100 milionů. Roční výnosy by se při maximálním vytížení mohly pohybovat mezi 87 až 109 miliony korun. O rychlobruslařské hale trojnásobné olympijské šampionky Martiny Sáblíkové se mluví roky. Krytá multifunkční hala pro ledové sporty by měla stát ve Žďáru nad Sázavou na místě současného otevřeného rychlobruslařského oválu v lokalitě Bouchalka. Nezastřešený palác na hradě Svojanově je v ohrožení, potřebuje sanovat. Objevily se v něm závažné praskliny. Pokud by se zásah neprovedl, v budoucnu by hrozilo, že se objekt zřítí. Podle kastelána Haluzy práce začnou možná ještě v létě nebo v září. Vyjdou na 1 700 000 korun. Zaplatí je vlastník památky, tedy město Polička. Dotací přispěl také Pardubický kraj. Hrad Svojanov patří k nejstarším českým hradům. Založil ho ve 13. století král Přemysl Otakar II. Jako součást obranné soustavy na pomezí Čech a Moravy. Požár na jihu Francie je pod kontrolou. V departementu Var spálil 2550 hektarů. Téměř 400 lidí v oblasti se muselo evakuovat. Ve městě se zhruba 800 obyvateli schořely nejméně 2 domy. Na místě zasahovalo 600 hasičů. S odvoláním na místní záchranné složky už se oheň nešíří, ale zcela zlikvidovaný není. Hasičský zásah tak pokračuje.
5: České prázdniny s rádiem Impuls.
4: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Naše speciální letní vysílání se dnes přesouvá na Liberecko. Reportér Tomáš Kabát bude zjišťovat příběh jednoho minerálního pramene a zmapuje také přípravy festivalu Benátka s Impulzem. Ten totiž začíná už zítra. Tomáši, pěkné dopoledne.
7: Krásný den přeju. Mým dnešním poledním cílem bude surovkárna Kytl. Jde o rodinnou firmu Jana Vokůrky, která nejprve začala vyrábět syrupy, potom ale dosáhla záchrany a oživení vratislavické kyselky. Já se podívám přímo na místo, kde se stáčí, tedy do Vratislavic nad Nisou. Odpoledne se pak přesunu do libereckého areálu Vesec, kde budu pozorovat poslední přípravy na Benátskou s Impulzem, podobu areálu, stavbu pódia a tak dále. No a z Benátské se pak budu hlásit po celý zbytek týdne. Hezký den přeje Tomáš Kabát.
8: Startuje 7 pecek v kuse a bez reklama. Za písničku se dozvíte, pro které milionové kolegy budeme dnes hrát.
5: Dopoledne s Dobrým Kurcem na Rádiu Impuls.

0: milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Posloucháte Dopoledne s Dobrým Korcem, no a já čekám další skvělý příběh a chci znát další skvělé milionové kolegy. Dovolal jsem se paní Ivance?
2: Ano.
1: Dobrý den, kde jsme, kam volám?
2: Dobrý den. Tak momentálně jsem v Lošticích, ale chtěla bych poděkovat kolegyňce, která nám odešla do důchodu a byla naší vedoucí na palírně v Zábřeze.
1: Na palírně? To tam pálíte alkohol?
2: Ano.
1: Je, no vy se máte dobře, to je skvělé zaměstnání. V čem byla milionová kolegyně?
2: No ve všem, jak po pracovní stránce, tak i jako kolegyňka suprová, úžasná, prostě úžasná ve všem. Mohli jsme se ve všem na ní spolehnout a myslím si, že to bylo takový obostranný, byli jsme hrozně pěkný kolektiv.
1: Takových lidí je málo, ale zase vy jste také skvělá, že voláte a že vzpomínáte na tuhle vaši skvělou kolegyni. Já věřím, že nás právě teď poslouchá. Vám přeji skvělý den a ještě jedna otázka, kterou dávám tradičně. Jak proběhla registrace u nás na www.impuls.cz?
2: Napsala jsem si a bylo to perfektní.
1: No já už telefonuju. Dobře, užijte den, mějte se skvěle, pozdravujte kolegyně, ale zvláště tu jednu milionovou a někdy příště naschledanou.
2: Naschledanou a děkujeme.
0: Poděkujte svým milionovým kolegům. Stačí se přihlásit na impuls.cz.

všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden v severních Čechách, tam, kde se dělá nejkrásnější sklo a výhledy vám pořád vezmou dech. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Ladíte dopolední impuls, hrajeme 7 pecek v kuse a bez reklama, hrajeme je pro milionové kolegy. Jestliže i vy máte ve své blízkosti lidi stejného charakteru a stejných kvalit, tak jim zahrajte. Vás to nic nestojí, možná jeden telefonát, možná jednu minutu času, než vyplníte formulář na www.impuls.cz. Ale té radosti, co způsobíte, to si snad ani nemůžete spočítat, ani představit. Stojí to za to, věřte mi. Registrujte se na www.impuls.cz a já se o ten zbytek postarám. A moc rád.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční

a pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe. Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Vlasty Korce.
1: Dnes máme krásné datum dvojkové 22. července. 81 dnes slaví americký herec Danny Glover. Proslul především jako detektiv Roger Murtau ve filmech Smrtonosná zbraň. Před 75 lety se do vesmíru dostali úplně první psi na světě. Sovětský svaz jako první poslal Cigana a Dezika. Mezi lidmi známější Laika se na oběžnou dráhu dostala až 6 let po nich. No a přesně před rokem odešel do vysněného pekla legendární Ozzy Osbourne. Zemřel 3 týdny po své koncertní derniéře. Odkaz prince temnoty nám přináší právě teď reportér Mišák Ransdorf.
2: V Česku koncertoval celkem 6krát. Jeho hudbu lidé znají ale taky díky jedné písni Marie Rotrové. Lásko voníš deštěm je totiž původně skladba Ozzyho kapely Black Sabbath, She's Gone.

0: Do naší kultury se ale Ozzy propsal i díky jeho jmenovci Ozákovi ze seriálu Comeback. Oba se dokonce setkali, když si Ozzy v roce 2010 udělal koncertní zastávku na Hoře Říp. Ve vysílání Impulzu na to exkluzivně zavzpomínal Ozákův představitel Martin Dejdar.
1: Koukal na mě, že jsem nějaký ufoun, pořád mi šahal na hlavu. What the fucking freak, what the hell? A furt mi tak jako ťukal na čelo, ale byla to sranda.
0: A po Dejdarovi se hned přihlásil o slovo i samotný Ozák. Prohlásil něco, co je všem i rok po Ozzyho smrti 22. července 2025 jasné.
1: Ozzy prostě neumírá. Ozzy je věčnej jako Lenin.
0: Michael Ransdorf, Radio Impuls.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Kapkách ořechů v Impulzovic krabičce kapitánku byla Marie Rotrová. Za chvilinku aktuální dopravní zpravodajství. Ucpaný je Pražský okruh mezi Jesenicí a Barrandovem směrem na letiště. No a dál Robbie Williams, jeho velká hitovka Fíla třeba Olympice s Hitem jednou.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou, českou muzikou.
1: Chcete romantiku? Máme. Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se čtyřmi A.
2: Radio Impuls.
3: Radio Impuls. Doprava 007.
4: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, jdem se na to mrknout. Přihlásil se nám profík z Global Assistant, Kuba Tilšar.
5: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Na Pražském okruhu počítejte s kolonou od Jesenice po Barrandov. Navíc u Lochkova na 14,5 kilometru došlo k nehodě. Proti směru tedy k dálnici D1 čekejte zpoždění v úseku Zličín-Ořech. V Praze čekejte zdržení v koloně směrem na Smíchov, od Krče, od Jižní spojky a od Strakonické, od Malé Chuchle. Z důvodu oprav k Velské ulice se ucpává východní spojka od Běchovic a dále Novopatská. Na cestě od Ústí nad Labem se jede pomalu na Cínovecké. Kvůli zúžení se ucpává i D10 za Mladou Boleslaví do Prahy před 41. kilometrem. A připomínám uzavřený průjezd Hlinském po silnici 34. Pro osobní auta a autobusovou dopravu je objízdná trasa kolem uzavírky přes Rokycanovu a Jungmanovu ulici. Pro nákladní je objízdná trasa delší, vede přes Trhovou Kamenici a Štírec nad Doubravou. Z Globa Assistant, Kuba.
4: No prosím pěkně, doprava je za námi, teď už zase budeme dokonce až do celé, tedy do 10. hodiny hrát jen muziku. Připomínám číslo k nám do dopravy, je to 605-222-007, případně se můžete ozvat přes aplikaci. Přes naši aplikaci ten zvuk můžete nahrát, pak si ho pustit. Když se vám to nebude líbit, nahrajte si to klidně třikrát znovu a pak odešlete. Je to zábavné.
6: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Jedna velká klasika z muzikálu Pomáda, tedy v originále The Grease. You are the one that I want. John Travolta, Olivia Newton-John. Posloucháte Impulse, za chvilku bude 10, budou zprávy a co v nich. Východní Moravu nadále sužuje nebývalé ticho. Bližší informace už za několik málo okamžiků, ovšem právě teď. Informace o počasí, zpočátku čekáme polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se zejména na severu území ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Zbaleno na víkend v kempu? Co takhle Cezar v rep? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a vrepy Krokodýl. Chuť nezná hranic.
4: Ukradené peníze z hradeckého úřadu odcházely postupně, v Česku zase mrzlo. Na pražském tenisovém turnaji začnou boje o čtvrtfinále. Je 10 hodin, se zprávami je tu Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Miliony korun z hradecké správy nemovitostí odcházely postupně. Jako vedla mluvčí magistrátu Hradce Králové Rohlíčková, nešlo o jednu platbu, ale o více transakcí během několika dnů. Ještě během tohoto týdne se na úřadě podle ní vyvodí pracovně právní důsledky vůči konkrétní zaměstnankyni firmy, která peníze na podvodné účty přeposlala. Připomínám, že podvodníci si přišli na 46 milionů korun. Podle policie hrozí pachateli až 10letý trest vězení. Zatím po něm pátrá. Česko sevřely mrazy. Počasí chce dostát pranostice svatá Anna chladna z rána, která na zlom letního charakteru odkazuje. Přesto, že do Anny zbývá ještě pár dní, v noci na dnešek opět mrzlo. Kolem 5 hodiny ranní meteorologové naměřili na šumavské Kvildě Perle -2,8 stupně Celsia. Předchozí noc klesla teplota i na -4 stupně. Přes den bude kroužit kolem 20. Oteplení se dočkáme, ale velmi zvolna. Výrazně nastane o víkendu. V neděli už naměříme 24 až 29 stupňů.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
4: Východní Moravu nadále sužuje nebývalé sucho. Projevuje se to například na průtocích menších řek ve Zlínském kraji. Téměř na suchu jsou vodní toky na Valašsku i na Slovácku.
5: Dřevnice, Zlín, Kyjovka, Koryčany, Juhyně, Rajnochovice. Maximální průtoky 15, ale také jen 7 cm. Ještě méně vody je ve Veličce nebo v Luhačovickém potoku. Deště byly právě v těchto oblastech jen velmi mírné a sucho je dlouhodobé. Trápí to vodohospodáře i rybáře, kteří počítají ztráty na rybí populaci. Obecně je sucho zkázou i pro pěstitele ovoce, případně milovníky houbaření. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
4: Areál Benátské s Impulzem se připravuje na první návštěvníky. Program našeho hudebního festivalu začíná už zítra odpoledne. Reporter Michal Ranzov zjistil, že parkoviště se v libereckém Vesci otevírají už během rána. Hezké dopoledne.
6: Dobré dopoledne. Cesta autem na Benátskou vede po silnici číslo 35, na které musí řidiči sjet na Dlouhý most a Šimonovice. Za sjezdem už šoféry povedou cedule Benátská až na vyhrazená parkoviště. Pokud nemáte zajištěné stání v rámci vstupenky, dokoupit si ho pořád můžete na webu festivalu. Parkoviště na Benátské se otevírá už zítra v 8 hodin ráno. Do areálu ve Vesci se dá dostat i hromadnou dopravou. Vlakem můžete dojet na liberecké hlavní nádraží. Na něm už stačí nasednout na speciální festivalovou linku 41. Autobus vás zdarma doveze za 10 minut až do centra dění. Kdo by chtěl z hlavního nádraží dojít do veseckého areálu pěšky, čeká ho zhruba 5-kilometrová procházka. O něco blíž je nádraží Vesec u Liberce, kde se projdete zhruba 3 kilometry. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
4: Na turnaji v Praze rozehrají naše tenistky druhé kolo. Ve hře zůstalo 7 českých hráček. Dnes budou o postup do čtvrtfinále bojovat 3 z nich, včetně nejvýše nasazené Marie Bouskové. Obhájkyně titulu se utká s americkou soupeřkou ze druhé stovky pořadí Liovou. Turnajová pětka Tereza Valentová bude mít za soupeřku Jointovou z Austrálie a Dominika Šelková se na pražské Štvanici utká s Dodinovou z Francie. Já jsem Katka Palajová, za hodinu ve zprávách už Iva Horáková, ale teď za mikrofonem Vlastík Korec.
0: Pojďme se pustit skvělou muziku. Tata kapela Buty a s Jirkou Kolbabou se vypravíme na polské pláže. Je nač čekat, je oč obdivovat.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tento čtvrtek přímý přenos z Benátské s Impulzem a No Name. Začínáme v 8 večer. No Name a Živák na rádiu Impuls.

0: Veličinasky selhaní, ovšem my tady na vlnách Rádia Impuls jsme sehraní a za chvilku nabídneme aktuální zprávy z dopravy. Na příjezdu do Prahy po D5, tak tam máme přerušovanou kolonu. Kolona převážně kamionů, ta je na východní spojce, jistě víte, kde přesně, ale my o tom budeme informovat. Další muzika tak je připravená, naskladněná, třeba Mandraže a Brouci.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Pojďme do dopravy, jsou zde nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na příjezdu do Prahy po D5 vyjedete do přerušované kolony na 7. kilometru a teda dále pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. V opačném směru k letišti je přerušovaná kolona mezi Vestcem a Slivencem. Dále v Praze vidíme kolonu převážně kamionů na východní spojce a Novopatské mezi sjezdem na Běchovice a za sjezdem na Satalice. V opačném směru se dojíždí do kolony na Cínovecké Zazdiby. Na vině je rekonstrukce k Belské. A kolonu ještě čekejte na jižní spojce a Dobřížské mezi Krčí a nájezdem do tunelu Mrázovka. Dále na D1 ve směru od Prahy na Brno jsou přerušované kolony převážně kamionů mezi 182. a 196. kilometrem. A kvůli zúžení počítejte v obou směrech s kolonami mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem na trase Pelhřimov-Humpolec. To je aktuální doprava, s tou další se přihlásíme za necelou půl hodinu. Kdyby cokoliv, volejte 605 222 007.

0: nádherná italská kantele, na kterou jsme si právě teď dali v rámci programu vysílání Rádia Impuls. 10 hodin a k tomu 30 minut, no a já naskok letím do dnešního rána, protože tam jsme zase nabízeli peníze. A jak to dopadlo? Petr neřekl heslo, proč prosím pěkně? Petře, stačilo říct hlo tady Impulzovino a byly by kačky. No tak snad třeba zítra. Chcete-li i vy být v tomto našem v uvozovkách herním kolotoči, tak se do toho pusťte, zaregistrujte se buď přes naši aplikaci anebo adresu www.impuls.cz. Hrajte s námi každé všední ráno u Impulzových, no a možná třeba zítra právě vy budete mít důvod k úsměvu. Za chvilku Palo Habera s hitem Jediná a hned potom vyrazíme s naším cestovatelem Jirkou Kolbabou na polské pláže.
1: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
2: Sex spray přebíjej o zajmré.
1: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
2: Jsme krásný, jsme královný, jsme bardotky.
3: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
4: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Letní sezón

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, hezké dopoledne, dnes budeme na krásných plážích, je to tak?
2: Ahoj Vlasto, Slovinský národní park na Rodovi leží na samotném severu Polska u Baltského moře a tam mezi městy Leba a Rovi. Je to mimořádně unikátní místo, proslulo obrovskými pohyblivými písečnými dunami a také kilometry pláží s velice jemným, překvapivě bílým pískem. Ruchové vidmy, tak říkají Poláci, to jsou pohyblivé duny, jsou utvářeny navátým pískem z mořských pláží a ty duny se prý pohybují o 2 až 10 metrů ročně. Nejvyšší navátá duna, polsky vidma Laťka, tak ta dosahuje výšky až okolo 40 metrů a je to neuvěřitelné, to tady nečekáme. Chůze po jemném bílém písku není jednoduchá, protože uděláte krok dopředu a půl kroku se jdete zase zpátky. Každý, kdo byl v pouštích, tak to pochopitelně zná tento zvláštní efekt. Ochránci přírody vymezili trasy a plochy, kde se smíme pohybovat. Mnoho míst v tomto evropsky unikátním místě není přístupných. Byl jsem zde bohužel v pokročilé

0: není, takže ty snímky nejsou úplně optimální, protože ranní a večerní nízké světlo by občas mohlo rozehrát nějaký skvělý efekt těch světel a stínů, tak jak je to v těch opravdových pouštích, ale nedá se nic dělat. I tak to byl velký nezapomenutelný zážitek, chodit tím jemným bílým pískem na dunách na severu Evropy. A další přiblížím po písnice.
1: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.

0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, jedeme dál, ještě si nám nepopsal ty slibované pláže.
2: Ano, pláže jsou považovány za nejčistší v celém Polsku. Šel jsem mnoho kilometrů podél vody a všude jen samý písek, občas kmen stromu třeba, nebo pařez, takové zbytky stromu. Bylo zřejmé, že při těch velkých vlnách, když se moře rozbouří, takže stále ukrajuje další a další metry a s nimi také tu přilehlou vegetaci. Na břehu nejsou žádné stánky, žádné restaurace, žádné obchody, to bych tam docela čekal, ale naštěstí ten park oni chrání, takže to tam nenechali zbudovat. V těch borových lesích je občas také navátý bílý písek, takže ono to tak jako plynule pěkně v bílá pláž přechází v les a les zase do té bílé pláže a může to tady, když jsou nějaké divoké vlny, být opravdu dramatické. Já jsem zažil velmi klidný den. Objevil jsem dokonce i rašeliniště trošičku dál od břehu. A ten vstup do toho parku je spoplatněn. Já jsem potom odsud odjel do Gdaňsku. Atmosféra měšťanských domů, těch rázděných domů, nebo Mariánská bazilika, ikonický přístavní jeřáb Žuraf, ten mě naprosto nadchli. Ve městě jsem nebyl několik desítek let, ale to, co se tam Polákům podařilo při obnově památek i při tom moderním rozvoji města, tak to mě absolutně nadchlo. Město na severu, Gdaňsk, takové to trojměstí Sopoty, Gdaňsk a Gdyně, tak je mimořádně přitažlivým místem v Evropě a znovu jsem si to po mnoha letech ověřil. Naslyšenou.
1: Jirko, děkuji za skvělé povídání. Klasicky těším se zítra.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

Ale je to dál, naše vysílání se posouvá směrem k dopravě na Pražském okruhu u Barrandova. Směr letiště komplikuje dopravu zúžení, ale musím se pochopitelně vrátit k Impulzovi z Krabičce. Skvělý duet Hany Zagorové a Petra Reska s názvem Duhová víla. Další muzika bude ryze americká, ale ne donaldovská. Bude to Aerosmith a velká pecka, která se jmenuje Crying.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Je to tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistant, haló.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Na pražském okruhu u Barrandova směr letiště komplikuje dopravu zúžení a navíc dopravní nehoda osobáku s nákladňákem. Počítejte s přerušovanou kolonou od Vestce. V Praze stále čekejte zdržení na cestě na Smíchov od jižní spojky od Krče po tunel Mrázovka. Z důvodu oprav k Velské ulice se ucpává východní spojka od Běchovic a dále Novopatská. Na cestě od Ústí nad Labem se jede pomalu na Třínovecké. A na cestě od Jindřichova Hradce nad Třeboně ve Stráži nad Nežárkou se srazila dvě osobní auta s autobusem a projíždí se kyvadlově. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkuji pěkně, z dopravy je to pro tuto chvíli vše, volejte dál dopravu na 605 222 007. Teď už slibovaní Aerosmith.

0: Posloucháte Impulse, za chvilku nás čekají zprávy. Americký prezident Donald Trump v tichosti zamítl téměř 6000 žádostí o milost. Chystal velkou amnestii k 250. výročí nezávislosti Spojených států. To ve zprávách s Ivou Horákovou za chvilku, ale teď aktuálně informace o počasí. Jak by dnes mělo vypadat? Zpočátku čekáme polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnosti, odpoledne a večer se zejména na severu území ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 19 až 24. Hezký den.
1: Peníze za to, že zvednete telefon.
2: Na Impulzu žádný problém.
3: Haló, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Aplikace Kverko nově kasíruje i hosty. Požár baru v Bangkoku má už 35 obětí. Kůdela bude asistovat ve fotbalové Vlašimi. 11 hodin. Dobré dopoledne přeje Iva Horáková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Aplikace Kverko už vybírá na obou stranách, nově kasíruje i hosty. Zároveň dál vybírá poplatek od hospod. Placení účtu přes Kverko stojí od 20. července 3 koruny za každou transakci. Změna rozhořčila část uživatelů sociálních sítí, kteří poplatek vyčítali taky restauracím. Firma proto zdůrazňuje, že o jeho zavedení rozhodla sama. Gastropodniky dál odvádějí transakční poplatek 1,35%. Kverko funguje zhruba v 1600 restauracích, bystrech a kavárnách. Měsíčně přes něj platí téměř 340 tisíc lidí. Loni zpracovalo transakce za více než 3 miliardy korun. Vyhořelou budovu ve Zlíně dál hlídají drony. Jejich termokamery mají odhalit případná místa se zvýšenou teplotou. Torzo částečně zříceného objektu a sutiny hasiči přestali skrápět vodou. Jsou ale stále na místě. Příčinu požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Trvat to může i několik měsíců. Stonava na Karvinsku se potýká s následky hlubinné těžby. Terén v místech bývalého dolu ČSM totiž stále klesá. Generální ředitel OKD Martin Janaj počítá, že se tak bude dít dalších 5 let. Společnost proto podle něho musí zajišťovat bezproblémové fungování páteřní sítě, které může klesání terénu ohrozit.
5: To znamená, je tady Košicko-Boumínská dráha, jsou tady silnice, jsou tady páteřní plynovody, vodovody s pitnou vodou a to všechno my zajišťujeme, aby fungovaly dál i přesto, že dochází neustále jako k poklesu terénu.
4: Společnost OKD na začátku letošního února ukončila těžbu černého uhlí v dole ČSM jako v posledním Česku. Teď běží jeho postupná likvidace, v budoucnu se tady počítá s těžbou metanu. Počet obětí požáru bangkokského baru roste na 35. V nemocnici je stále 21 lidí, 12 zůstává v kritickém stavu. Policie vyšetřuje možnou nedbalost. Nouzové východy byly totiž zablokovány a lidé nemohli před plameny utíkat. Majitel baru je stále v nemocnici. Předběžné vyšetřování ukazuje, že požár mohl způsobit zkrat v klimatizaci. Donald Trump v tichosti zamítl skoro 6000 žádostí o milost. Americký prezident definitivně zrušil plány na velkou amnestii k 250. výročí nezávislosti Spojených států. Místo toho omilostnil pouze 11 vybraných spojenců.
6: Další tisíce běžných vězňů tak marně čekali na úplnou milost nebo snížení trestu. Podle amerických médií se prezident Trump zaměřil jen na spojence nebo prominentní případy, kde v zákulisí hrají roli miliony dolarů. Kritici proto mluví o nespravedlivém systému pro vyvolené. Trumpova administrativa se vlnu zklamání snaží zmírnit. Projekt zvaný 250 milostí za 250 let existence USA byl údajně jen neoficiálním nápadem místního personálu. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
4: Ondřej Kudela míří do Vlašimi. Bývalý obránce české fotbalové reprezentace se po konci profesionální kariéry stal asistentem trenéra v tomto středočeském celku. V 10. týmu minulé druholigové sezony bude tak pomáhat hlavnímu kouči Davidu Střihavkovi. Zprávy končí 4 minuty po 11. a vysílá Vlasta Korec.
0: Ano, pokračujeme dál, ještě mám hodinu dopoledního vysílání, tak šup do toho. Dnes ráno jsme řešili kybernetickou bezpečnost a proto se Aleš Růžička fotil na sociální sítě. A vy jste měli hádat, kde je a s kým.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden v severních Čechách, tam, kde se dělá nejkrásnější sklo a výhledy vám pořád vezmou dech. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Znova sama dotkně kapela Elan, ladíte Impuls, chystám hit Celebration od Fun Factory. Předtím se ještě budu věnovat aktuálnímu dopravnímu zpravodajství. Na příjezdu do Prahy po D5 máme přerušovanou kolonu. Na cestě do Písku ve směrem od Vodňan tam máme dopravní nehodu, ale ještě jedno důležité sdělení. Pokud se podíváte do kalendáře, tak středa, ale přesněji 22. červenec znamená jedno jediné. Svátek pro všechny Magdalény. No a tady mám jeden osobní vzkaz. Moje skvělá dceruška, 17-letá Madlenka, ta dnes svůj svátek slaví. Tak Madlenko, všechno nejlepší.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15. 7.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Pojďme do dopravy, jsou zde nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na příjezdu do Prahy po D5 jedete do přerušované kolony na 7. kilometru a ta dále pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. V opačném směru k letišti popojíždí přerušovaná kolona mezi Vestcem a Slivencem. V Praze vidíme kolonu převážně kamionů na východní spojce a Novopatské mezi sjezdem na Běchovice a za sjezdem na Satalice. V opačném směru se dojíždí do kolony na Cínovecké u Březíně vsi. Na vině je rekonstrukce k Velské ulice a kolonu ještě čekejte na jižní spojce na Barandovském mostě ve směru do centra. Na cestě do Písku směrem od Vodňan se srazilo osobní auto s nákladním. A na D1 ve směru od Prahy na Brno jsou přerušované kolony převážně kamionů mezi 182. a 196. kilometrem. Kvůli zúžení počítejte v obou směrech s kolonami mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem na trase Pelhřimov-Humpolec. No a na závěr to dáme jednoznačně s hlídkama.
2: Cesta z Nové Bystřice na Číměř, jsou tam rohatí a nabírají.
1: Tak si dejte pozor. 605 222 007. Teď už Fun Factory a Celebration.

0: Každý pracovní den po 9. hodině hrajeme 7 pecek v kuse a bez reklam a navíc teď posíláme tyhle pecky milionovým kolegům. Jestliže máte kolem sebe někoho, kdo zaslouží poděkovat nestandardním způsobem, jiným prostřednictvím těchto písniček, tak se registrujte na www.impuls.cz. No a já se postarám o to, že právě vašim kolegům či kolegyním či celé partě můžeme zahrát těch 7 pecek. Uslyší své jméno, uslyší přání a myslím si, že tenhle okamžik si budou pamatovat dlouhou dobu. Další muzika Jeleni někde kolem, Roxette a The Big Love. No a potom dostává prostor Aleš Růžička, budeme řešit kyberbezpečnost.
1: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy, za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam budem.
4: Přestaň. Štíru mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fructis šampon za 99,90 a Viskas kapsičky pro kočky 40x85 gramů za 299. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Připravená Impulzovic krabička, hit Václava Neckáře, kde jsou ta rána stříbrná, ale teď ráno trochu jinak. Ano, dnes ráno jsme na Impulzu řešili kybernetickou bezpečnost. Spousta lidí totiž posílá aktuální fotografie z dovolených na sociální sítě možným zlodějům. Tím tak ukazuje, že nikdo není doma. Zuřivý reportér se na to podíval trochu z jiné strany. Aleš Růžička se fotil na naše sociální sítě a vy, posluchači, jste měli s Impulzovými hádat, kde zrovna je.
1: No a musím říci, že jsem nikoho moc nepřekvapil. Klidně to zkontrolujte na těch našich sítích. První fotka byla s výletním zámečkem na kopci.

0: věžička tohoto zámečku je zároveň vyhlídka ve výšce 227 metrů nad mořem. Ta dnes už zrekonstruovaná budova nad řekou, jak jste určitě mnozí poznali, je Větruše v Ústí nad Labem. Pak jsem jel po proudu Labe a dojel až do města, kde mají na pravé straně toku krásný rozlehlý zámek a na levé to, o co mě šlo. Dole u silnice můžete nastoupit na skálu, ta je vysoká asi 95 metrů a můžete 14 různými trasami vystoupat nahoru a zajít si třeba do děčínské zoo. Ano, jde o Děčín a Pastýřskou stěnu. A posledním ranní místo je Národní přírodní památka u Kamenického Šenova. Je slavná z filmu, z pohádky a je to panská skála, tvořená 5 až 6 bokými pravidelnými sloupci, které jsou dlouhé až 15 metrů a připomínají píšťaly. A proto se této skále, která také hrála v Pyšné princezně, přezdívá Varhany. Tak pokud jste na některém z těch míst nebyli, zajeďte se tam podívat, je to moc hezké. Krásný den, Aleš Růžička, Radio Impuls.
1: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Teď jsme se tady shodli, že to je nádherná skladba, takové romantické pohlazení, ve kterém je cítit slunce, léto a osvěžující voda, do které skočíte v rámci rozpáleného dne. Za chvilku dopravní zpravodajství. Nehoda se stala na D8 na 44. kilometru směrem na Drážďany. No a další muzika, o tu se postará LP, bude to její velký hit Lost on You.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Budík vypnutý, kafe hotový a rádio Impuls? No jo, zase ho hledáte. Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Globál Asistán. Zalo, Kubo.
2: Ahoj, Vlasto, pěkné dopoledne. Pozor, dejte na D8 na 44. kilometru z Prahy do Drážďan, kde se bouralo. Momentálně se ale projíždí bez kolon. Na příjezdu do Písku od Vodňan komplikuje průjezd nehoda osobáku s nákladňákem. Na pražském okruhu na cestě od D1 se jede pomalu mezi Jesenicí a Barandovem, kde pracují silničáři, a navíc tam částečně překáží porouchané auto. Kvůli zúžení se zdržíte v obou směrech na trase Plzeň-Nepomuk v Želčanech a také z obou stran u Komorovic mezi Pelhřimovem a Humpolcem. Z Globál Asistán z Kuba.
1: Ano, konec dopravního hlášení, teď už přichází hlášení jiného typu. Budeme se zajímat o odpolední vysílání Honzy Benešovského.
3: Honziku, vítej. Dobrý den, čeká nás odpoledne plné výletů. Začneme v Krkonoších na Benešku, projdeme se tamní překrásnou přírodou. No a potom už budeme pokračovat s Tomášem Kabátem v rámci pořadu České prázdniny. S Impulzem vysílat bude Tomáš z Vratislavic nad Nisou. Je tam v rodinné firmě, která vyrábí ochucené minerálky, tak taky ochutnáme.
1: Výborně, taky ochutnám skrze poslech rádia Impuls, no ale ještě za chvilku trochu té radosti.
4: Kolona na D1, radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Ladíte Impuls, je zde závěr dopoledního vysílání a já připomenu, že radost ze života můžeme najít i v maličkostech. Mezi posluchače Impulzu vyráží napříč Českem naši experti na radost. Dnes je to Martina Kroa, která se tentokrát ptala na největší životní potěšení dětí.
1: Co vám dělá v životě největší radost?
2: Mě třeba baví, když jsem někde venku s kamarádama a hrám třeba fotbal nebo něco.
3: Mě baví sportovat a hrát na violončelo.
1: Co vám dělá v životě největší radost?
4: Tak já asi sportování mě baví, běhání mě baví. Mě dělá hodně velkou radost čtení knih. Já mám ráda Harryho Pottera a teď končím tu první díl, ale v angličtině.
0: No prosím pěkně, jak nám ty děti nádherně rostou. Posloucháte Impuls, přeji vám hezké odpoledne a teď už se o vás postará Honza Benešovský.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Posloucháte Radio Impuls. Řecko by dnes mělo zažít nejteplejší den letošního roku. Říkají meteorologové, kolik stupňů tam očekávají, řekne Iva za chvilku ve zprávách. No a my se pojďme podívat na počasí u nás. Zítra očekáváme oblačnost s přeháňkami, občas i bouřkami, teploty 18 až 22, na jihu Moravy do 25 stupňů Celsia.
1: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
2: Právě vychází nová Tina. Dva časopisy v jednom za stejnou cenu. Získejte letní čtení, křížovky a megabonus. 2

0: za 19 korun. Tyna právě vychází.
1: Bardotky se řítí!
2: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
3: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
2: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
3: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
4: Okradenou městskou firmu prověřuje audit. Řekové se potí v nejteplejším dni v roce. Hradec je zpátky v pohárech. Polední zprávy dopisuje Iva Horáková.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Poměry ve správě nemovitosti Hradec Králové prověřuje audit. Má zjistit, jak se falešnému bankéři podařilo vysát z firemního účtu 640 milionů korun. Podezřelé kontrolní mechanismy chce prostudovat královéhradecký magistrát, který audit zadal. Podle iDNESu měl v městské společnosti fungovat princip kontroly čtyř očí. Odeslat desítky milionů korun tak nemohla jen účetní nebo někdo z vedení organizace. Takový zaměstnanec potřeboval k ruce dalšího člověka. Peníze odcházely několik dní, ředitelka zprávy měla tou dobou dovolenou. Podvodníci si nevytipovali správu nemovitosti Hradec Králové náhodou. Z veřejně dostupných listin vyplývá, že na běžných účtech měla firma začátkem letošního roku uloženo 100 milionů korun. Mýto nese víc než loni. Za první pololetí vybral stát přes 10 miliard korun, meziročně o skoro 6% navíc. Přes polovinu mýtného zaplatili zahraniční dopravci. Většinu z celkové částky tvoří poplatky za jízdu po dálnici. Zbytek za jízdu po spoplatněných úsecích silnic první třídy.
5: České prázdniny s rádiem Impuls.
4: Podnikatel vyrábějící sirupy dal druhý život minerálnímu pramenu. Jde o příběh vratislavské kyselky, její stáčení pomohl obnovit Jan Vokurka se svou rodinnou firmou Kytl. Příběh si nechal v rámci našeho prázdninového vysílání převyprávět reportér Tomáš Kabát od manažera Vojtěcha Rydla.
6: Vratislavská kyselka se s námi propojila v roce 2018, ale byla to taková kombinace srdeční záležitosti a odvahy našeho pana jednatele. On totiž hledal nový místo, kde by jsme mohli rozšířit výrobu, protože naše stávající prostory už nestačily. Vhodný místo našel právě ve Vratislavicích, konkrétně v areálu Vratislavické kyselky, který jsme v roce 2018 zakoupili. Prvně jsme obnovili tu výrobní halu, přesunuli sem linku na Kytl Syroby a až potom jsme začali znovu budovat Vratislavickou kyselku tím, že jsme prvně obnovili vrty a v roce 2022 jsme ji dokázali vrátit na trh po dlouhých letech.
7: A to je to místo, kde právě teď stojíme, ano?
6: Ano, ten areál byl velmi schátralý, chátral v podstatě před očima. Ta obnova byla velmi náročná a taky nákladná.
7: Do zákulisí Vratislavické kyselky jsme se podívali s brand manažerem Vojtěchem Rydlem. Díky.
6: Naschledanou.
7: A z libereckých Vratislavic se loučí Tomáš Kabát.
4: Sucho trápí i bramboráře na Vysočině. Pěstitele v kraji doufají, že by jejich pole ještě mohly svlažit deště. Sklizeň mají v plánu v polovině srpna. Předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček ale už teď pláče nad výdělkem.
8: Hlízy nerostou, jsou výrazně drobnější a pokud bychom porovnali situaci třeba s průměrem minulých let, tak i na Vysočině touhle dobou už někteří pěstitelé si sami pro svou prodejnu vybrali menší množství těch hlíz a teď ještě z Polabí. Kupujou je.
4: V Polabí a na jižní Moravě sklízejí zemědělci brambory už od června. Standardní výnosy mají ti, kteří svá pole zavlažovali a zakryli textiliemi. Při prodeji ve velkém dostávají pěstitelé 6,50 korun za kilogram, při drobném prodeji 10 korun. Řecko by dnes mělo začít nejteplejší den letošního roku. Odpolední teploty budou totiž atakovat až 43 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty se podle řecké meteorologické služby očekávají v regionu Tesálie v centrální části země, taky na východě a v části Peloponesu na jihu. Oběžník ministerstva práce v rizikových oblastech zakazuje práce venku mezi polednem a 16. hodinou. Týká se to především stavenišť a loděnic, ale taky rozvážek na dvoukolových vozidlech a nebo koloběžkách. Zaměstnanci z ohrožených skupin, jako jsou těhotné, nemocní nebo astmatici, firmy musí nabídnout práci z domova. Fotbalisté Hradce Králové se po více než 30 letech vracejí do pohárů. Zítřejším úvodním zápasem druhého předkola Evropské ligy na hřišti norského Tromze tak začnou novou soutěžní sezonu. Votroci se v pohárové Evropě představí poprvé od sezony 1995-96. Utkání má výkop v 7 večer.
9: Posloucháte Radio Impuls, v Krkonoších je největší trpaslík na světě, kde přesně potkáme tento lehký protimluv, řekneme v rámci našeho prázdninového putování. Chvilku po půl jedné, teď parádní muzika, začne Dan Landa, chystá se Sazán.
5: Radio Impuls, radost ze života.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Českým prázdninám patří živá muzika. Už tento pátek přímý přenos z Benátské s Impulzem a David Koller. Začínáme v 6 v podvečer. David Koller a Živák na rádiu Impulzem.

0: Impuls žil českou muzikou. V Ostravě vyjeli do ulic sekáči trávy a jsou kvůli tomu celkem dlouhé kolony. Situaci detailně popíše naše dopravní agentka za 3 minuty v dopravě 007. Přidáme i další dopravní postřehy a z muziky už se chystá pán Elton John.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1 ve směru od Prahy na Brno. Tady jsou přerušované kolony převážně kamionů mezi 180. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 vyjedete do kolony na 3. kilometru v Olomouci v Hejdukově ulici směrem z centra. Zasahují záchranáři a policie u střetu osobního auta s motorkářem. Teď se hlásí dopravní agentka Rádia Impuls z Ostravy.
2: Rovná ulice od kruhového objezdu dálnice směr Shopping Park. Sekají tam ve středových spodidel zelení, kolony jsou hodně dlouhé.
1: Hodně dlouhý, ale zase jsou to sekáči. Tak děkujeme vám moc za postřeh. Kvůli zúžení počítejte v obou směrech s kolonami. Mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem na trase Pelhřimov Humpolec. Na příjezdu do Prahy po D5 se vjedete do přerušované kolony na 7. kilometru. Fronta pak dál pokračuje na Pražský okruh, po Ořech na kilometr 19. A nehoda dvou osobních aut překáží v Plzni v Karlovarské ulici na kruhovém objezdu. Tak ano, třeba klidně z Plzně, budeme rádi, když se ozvete přes žlutou rádiovou aplikaci anebo volejte 605 222 007. Šťastnou cestu, Rádio Impuls, odpolední vysílání.

0: Posloucháte Radio Impuls, hrajeme dál. Za chvíli se dostaví na kus české muziky Xin Lakes. A taky o prázdninách vysíláme rubriku Milionoví kolegové. Vlastně jsou to pozdravy do práce, které můžete posílat klidně z hor, od moře nebo z chalupy, z chaty. Prostě z dovolené a uvidíte, jaký to bude mít ve firmě dopad a ohlas. Kolegům do práce hrajeme každý všední den po 9. hodině, zahrajeme 7 pecek v kuse bez reklam, tak je nezapomeňte přihlásit svůj milovaný pracovní tým na webu www.impuls.cz. No a pak už to dostane do péče Vlastík Korec, kterého konec konců vítáme i teď.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Víte, proč se párečku říká páreček? Protože neobsahuje žádný maso, ale jen pár éček.
3: Dokým se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
4: Sex spray přebíhají Alzheimer.
3: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
5: Jsme krásný, jsme královny,
6: jsme Bardotky.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
8: Už tam budem?
9: Nech toho.
8: Raději už tam bude.
9: Přestaň. Štěl mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Impuls odpolední vysílání. Za chvíli už si poslechneme Jiřího Korna a z Impulsově z krabičky fantastickou písničku Žal se odkládá. České prázdniny nás teď zavedou do vzdušných lázní v Krkonoších na Benecko, kam voláme paní mluvčí Petře Pravečkové a ptáme se, jaké novinky si Benecko pro návštěvníky přichystalo. Dobrý den.
1: Dobrý den. Loňské léto jsme pro vás otevřeli 3-kilometrový modrý floater Kainos podél naší lanovky. Pro malé i velké bikery máme letos hned dvě novinky. U lyžařského pásu Kainos bude koncem tohoto měsíce otevřen kids trail, kde bude možné i půjčení kol pro nejmenší. Již nyní se můžete vyřádit na novém červeném a krátkém černém trailu, na který se dostanete pohodlně z modrého flow trailu. Takže ať už jsi zkušený biker, nebo si to chceš prostě jen vyzkoušet, můžeš si vybrat trail přesně podle tebe. Nahoru se jede samozřejmě pohodlně lanovkou, přidali jsme letos další provozní den, takže o prázdninách se svezete každé úterý, pátek, sobotu a neděli od 9 do 16 hodin. U lanovky udělá radost nejmenším určitě naše nová kuličková dráha. Ať už dáte přednost adrenalinu nebo prvním bikerským krůčkům, doplnit energii a občerstvení si můžete letos nově v bufetu Kainos, který znáte ze zimy.
0: Jo. No a co když nejsem biker a nemám rád kola?
1: Nevadí, máme spoustu dalších aktivit, ať už plánujete aktivní nebo spíše odpočinkovou dovolenou, u nás si přijdete na své. Máme tu pro vás připraveny 3 zábavné nebo naučné stezky, lusťákovou, beneckou, přírodní a zvířátkovou, 3D bludiště, největšího trpaslíka na světě, letní tubing, 2x horské káry, dětský krytý lanový pár, bowling a dílničku pro šikovné ruce. V okolí se můžete projet na koních, užít wellness, nebo se třeba projet a pokochat okolním vláčkem Bubáčkem.
0: Připravuje Benecko i nějaké akce pro návštěvníky?
1: Ano, nejbližší z nich bude nadcházející víkend. Jedná se o již tradiční beneckou pouť a jako každý rok nebude chybět hasičská soutěž, kolotoč, houpačky, obří nafukovací skluzavka, střelnice a večer, živá hudební scéna. Prostě přijďte pobejt.
0: Krkonošské Benecko představila Petra Pravečková. Víc informací najdete na www.benecko.info. Petro, děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic.

Česká klasika, Impulzovic krabička. Teď nás čeká slovenština, aj tak jsme stále frajery, slavná píseň Petra Nadě. Nejdřív se ale musíme podívat na silnice, vidíme kolonu na trase Karlovy Vary Praha Ústružné, doplníme podrobnosti, za 2 minuty si poslechněte dopravu 007.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začne Kuba Tilšár, připojuje se právě teď z Global Assistance. Vítáme tě.
2: Ahoj Honzo, krásné odpoledne. Na cestě od Karlových Varů na Prahu u Stružné počítejte se zdržením zatím pár minut v koloně v obou směrech po dopravní nehodě. Připomínám zdržení na pražském okruhu na cestě k letišti od Vesce po Barrandov. Proti směru si postojíte pár minut před Ořechem. Pomalu se jede také po Novopatské ulici k omezení na Kvelské. Skoro 2-kilometrová fronta je na dálnici D1 od Kroměříže do Brna před omezením na 247. kilometru. Pomalu to jede před Brnem směrem z Prahy mezi 182. a 196. kilometrem. Hodně plná je také bratislavská D2 před Brnem od 3. kilometru. A na cestě od Pelhřimova na Humpolec si postojíte mezi Velkým Rybníkem a Komorovicemi kvůli opravám. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkujeme, teď postřeh z D1, odkud se hlásí jeden z našich dopravních agentů. Co pak se děje?
3: Tak si tady poskakuju po D1 směrem od Práglu už hodinku, přijel jsem do Brna a v druhém směru směrem na Prahu od Výškova za 194. nájezdem je osobák ve svodidlech, tak to tam zpomaluje. Není to žádná divočina, ale brzdí to, kolona zatím není nějaká divoká.
1: Díky moc, ukázková spolupráce. Tak jo, pokud máte něco, tak se ozvěte z terénu do vysílání Rádia Impuls přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo můžete zavolat na 605 222 007. Hlavně opatrně, šťastnou cestu, Rádio Impuls.

0: posloucháte Radio Impuls, dnešek je tak trochu ve znamení meteorologických senzací. Před hodinou to byla rekordní vedra v Řecku, teď si dáme obří kroupy v Itálii pro změnu. Rozměry zase dodá za malou chvíli Iva Horáková ve zprávách. U nás naštěstí žádné pohromy zatím ve výhledu nejsou. Zítra má být oblačno s přeháňkami, sem tam i bouřka se objeví. Teploty 18 až 22, na jihu Moravy do 25 stupňů Celsia.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dovíme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Propršený festák. Co takhle hot strips wrap? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
4: Po pádu z nosítek záchranářů zemřela v Praze žena. Senát asi řekne ano vyššímu rodičáku. Itálii bičovali kroupy jako tenisák. Je 13 hodin. Klidné odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Pražskou záchrankou otřásá tragédie. Záchranářům spadla z nosítek pacientka. Žena z domova pro seniory pak následně zemřela. Tragédii prověřují policisté, nikoho zatím neobvinili. Uvádí to server Seznam zprávy na základě vyjádření policie a Pražské zdravotnické záchranné služby. O neštěstí informovalo na konci června vedení záchranné služby v interním dokumentu pro pracovníky služby, které v souvislosti s tím žádalo o zvýšenou pozornost při manipulaci s pacienty. Žena podle serveru spadla z nosítek na obrubník. Dva týdny po velkém požáru ve Zlíně zůstává řada otazníků. Budovu číslo 34 v průmyslovém areálu nadále hlídají drony. V plné práci jsou vyšetřovatelé, policie i hasičů.
5: Právě drony, využívající nejmodernějších technologií, jsou velmi důležitým pomocníkem vyšetřovatelů. Končí druhý týden po devastujícím požáru. Na místě je teď jediná jednotka profesionálních hasičů. Až se částečně zřícený objekt 11-patrové budovy číslo 34 vrátí majitelům, společnosti Klím, ta vybere demoliční firmu. Objekt je už oplocený a nasvícený, co bylo příčinou zničujícího požáru, o tom zatím není jasno. Vyšetřování zdaleka nekončí. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
4: Šance na vyšší rodičák roste. Rodičovský příspěvek 400 tisíc korun totiž doporučil Senátu téměř jednomyslně schválit jeho ústavně právní výbor. Pokud pro návrh senátoři skutečně zvednou ruku, bude rodičák vyšší o 50 tisíc korun od ledna příštího roku. V případě narození dvojčat a vícerčat to bude 800 tisíc korun. Za bodnutí ex-partnera padlo 7 let. Soud řekl, že nejde o typickou plánovanou vraždu. Jedná se o vyvrcholení jednání dvou psychicky nešťastných lidí, kteří už nevěděli kudy kam. Nastínil pozadí předseda soudního senátu Středočeského krajského soudu Michal Tomáš. Oba ex-partneři totiž shodně tvrdili, že to bylo mladíkovým přáním. Chtěl totiž spáchat sebevraždu a sám si ji netroufal provést. Soudní senát dal za pravdu obžalobě, že počínání 24-leté Jennifer Takáčové je zapotřebí vyhodnotit jako pokus o předem promyšlenou vraždu. Pobodaný mladík Takáčovou navštěvuje ve vazbě. V Itálii padaly kroupy velké jako dlaň, až 15-centimetrové ledové koule přinesly na severu Itálie včerejší supercely. Nejvíc zasaženým regionem byla Emília Romagna. Zejména v okolí Ferrari bylo hlášeno velké množství poškozených domů, střech i aut. Na dálnici A13 utrpěly škody stovky vozidel. Na oblasti Jadranu udeřilo 250 000 blesků. Fotbalisté Plzně vyhlásili útok na ligový titul. Šéf klubu Adolf Šádek je přesvědčený, že Západočeši mají srovnatelné šance jako největší pražští favorité Slavie a Sparta. Plzeňské sebevědomí podpořil loňský vstup nového majitele, kdy klub převzal miliardář Michal Strnad. Šádek si pochvaluje i to, že z týmu nezmizel žádný z klíčových hráčů.
6: Myslím, že ty ambice nemůžou být jiný než v soutěžním ročníku 26-27 se pokusit do Plzně se přivést mistrovský titul, takže ty ambice jsou ty největší a jsem si vědom toho tlaku, který vytvářím na sebe, vytvářím na trenéra, vytvářím na kluky, ale myslím si, že nemůže zaznít nic jiného.
4: Plzeň za posledních 15 let získala 6 titulů, loni skončila na 3. místě. Do nové sezony vstoupí fotbalisté Viktorie v sobotním domácím zápasem s Libercem.
0: České prázdniny s rádiem Impuls. Tomáš Kabát dnes vysílá z Vratislavy s Matisou, kde objevil rodinnou výrobnu minerálek a syrupů. Tak se tam podíváme, ovšem nejdřív za písničkou. Hlásí se Redy Kirken nebo Bonnie M.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Posloucháte Radio Impuls. Když jsme u těch českých vypalovaček, dáme si další Saguantofy, bude zpívat Dávej ber. Nejdřív ovšem znovu zkontrolujeme silnice a dálnice, kolony vidíme mimo jiné na příjezdu do Prahy po D5, upřesníme za 3 minuty v dopravě 007.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15. 7.

0: Do vysílání Iva Horáková.
1: Dřív než ostatní.
2: Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou stojí. Může za to vlak, který uvázl v úseku bez napětí mezi Řečany nad Labem a Přeloučí.
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Pokračujeme do provozu silničního, přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na příjezdu do Prahy po D5 vyjedete do přerušované kolony na 6. kilometru. Fronta dál pokračuje na Pražský okruh, po Ořech na kilometr 19. typicky. V Praze vidíme kolony v obou směrech na Štěrboholské spojce mezi Běchovicemi a Štěrboholy. Na D1 ve směru od Prahy na Brno jsou přerušované kolony převážně kamionů mezi 180. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vjedete do kolony na 3. kilometru. Kvůli zúžení počítejte v obou směrech s kolonami mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem na trase Pelhřimov Humpolec a na Klatovsku mezi Rejštejnem a Sušicí u odbočky na Kašperské hory odklízejí hasiči rozlitou naftu z vozovky. Tak dávejte pozor úplně všude. A sem tam se ozvěte do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci anebo klidně zavolejte na 605 222 007. Máme vás rádi, šťastnou cestu, dobré odpoledne, Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls? Spídil jsem se potom, jak dopadlo ráno volání. Halo, tady Impulzovi, a našel jsem tady poznámku. Petr neřekl heslo. A když Petr, nebo ostatně kdokoliv jiný, neřekne heslo, tak je to ultimátní smulík. Zítra to zkusíme znovu a lépe. Doufejme mezi 5. a 9. Stačí se zaregistrovat. Zase podotýkám, čím víc těch registrací uděláte, tak tím je větší šance na ranní zavolání. Vstupte do hry u nás na webu www.impuls.cz, ve žluté rádiové aplikaci, tam je další možnost. A nebo si pošlete prémiovou SMS-ku za 9 kaček na číslo 906 1109. Halo, tady Impulzovi, je potřeba říkat do telefonu. Za chvíli kapela Miraj.
1: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140 letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
8: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Radio.

0: Posloucháte Radio Impuls. Nechte zvony znít. Česká klasika Marty Kubišové z Impulsově z krabičky už za malý okamžik.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
0: Speciál Impulzu pokračuje na severu Čech. Náš reportér Tomáš Kabát si dnes prohlíží zázemí rodinné firmy Kittl. Tam se vyrábí sirupy, ochucené minerálky a taky se tam stáčí vratislavická kyselka. Za Tomášem teď míříme přímo do Vratislavic nad Nisou. Tomáši.
2: Pěkné odpoledne, já jsem teďka v obrovské místnosti, vidím tady roboty, vidím tady na páse pojíždějící lahve, kolem toho spousta lidí, ale vedle mě je Vojtěch Rydlo, což je brand manažer Kittlu a vratislavické kyselky. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kam sahá historie té vaší firmy?
3: Naše historie se začala psát v roce 2007 v Jablonci nad Nisou, ale naše duchovní kořeny sahají mnohem hloubš až do 18. století k tajemnému doktoru Kittlovi, kterému se taky přezdívalo Faust Jizerský hor. Byl to legendární léčitel, který pěstoval bylinky, působil na krásné Upinčína a léčil pacienty až z daleké Prahy. Když jsme si nastudovali nějaký jeho vliv, tak jsme přesně pochopili, že musíme název naší společnosti odvodit právě od něho, protože jeho přístup k přírodě a k nějaké tradici nás velmi inspiroval.
2: Když tak pozorujeme ty lidi okolo nás, kteří pracují na té výrobě, kolik jich dohromady je?
3: Ve výrobě máme zhruba 25 lidí, ale teď aktuálně rosteme 30%, takže nabíráme nové kolegy, celkem se ten tým rozšiřuje, ale obecně v Kittlu máme asi 50 lidí.
2: U mikrofonu Impulzu je Vojtěch Rydlo, což je brand manažer Kittlu a vratislavické kyselky. Kromě sirupu vyrábíte taky ochucené minerální vody. To by mě zajímalo, jak se taková minerálka osladí.
3: Jak jsem říkal na začátku, inspirujeme se odkazem doktora Kittla, proto máme pozitivní vztah k přírodě a tradici, proto naše minerální vody obsahují opravdovou ovocnou šťávu a zároveň i Kittl syrupy jsou dělaný z opravdového ovoce nebo biobylinek. Ovocné syrupy obsahují navíc ovocnou šťávu a dužninu, takže to je náš přístup k výrobě.
2: Do zákulisí vratislavické kyselky a Kittlu jsme se podívali s brand manažerem Vojtěchem Rydlem. Díky za rozhovor.

0: Na shledanou.
1: Děkuji a na shledanou.
0: A z libereckých Vratislavic se loučí Tomáš Kabát.
2: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Impuls, česká klasika, Impulzovec, krabičky, dáma střídá dámu, jmenovitě Hana Zagorová, Martu Kubišovou, zahrajeme si písničku Já nemám strach. Zkontrolujeme silnice a dálnice, jedním pruhem už se projíždí po nehodě na D1 na 7 kilometrů ve směru na Brno. Detaily připojíme za 2 minuty, poslouchejte Impuls a dopravu 007.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: FM muzikou. Českou muzikou. Zprávy. Oblíbená muzika. To nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.cz. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská se hlásí z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na D1 na 7. kilometru směrem z Prahy na Brno v pravém pruhu bouralo osobní auto s motorkářem. Dálnice je průjezdná pouze jedním pruhem a kolona se táhne odchodová. Silný provoz je na D1 od Ostrovačic až k místu omezení u Brna na 196. kilometru. Před zúžením na 248. kilometru ve směru z Kroměříže na Vyškov vás čeká 1,5 kilometru dlouhá kolona. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Černý most u čerpací stanice MOL v pravém pruhu bouralo osobní auto s nákladním. Kolona sahá až na jižní spojku k Záběhlicím. Na trase z Brna na Uherské Hradiště budete kvůli omezení popojíždět u Křižanovic, u Bučovic a u Zlechova. Stejně tak se zbrzdíte na silnici z Pelhřimova na Humpolec mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. Z Global Assistance Martina.
1: Děkuju a kde máme vás? Ozvěte se do vysílání z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007.
3: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Posloucháte Radio Impuls, letí to. Přesně před rokem zemřel Ozzy Osbourne, extravagantní muzikant, Prince temnoty. Zavzpomínáme na něj ve zprávách s Ivou Horákovou. Teď počasí na zítřek, čekáme oblačnost s přeháňkami, sem tam i bouřka se může objevit, teploty 18 až 22, na jihu Moravy do 25 stupňů.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Na pražském magistrátu padlo 6 obvinění. Nad Prahou buráceli gripeny. Fotbal svědčí tržbám v hospodě. Zprávy ve dvě nese Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Po včerejší razii na pražském magistrátu padlo 6 obvinění. Kriminalisté obvinili i dvě právnické osoby. Podle mínění policistů jde o organizovanou zločineckou skupinu, která se mimo jiné dopustila korupce a zneužití pravomoci úřední osoby. Podle dřívějších informací médií se policie zajímá o činnost magistrátního odboru pozemních komunikací, a to v souvislosti s projektovými dokumentacemi. Nad centrem Prahy proletěly půl hodinu před polednem hlučné gripeny. Burácení proudových motorů stíhaček při cvičném letu souviselo se změnou v čele velitelství pro operace naší armády, které od generálporučíka Václava Vlčka převezme generálmajor Jaroslav Míka. Přelet byl součástí slavnostního ceremoniálu, který armáda pořádá na pražském Vítkově, odkud byl na přelet gripenů nejlépe vidět. Míka, který byl doposud Vlčkovým zástupcem, se velitelské funkce ujme počátkem srpna. Prezidentovi přišly na hrad výhružné dopisy. Policie už má podezřelého, prověřuje i korespondenci. První dopis dorazil podle iDNESu v únoru, druhý v červnu. Dopisy obsahují výhrušky, vulgarizmy i urážky mířené na Petra Pavla. Stát chce snadněji zasahovat proti dronům, vláda proto chystá nová pravidla. Ministr vnitra Lubomír Metnar chce posílit pravomoci i soukromým bezpečnostním agenturám, které hlídají takzvanou kritickou infrastrukturu.
4: Privátní subjekt již dneska je možnost, že si k výkonu práce pořízují zbraně a služební zbrojní průkazy. To bude obdoba.
3: Neznámé drony se čím dál častěji objevují u letišť, jaderných elektráren nebo energetických rozvoden. Zásah proti nim je ale kvůli současným zákonům prakticky nemožný. Hudební svět si připomíná legendárního Ozzyho Osbourna. Výrazná postava světové hudby zemřela přesně před rokem. Odkaz Prince temnoty připomíná reportér Michal Ransdorf.
5: V Česku koncertoval celkem 6x. Jeho hudbu lidé znají ale taky díky jedné písni Marie Rotrové. Lásko voníš deštěm je totiž původně skladba Ozzyho kapely Black Sabbath.

0: Do naší kultury se ale Ozzy propsal i díky jeho jmenovci Ozákovi ze seriálu Comeback. Oba se dokonce setkali, když si Ozzy v roce 2010 udělal koncertní zastávku na Hoře Říp. Ve vysílání Impulzu na to exkluzivně zavzpomínal Ozákův představitel Martin Dejdar.
1: Koukal na mě, že jsem nějaký ufoun, pořád mi šahal na hlavu. What the fucking freak, what the hell? A furt mi tak jako ťukal na čelo, ale byla to sranda.
0: A po Dejdarovi se hned přihlásil o slovo i samotný Ozák. Prohlásil něco, co je všem i rok po Ozzyho smrti 22. července 2025 jasné.
1: Ozzy prostě neumírá. Ozzy je věčnej jako Lenin.
0: Michael Ransdorf, Radio Impuls.
2: Počet potvrzených obětí eboly v Kongu roste na tisíc. Nakažených jsou skoro 2,5 tisíce, uvádí to agentura Reuters s odvoláním na oficiální údaje zveřejněné v noci na dnešek. Fotbal zvedá tržby českých hospod. Zápasy české reprezentace při mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku navýšily tržby až o 44%. Nejvíc fanoušci utráceli při sledování červnového utkání Česka proti Jihoafrické republice. V porovnání s hokejovým mistrovstvím světa byly tržby podle pokladního systému dotykačka během fotbalového šampionátu ale menší. Bystra a rychlá občerstvení si polepšila o čtvrtinu, bary a sportbary o pětinu a restaurace o 13%.
3: Posloucháte Radio Impuls, když se rozhodnete opustit české prázdniny a vyjet někam autem do ciziny, tak si poslechněte, za co všechno hrozí pokuty. Po půl třetí to dáme do placu. Muzika je tu hned, kapela Mandraže, potom opět a Radeček.
4: Radio Impuls. Radost ze života.
3: Radio Impuls. Radio. Honza Benešovský u mikrofonu. Krásné odpoledne všem.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden v severních Čechách, tam, kde se dělá nejkrásnější sklo a výhledy vám pořád vezmou dech. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: žijeme českou muzikou. Za chvilku skvělá písnička Václava Neckáře Léto. No a ještě předtím se podíváme tedy na letní silnice, kde to až taková idylka nebude. Na D1 je po nehodě 7-kilometrová kolona, problémy jsou také v Praze. Podrobnosti řekneme za 3 minuty v dopravě 007.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz.
4: Shell. Go well.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno se na 7. kilometru podařilo nehodu odstranit. Místem se projíždí všemi třemi pruhy. Stále ovšem čekejte zdržení v rozjíždějící se koloně, která měla ještě před chvílí kolem 7 kilometrů, tak uvidíme dál. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Černý most u čerpací stanice se v pravém pruhu srazilo osobní auto s nákladním, kolona sahá až na jižní spojku k Záběhlicím. V opačném směru na jižní spojce zase zde na Štěrboholi bourala dvě osobní auta. Tady se do kolony dojíždí už u sjezdu na Bychovice. A na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do přerušované kolony na 6. kilometru, fronta se pak dál táhne na Pražský okruh po Ořech na kilometr 19. Ozvěte se, doplňte nás, upřesněte 605 222 007, telefonní číslo, anebo vstupte přes žlutou rádiovou aplikaci se 4 Ačky. Šťastnou cestu, Rádio Impuls, dobré odpoledne.

0: Posloucháte Radio Impuls, zítra je velký den pro českou muziku a taky pro naše rádio. Začíná totiž Benátská s Impulzem. No Name, Miraj, Richard Miller, Činasky, MiG-21, Lucie nebo slavní Roxette. To je jenom výběr, část hvězdné sestavy legendárního festivalu. My tam budeme přímo z festivalového areálu v Liberci, budeme živě vysílat, nabídneme rozhovory s muzikanty, živáky koncertů. Takže i když tam v Liberci přímo na Benátské nebudete, tak tam vlastně budete. Těšíme se, za chvilku hrajeme Elány.
1: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany Škod.
2: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Vyškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
3: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
2: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
4: Jsme krásný, jsme královný, jsme Bardotky.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrob

0: Posloucháte Radio Impuls. Za chvíli Čau lásko, Karel Gott a Marcela Holanová z Impulzovy z krabičky.
1: Svět kolem nás.
0: Při cestě autem na dovolenou bychom se měli mít na pozoru, dlouhé řízení může přinášet řadu nepříjemných nástrah. Na praktické tipy narazil na zpravodajském portálu iDnes.cz náš reportér Michal Ransdorf. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne, naši kolegové z iDnesu vyčíslili, že jedna průměrná dovolená v zahraničí vyjde na necelých 23 tisíc korun na osobu. Pěknou čáru přes rozpočet nám ale můžou udělat třeba pokuty, které nám můžou přijít ze zahraničí. Kamery na silnicích přitom nemusí sledovat jen rychlost, ale i třeba průjezdy na červenou na semaforu. Snímat umí i naši SPZ-ku a zkontrolovat, jestli třeba parkujeme správně, jestli můžeme vjet do různých zón, používat vyhrazené pruhy, nebo jestli třeba máme dálniční známku.
0: Na daleké cesty je potřeba připravit i samotné auto, tak co bys tak před cestou doporučoval?
2: Já sám jako takový poučený laik vždycky před delšími výlety zkontroluji třeba vzorek pneumatik, taky otevřu kapotu, jestli autu nechybí olej, chladící nebo brzdová kapalina a doleju ostřikovače. Když se ale člověk v technice nevyzná, může se hodit i zkrátka zběžná prohlídka v servisu. A taky bychom se mohli zamyslet nad pojištěním bez takzvaného havarijka, totiž může případný střet se zvěří nebo nějaká živelná událost jít celá za řidičem. Některé pojišťovny nabízí i připojištění auta v rámci cestovní pojistky. Auto můžou i třeba pohltit plameny. Na zpravodajském serveru iDnes.cz ale vyvrací mýtus, že by se to týkalo hlavně elektrických aut. Nejvíc se totiž požáry týkají aut se spalovacím motorem. Nejčastější příčinou bývá třeba únik provozních kapalin, přehrátí motoru nebo elektroinstalace. No a to jsme zpátky zase obloukem u té prohlídky z autoservisu.
0: Reporter Michal Ransdorf se nás pokusil připravit na cestu na dovolenou po silnici. Tak děkuju, naslyšenou.
2: Mějte se pěkně.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Impuls. Čau, lásko. Za chvilku se pozdravíme s Jeleny, další česká muzika. Nehodu teď vidíme na D11 na 8. kilometru ve směru na Prahu. Podrobnosti připravujeme do dopravy 007.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ve směru z Pouřiněce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začne Martina Podleská z Global Assistance.
4: Ahoj Hondo, hezké odpoledne. Na dálnici D11 na 8. kilometru ve směru od Hradce Králové do Prahy bourala dvě nákladní auta. Kolona má 2,5 kilometru. V Praze na Štěrbolovské spojce směrem na Černý most u čerpací stanice MOL se v pravém pruhu srazilo osobní auto s nákladním. Kolona se táhne přes jižní spojku a Spořilovskou až k Chodovu. Na jižní spojce za odbočením z Průmyslové směrem k Barandovskému mostu brzdí provoz nehoda dvou osobních aut. Kolona popojíždí od sjezdu na Běchovice. A v Ostravě v Rudné ulici u křižovatky s Lidickou směrem na Havířov se srazila 3 osobní auta. I tam se připravte na kolony. Global Assistance Martina.
0: Děkujeme Martinu, doplňuje dopravní agentka Šárka, zdravíme.
5: Na obchvatovém kruháči u Opavy ve směru od Opavě stojí porouchané vozidlo, stojí fakt nešťastně těsně před vjezdem na kruháč, tak si přejďte do vnitřního pruhu, ať ho nenaboříte.
0: Díky moc za spolupráci, tak to má vypadat, ozvěte se z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo zavolejte na 605 222 007. Renata Kuková, dobré odpoledne.
6: Hezké odpoledne.
0: Petr Brožík, hezké odpoledne. Odpoledne.
7: Ahoj, krásné odpoledne.
0: S jakou přicházíte, kromě toho, že s dobrou náladou?
6: Jasně.
7: Se skvělou a samozřejmě i dneska budeme mít náš pořad, když nám bylo 18, návrat do roku 1996, to bude.
6: Na to se moc těším, protože hokejisti byli úspěšní na mistrovství světa a taky se těším na dnešek, protože dneska to tady bude naposledy. Od zítřka se hlásíme s Petrem z Benátské.
0: Benátská s Impulzem, dobré odpoledne, ahoj.
7: Ahoj.

0: odpolední impuls, minuta před 15. hodinou. Připravené jsou zprávy, které má Iva Horáková. Na těšení stoupá, zítra to vypukne. O co jde, se dozvíte ve zprávách. Po nich kabátě a malá dáma. A venku nás čeká co?
1: Zítřek bude pocitově chladnější, sem tam může i foukat nebo zapršet. Naměříme od 18 stupňů po 25 na jihu Moravy. Na Benátské bude 19.
2: Vlasta Korec, to je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
3: Přípravy na Benátskou s Impulzem vrcholí. Podle ombudsmana může fungovat i mezistátní střídavka. Bouzková je na Štvanici ve čtvrtfinále. 15 hodin. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Už zítra začíná Benátská s Impulzem. Běžecký areál Vesec v Liberci se tak přestavuje na oázu hudby. Přípravy na místě sleduje reportér Tomáš Kabát. Tomáši, dobré odpoledne, už to u tebe vypadá jako na festivalu.
4: Pěkné odpoledne, dnes už je tady pořádně rušno, spousta stánků ještě nestojí, proto do areálu přijíždějí dodávky a další auta, která přivážejí materiál, ze kterého se to postaví. Ze strany na stranu přejíždějí taky vysokozdvižné vozíky, bez kterých se tady nic neobejde. Přivážejí úplně všechno, co si dokážete představit. Kovové ploty, materiál na stavbu pódia, sudy s pivem a pality se vším možným. Areálem se taky rozléhají zvuky kladiva bouchajícího do kovových konstrukcí pódií, možná to taky slyšíte. Letos jich tu bude celkem 5 a už teď jsou zřetelné obrysy toho hlavního. Na něm už jsou zavěšené reprobedny a právě se teď se tam instaluje ještě osvětlení spolu s obrazovkami. No a já právě teďka stojím na místě, kde už zítra se bude tancovat. Teď ale kolem sebe vidím spoustu beden s technikou, kabely a praktiky. Kábly a je to opravdu radost vidět, jak to tu všechno pro nás a vlastně i pro vás, milí posluchači, roste. Tomáš Kabát, Radio Impuls, Liberec.
3: Střídavá péče mezi státy může fungovat, myslí si to dětský ombudsman Martin Beneš. K tomuhle názoru dospěl při posuzování situace sourozenců, kteří pravidelně cestovali mezi Českem a Slovenskem a chtěli chodit do škol v obou zemích. Podle Beneše úřady původně pochybily, když ignorovali názor dětí a trvali na standardním modelu, tedy na docházce v jedné škole. Tragicky skončila hádka mezi dvěma muži v Ústí nad Labem. Při konfliktu utrpěl jeden z nich v noci na dnešek těžké bodné poranění, kterému později v nemocnici podlehl. 71letého podezřelého policisté zadrželi. Někdejší modelingový agent Daniel Siat je mrtvý. Muže, který měl vazby na sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, našli v jeho domě ve Francii. Píše o tom agentura AFP a deník Le Figaro. 69letý Švéd alžírského původu čelil podezření, že po celém světě rekrutoval dívky pro Epsteina a že se podílel na finančníkových zločinech, obchodování s lidmi a sexuálního zneužívání. Modelky hledal i tady u nás v Česku. Bylo na něj podáno několik trestních oznámení kvůli obvinění ze znásilnění. Polední menu se pro mnohé Slováky stává problém. Do měsíčního rozpočtu se jim totiž nevejde. Vyjde v přepočtu na 250 až 300 korun, přičemž Bratislava není nejdražší.
5: Dnes je minimum stravného stanovené na 170 korun, pričom väčšina zamestnancov dostáva práve tento minimálny príspevok. Za takúto sumu sa nikde na Slovensku nedá naobedovať. Priemerné ceny obedov sú vyššie a najdrahšie v Nitrianskom a Košickom kraji. V lacnejších reštauráciách atakujú hranicu 250 korun. Ak by Slovák takto obedoval každý pracovný deň, mesačne by minul zhruba 5,5 tisíc korún. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
3: Obhajkyně titulu Marie Bouzková je v Praze ve čtvrtfinále. Na tenisovém turnaji na Štvanici porazila Američanku Carol Leeovou. Bouzková může ve čtvrtfinále narazit na Terezu Valentovou. Na solo dovolenou vyrážejí nejčastěji třicátníci a lidé 55+, zvlášť mezi staršími převažují ženy, vysledovali to cestovní kanceláře. Výrazný podíl samostatných cestujících pozoruje Asociace cestovek u poznávacích zájezdů i luxusnějších pobytů. Největší zájem jednotlivců o dovolenou je v září, tedy těsně po skončení hlavní sezony.
0: 3,5 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Ivou Horákovou. Další za hodinu s vámi od teď Petr Brožík.
1: A Renata Kuková, pojďte s námi vzpomínat na rok 1996, už za chvíli.
0: Kabát a malá dáma právě teď. Hezké odpoledne s Impulzem.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: zase můžete za chvíli, další muzika přijde na Impulzu, teď 7 minut po 15. hodině a pojďme opět vzpomínat.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18, na rádiu Impuls.
2: Pojďte se vrátit do roku 1996. Co jste v té době dělali, ať už vám bylo 18, nebo jste byli starší či mladší? Pokud jste ale tehdy v 96. byli plnoletí, tak letos slavíte 48. Jak jste tehdy žili, jaká byla móda, kterou jste nosili, nebo co tehdejší přátelství vydržela vám dodnes? Pište nám na náš WhatsApp 605 222 007.
1: Když nám bylo 18, na rádiu Impuls.
0: V roce 1996 jsme v Česku vůbec poprvé volili senátory, aniž bychom v té době mnozí tušili, co to senát vlastně je, včetně mě, teda musím říct. Naraz jsme zvolili všech 81 senátorů.
2: No ale taky přišel první krok zlaté éry českého hokeje. Naše reprezentace vyhrála mistrovství světa ve Vídni a přivezla první zlatou v historii samostatné České republiky.
0: No děli se věci a událost století. V roce 1996 bylo představeno auto, které měl nebo v něm minimálně jednou jel úplně každý Čech. Škoda Octavia první generace. A takhle vypadala reportáž o ní v televizních novinách na TV Nova.
3: Včera nahlédla naše kamera jako jediná pod plachtu pečlivě ukrývaného modelu nové Škody Octavia. Dnes ji nejen prohlédli, ale také vyzkoušeli a kriticky zhodnotili někteří novináři, zvláště pak Tomáš Smrček.
4: Strategové automobilky počítají, že celkem 5 verzí Octavii v rozpětí od 335 700 korun do necelého 500 000 bude na západě určeno mladým rodinám s dětmi a v bývalé východní Evropě podnikatelům.
0: Tak bývalá východní Evropa podnikatelům. Renčo jela si v Octavce první generace, nebo řídila si?
2: Ježíš, neřídila. A ty nevíš, že já rozdělu auta jenom podle barvy, takže je možný, že jsem seděla v Octavce, ale to fakt
0: ani,
2: nevím.
0: Ani to nevíš, jo, beru.
1: Když nám bylo 18, na rádiu Impuls.
2: Tak půjdeme radši k muzice, protože jo. O autech to si se mnou moc jako nepokecáš, ale třeba v tom roce 96 tady byli olympici, jsou tady dodnes, budeme je mít samozřejmě i na Mejdanu s Impulzem na podzim. Nějak se vytrácíš, má lásko.
5: Nějak se vytrácíš, má lásko. Jak mince rozměněná na šestáky.
0: No, to je to tvoje ero. Martiana, já mám něco, na co jsme balili holky při ploužákách na diskotékách v 90. letech. Backstreet Boys přišli s peckou Quit Playing.

0: lásky se poukuješ.
1: Představu, co jsi měl na sobě. Jsi měl takový jako široký kalhoty, mrkváče, nebo já nevím, co se tehdy nosilo.
0: To nevím, typu mrkváče a
1: nevím,
0: možná tu šustákovku.
1: Jo, to je možný, je to podobná doba, jo. Jo, bylo by to krásný. To teď neříkám, že bych si povzdechla za tou dobu, ale to byl hit Iliny Čákové z té doby. Bylo by to krásný, bejt bleskem nebo bouří,
0: bejt vodou nebo trávou, bejt větrem, co má. No tak co vy a rok 1996 máte stále v rodině tu první oktávku, nebo jí má děda, strejda a nedá na ní dopustit? Jeli jste v ní třeba na první rande, anebo jste vyrazili si užít hokej a Vídeň v 96. když to máme za humny? Ozvěte se na náš WhatsApp 605 222 007, buď to napište, nebo namluvte hlasovku. Ještě se v tom 96. přidržíme muzikou, protože britské dívčí uskupení Spice Girls v tom 96. roce zválcovalo svět peckou Wannabe. Tady je

0: odpolední impuls a potom můžete tančit s další letní peckou z impulzu, tentokrát Helena Vondráčková, Copacabana. Sledujeme i silnice, nehoda čerstvá je teď na D11, dvě nákladní auta, podobná nehoda je i v Praze na Štěrbolovské spojce. Informace k tomu a doprava 007 už za 3 minuty.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A i teď nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D11 na 8. kilometru ve směru od Hradce Králové na Prahu se srazila dvě nákladní auta. Kolona tady má už přes 5 kilometrů. V Praze na Štěrbolské spojce směrem na Černý most u čerpací stanice se v pravém pruhu srazil osobní auto s nákladním. Tady kolona sahá až na D1 po Opatov. Na příjezdu do Prahy po D5 se vjedete do přerušované kolony na 6. kilometru a ta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. Dále na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony hlavně kamionů, a to mezi kilometry 182 a 196. A na trase z Lidečka do Vsetína před Valašskou Polankou havaroval kamion. Silnice je tady úplně uzavřená, kolony se tvoří z obou směrů. Dávejte pozor a do dopravy 007 se zapojte taky buď zavoláním na telefon 605 222 007 anebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu a pokud to půjde, tak s dobrou náladou teď i s Helenou Vondráčkovou a Copacabánou.
0: Žijeme muzikou i v létě na

0: Copacabana, přesun do roku 1996.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Právě na 96. rok vzpomínáme. Michal se nám na WhatsAppu svěřil, že v tom roce si udělal řidičák. Bylo to prý přesně na narozeniny jeho první lásky Žanety.
0: Ach, krása. Marcel nám píše, ten nám dokonce poslal i fotku své černé Škody Octavie, která byla novinkou z toho roku 1996 s dovětkem letos jsem jí prodal.
2: Yeah.
0: Marcelino, mě by zajímal stav tachometru teda.
2: Jo, takhle. Jo, tak, to by nám mohl napsat. Vlastně. Taky by mě zajímalo, za kolik. Za kolik ji koupil, za kolik ji prodal, jo, jestli už to není náhodou veterán po těch letech.
0: No to asi už bude.
2: Možná, jo. Píše taky Jirka, pořídil jsem si v tom roce svůj první mobil Motorola D160 s vytahovací anténou v síti Pegas. Už jsem nemusel mít fialové sako jako velkopodnikatele, ale mohl normálně volat. V síti to bylo, myslím, za 3 koruny, mimo asi 7.
0: Ahoj, Impulzáci, děsně v té době frčely ledvinky, takový zacvakávací pásek a vepředu velká kapsa. Když byla splasklá, vypadalo to blbě, tak jsem tam dával, co šlo, klíče, doklady, cigarety, kapesníčky. Kdo tehdy neměl ledvinku, píše Radim.
2: No, taky jsem měla ledvinku,
0: jo,
2: když si tak vzpomínám.
0: Jouky nosily, ne?
2: A přemýšlím, kam se mi nosila, nevím. No, tak ale ledvinku jsem měla. Dneska se ledvinky nosí takhle přes prsa. Já si všiml, už ta móda pokročila. No, pojďme se podívat, jak to vypadalo dál. Ahoj, Impulzáci, děsně v té době frčili ledvinky, to už jsme říkali, ale v roce 96 k tomu přišel film Davida Ondříčka Šeptej. V něm tehdy hrála třeba Taťana Dyková, Jan P. Muchov, Martin Mišička, nebo Petra Špalková, anebo Bořivoj Navrátil.
3: A vůbec někdy moc nehodu.
4: Hele, tamhle padá hvězda.
3: Je, ukaž kde.
4: Tam.
3: Jeno jo. Tak rychle něco si přej.
4: Jsi hrozně naivní, prosím tě, tady se každý stará sám o sebe, ne?
5: Jsi mě vždycky lhal, ty svině!
4: Co?
0: Zpětně ten film působí tak jako zvláště, ale někdy doporučuji v rámci takového retro koukání se na něj podívat. Tak co vy a rok 1996? Prožívali jste naše fotbalové a hokejové úspěchy? A co váš pracovní nebo rodinný život? Čím jste žili? Na jaký věm si třeba vzpomínáte? Náš WhatsApp je 605-222-007. Buď to napište a nemluvte jako, nebo namluvte jako hlasovou zprávu a my se k tomu za chvilku zase vrátíme.
1: Když nám bylo 18. Dřív než ostatní.
0: Teď ale do studia přispěchala Iva Horáková.
6: Hasiči ve Zlíně po 2 týdnech končí. Oficiálně totiž ohlásili, že uhasili požár výškové budovy. Víc ve zprávách ve 4.

0: odpolední impuls, minuta před půl čtvrtou. Za chvilku zase česká muzika, Marek Ztracený, Modlitba za pátek, a ten už tady bude co nevidět, máme středu odpoledne. No a taky s vámi dokončíme vzpomínání na rok 1996. Za chvilku.
1: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
2: Sex spray přebíjej o zemře.
1: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
3: Jsme krásný, jsme královný, jsme bardotský.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe. Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Poledním plus. Ještě musíme dokončit hlavně s vámi vzpomínky na rok 1996.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Napsala nám na WhatsApp Jana z Českých Budějovic. V tom roce 1996, na který vzpomínáte, jsem se vdávala. V červnu jsme pak jeli na svatební cestu s tím, že naši fotbalisti postoupili ale do finále Eura. A posunout odlet letadla byl problém, protože prý všechna letadla byla v Anglii. Jak to dopadlo s fotbalisty, víme. Nakonec toho byla krásná stříbrná medaile. Jana dodává, letos jsme spolu s manželem 30 let, k výročí jsme si nadělili cestu do Říma.
0: No super, krásnou zprávu nám napsala Hana. V tomto roce jsme se brali s manželem. Letos jsme oslavili taky 30 let perlovou svatbu. Vychovali jsme dva skvělé syny, stále se milujeme a každý den posloucháme Radio Impuls. V říjnu razíme po několikáté na Majdan s Impulzem.
2: Krásný
0: rodinný zážitek, rodinná party, super.
2: Hezky napsal i Martin. Já v roce 1996 ukončil zkrácenou vojenskou službu a nastoupil jsem do soukromé prodejny s elektronikou v centru Plzně. Od dědy jsem dostal k Vánocům jeho lehce ojetého favorita. Tehdy na něj letěly i holky. Pamatuju si dodnes takový chlupatý potah na volantu. Já jsem se lekla, že chlupatý nohy. To tehdy možná taky v 96.
0: To možná letělo. Chlupatý nohy. Jo, ale ty potahy na volantu favorita si pamatuju, on měl takový tenký volant, dneska už jsou takový ty tlustý jítrnice většinou, ale tam bylo potřeba, aby se to hezky drželo, tak... Vzpomínám taky. Ještě poslední zpráva od Lídy. Já tehdy byla v prvním ročníku v Praze na Fildě a bydlela na kolejích na Větrníku. Byl jsem klasický chudý student a nevím, jestli si pamatujete na prozvánění. Dohodla se třeba hospoda ve středu od 5, jestli souhlasíš, prozvoň, aby se šetřil kredit za SMSky nebo hovor. Jo, to byla doba, jste bezva impulzáci, píše Lída.
2: Prozvánilo se, to je pravda. Já tady mám přece jenom ještě jednu WhatsAppovou zprávu, kterou nám napsala Kamila. V srpnu 96, mi bylo krásných 17, s přítelem jsme se chystali na víkend na ryby pod stan na Sázavu. Cestou jsme ale havarovali a tak se místo na Sázavu letěla vrtulníkem do nemocnice, do Liberce, s tříštivou zlomeninou obratle. A dodává, lidičky, dávejte na sebe pozor, opravdu stačí někdy vteřina a všechno je úplně jinak.
0: Krásný konec, tak a Lída už samozřejmě, nebo Lída,
2: kdo
0: tam
2: Kamila,
0: samozřejmě, Kamila už je v pořádku, takže konec dobrý, všechno dobré. No a my ten dnešní výlet do roku 1996 zakončíme hudebně se skupinou Mňága až Džorb a tehdejší peckou z roku 96. Nejlíp jim bylo.
1: Když nám bylo 18 na rádiu.

0: Plus ve středu odpoledne, další muzika za chvilku. Miroš Birka a Magdalena Šalomounová. Tento song bude, jak se to jmenuje, ta píseň, počkejte na ní. Koukáme na silnice, problém je na Hradecké D11, kde se srazila dvě nákladní auta. Stejně tak si postojíte i na plzeňské D5 před Prahou. Doprava 007 je tady už za dvě minuty. No a my se musíme dostat i do zítřka, do pátku a dalších předních dnů, protože na začátek pracovní doby, nebo tak začátek, jak pro koho tedy? Máme takhle vždycky v 9 u Vlastíka Korce.
1: Ty myslíš na Vlastu,
0: 7 pecek bez reklam pro milionové kolegy.
1: Jasně, stačí, když se podíváte na náš web, tam to přehledně najdete, můžete nechat zahrát svým oblíbeným kolegům z práce, možná i neoblíbeným, prostě můžete zahrát někomu z práce, ale jsou to milionoví, takže ti oblíbení vyplníte jenom komu, proč je máte rádi a my jim zahrajeme. Skutečně 7 pecek bez reklam budou vědět, že je to jenom pro ně, protože Vlasta se s vámi spojí, takhle se hezky poklábosíte a pak už budete jenom hrát, zpívat a tančit.
0: No, na webu www.impuls.cz. Tam je přihlašovací formulář, pár údajů, tam vyplníte něco o té vaší partičce, firmice, napíšete a tak dále. No a je to každé všední dopoledne v 9, takže jak jsem říkal, buď pro někoho na začátek pracovní doby, jo, kdo chodí na 9 třeba, ale když chodíte dřív, tak to může být vlastně k té kávičce o 9, jo, někde se sejdete, ale pojďte, všichni pojďte,
1: už nahrají.
0: Teď něco bude, jako jo. Takže zase zítra v 9.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Je 3:15 a servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na Hradecké D11 na 8. kilometru ve směru do Prahy se srazila dvě nákladní auta. Kolona tam má více jak 5 kilometrů. Dále je to plzeňská D5. Tady je před Prahou pomalý provoz od Rudné a na příjezdu do Prahy po D8 od Ústí se zbrzdíte už u Zdib. Přímo v Praze na Štěrbolské spojce směrem na Černý most u čerpací stanice se v pravém pruhu srazilo osobní auto s nákladním. Kolona se táhne přes jižní spojku a Spořilovskou až na 5. kilometr D1. Na D1 je silný provoz mezi 15. a 23. kilometrem ve směru z Prahy na Brno a zdržíte se taky mezi Ostrovačicemi a Brnem. Ve 3-kilometrové šňůře budete popojíždět do Brna po D2 od Bratislavy a 4-kilometrovou kolonou hlásí profíci z Global Assistance na silnici 52 před Mikulovem směrem od Vídně. Pevné nervy hlavně v těch kolonách, ať se to rozjede brzy. A právě když se to rozjede nebo i něco dobrého z těch silnic, můžete zahlásit do naší dopravy 007. Telefon je 605 222 007 a pro vaše nahrávky i naše žlutá mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem.
2: Kolona na D1, radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Dopolední impuls, minuta a půl před 16. hodinou. Iva Horáková přináší zprávy, jednu z těch skvělých, hlavně pro mě s Renčou. Více dozvíte za chvilku. Pak nás čeká skupina MIG 21, snadné je žít. No a venku zítra co za počasí?
1: Tak zítřek bude pocitově chladnější, sem tam může i zafoukat nebo zapršet, naměříme od 18 stupňů po 25, to bude na jihu Moravy a na Benátské, tam bude 19 a odpoledne pršet nemá.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Aby tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Road trip bez plánu? Co takhle kuřecí stripsy? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
5: Právě vychází nová Tina. Dva časopisy v jednom za stejnou cenu. Získejte letní čtení, křížovky a megabonus.

0: 19 korun. Ty na právě vychází.
1: Na Benátské už roste naše mobilní studio. Vláda sepsala své výčitky Pavlovi. Šéfka okradené městské firmy skončila. Zprávy v 16 chystá Iva Horáková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Běžecký areál Vesec v Liberci se mění ve festivalovou zónu. Zítra tady totiž odstartuje Benátská s Impulzem. My z akce budeme vysílat hned několik koncertů a právě teď tam roste naše mobilní studio. Dozoruje to i reportér Tomáš Kabát. Dobré odpoledne, Tomáši.
3: Pěkné odpoledne. Zázemí bude jen pár kroků od hlavního vchodu do areálu, tak jako loni. Celé stojí na malém pojízdném pódiu o rozměrech 6x6 metrů. Jednotlivé strany pokryjí grafické prvky, některé už tam jsou, za moderátory bude obrovská plachta s logem, kterou tam zavěsili naši pomocníci v uplynulých minutách. Vysílací stůl tak ten spolu s přenosovou technologií přivezla dodávka spolu se 6 obrovskými navijáky s datovými kabely. Zapojovat se to ale bude až zítra. Letošní technologie přenosu bude novější než v loni. No a já právě teďka už vstupuju do prostor toho ještě nezapojeného mobilního studia. Vidím tady třeba provizorní stůl, na kterém budou naše mikrofony. Je to bytelné konstrukce z plechu a všichni okolo nám mě koukají, tak pojďte aspoň pozdravit. Nikdo.
4: No.
3: Z Liberce se loučí Tomáš Kabát.
1: Hasiči ve Zlíně po 2 týdnech končí. Oficiálně totiž ohlásili, že uhasili požár výškové budovy. Současně s tím končí i doporučení, aby lidé v okolí při výskytu kouře nevětrali. Bezprostřední okolí objektu, který začal hořet ve čtvrtek 9. července ráno a ten týžden se na dvou místech zřítil, zůstává uzavřeno. Torzo je totiž staticky narušené. Příčinu požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Babišova vláda sepsala, co vyčítá Pavlovi. Kabinetu se na prezidentovi nelíbí, že chtěl dát letadla Ukrajině a nekomunikuje s ministrem zahraničí Macinkou. Takové vyjádření vláda v týdnu doručila ústavnímu soudu. Reaguje na kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Na pomoc si vláda vypůjčila i hypotetický scénář, ve kterém by chtěl neodpovědný prezident navštívit Severní Koreu. Prezident Petr Pavel v kompetenční žalobě žádá ústavní soud třeba, aby deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu NATO, kde ho Babišův kabinet nechtěl. Ředitelka správy nemovitosti Hradec Králové rezignovala. Jaroslava Bernhardová skončila poté, co falešný bankéř okradl firmu o 46 milionů korun. Peníze podvodníkům, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky, poslala minulý týden zaměstnankyně správy nemovitostí. Podle policie jde o rekordní škodu způsobenou tímto typem podvodu v Česku. Poměry ve správě nemovitosti Hradec Králové prověřuje audit. Má zjistit, jak se podařilo vysát z firemního účtu tolik peněz. Karlovarští památkáři zahajují sbírku na zvony. Mají být v zámeckém kostele Nejsvětější Trojice ve Valči. Ty původní úřady během světových válek zabavili a nechali rozstavit pro vojenské účely.
5: Zámecká zvonice je prázdná přes 80 let. Větší zvon byl zabaven v roce 1916 během první světové války. Menší potkal stejný osud roku 1942. Nové zvony, pokud se podaří vybrat skoro 1,5 milionu, jim mají být podobné. Do sbírky pro Valeč se může zapojit každý. Památkáři přitom chtějí, aby se jména významných dárců objevila na plášti nových zvonů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Tenistka Marie Bousková se raduje z postupu do čtvrtfinále turnaje v Praze na Štvanici. Je ráda, že zvládla i utkání, ve kterém se jí tolik herně nedařilo. S Američankou a 179. hráčkou světa Carol Leeovou totiž bojovala skoro 2 hodiny, než zvítězila 7-5, 6-4. Ocenila pak podporu fanoušků, mezi nimiž dnes nechyběl ani legendární hokejista Jaromír Jágr. V rozhovoru s novináři Bousková řekla, že se atmosféra na Štvanici každým dnem zlepšuje.
6: No, 4 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Ivou Horákovou. Vrátí se za hodinu. S vámi i nadále Petr Brožík.
7: A Renata Kuková, dneska je 22. července, zítra 23. začíná Benátská.
6: Hezké odpoledne.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio Impuls.
8: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

ještě osud tvé dny sčítá, když je sčítá a pak odečítá, když si tě Bůh k sobě nechce vzít.

0: Pulse, další muzika bude následovat už za chvíli. Pavol Habera, je to o hvězdách, čeká nás taky Taylor Swift. My sledujeme i silnice, problémy jsou v Praze na Štěrbolské spojce kvůli problému s nehodou, je to srážka osobního auta s nákladním a samozřejmě potíže činí i rekonstrukce kbelské a návazné komunikace. Doprava 007 je tady za 3 minuty a do studia se taky po krátké pauzice vrátila Iva Horáková.
1: Dřív než ostatní.
2: Prezident Pavel vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Hlava státu tak využívá pravomoc vrátit zákon parlamentu po třetí. Víc řeknu v pět.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 4.5 a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. V Praze na Štěrbolské spojce směrem na Černý most u čerpací stanice se v pravém pruhu srazilo osobní auto s nákladním. Do kolony se dojíždí na D1 už na 4. kilometru. V Praze se zdržíte na jižní spojce a do Břízké. Mezi Krčí a vjezdem do tunelu Mrázovka kvůli rozsáhlé rekonstrukci k Belské jsou kolony na Novopatské od D10 a taky na Cínovecké od Zdib. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do přerušované kolony na 6. kilometru a ta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. Na trase z Lidečka do Vsetína před Valašskou Polankou havaroval kamion. Provoz tam je stále výrazně omezen a dlouhé kolony tam čekejte ze všech stran. Ale přeci jenom nějaká dobrá zpráva nakonec. Na D11 na 8. kilometru ve směru od Hradce Králové na Prahu se podařilo nehodu dvou nákladňáků odstranit a kolona se tam rozjela. Jestli víte o dalších potížích na silnicích, anebo i máte dobrou zprávu, kde se to třeba rozjelo konečně, tak to dejte vědět ostatním. Doprava 007 lze vlastně vyřešit dvěma způsoby v případě vaší aktivity. Buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A, kterou zajisté všichni máte ve svém chytrém telefonu. Šťastnou cestu s Impulzem, teď Pavol Habera.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tento čtvrtek přímý přenos z Benátské s Impulzem a No Name. Začínáme v 8 večer. No Name a Živák na rádiu Impuls.

0: dopolední impuls, dvě minuty před půl pátou, dal třeba zase česká muzika Lucie Bílá, děkuju ti, bude i třeba Nana Lonely. No a zítra vlastně my budeme s Renčou ve studiu.
1: No tohle dobu.
0: Budeme ve studiu, ale budeme někde jinde, jo, protože už se pro nás staví mobilní studio na Benátské s Impulzem a zítra od 4 se tam už odsud ozveme.
1: No, my se uslyšíme, taky se uvidíme s těmi z vás, kteří se tam chystáte, a pro vás právě máme několik důležitých rad, co si vzít, co si nevzít, i třeba jaké bude počasí a proč je dobré si vzít třeba na Benátskou i plavky.
0: No, takové praktické rady na Benátskou s Impulzem, která začíná už zítra.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
5: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impuls, Petra a Renata, za chvíli rozbalíme zase Impulzovic krabičku, teď už je tam připravený Václav Neckář a jeho Miluju a maluju. A pro každého, kdo miluje skvělou muziku, tak budou následující 4 dny. Protože už je zítra, začíná Benátská s Impulzem 2026, potrvá až do neděle. Pár věcí, které byste měli vědět, pokud se vydáváte. Součástí toho areálu jsou kryté velkokapacitní restaurace, ale taky stánky, pivnice, čajovny a kavárny. Na své si přijdou nejenom masožravci, ale i vegetariáni.
1: Vegetariáni, to se tě nedovedu představit, to ne. Není tvoje asi sorta, co? Ne, jasně, všichni si přijdou na své. V celém areálu se navíc bude platit znovu bezhotovostně, to byste měli vědět, pokud pojede to poprvé, takže kartou, mobilem, hodinkami nebo zkrátka jakýmkoliv bezkontaktním zařízením to půjde. Pokud ale nic takového nemáte, trpíte jenom na hotovost, tak si budete moci na místě pořídit dobíjecí festivalovou kartu.
0: No a co si přibalit sebou, tak klidně i skládací židličku nebo skládací deštník, ty jsou povolené. Před vstupem do areálu bude navíc k dispozici úschovna zavazadel, takže si tam můžete bezpečně odložit, abyste třeba batoh nemuseli nosit celý den.
1: Jo, to se hodí, ale je pár věcí, které do areálu rozhodně nepronesete. Jejich plný seznam je na stránkách Benátské. Rozhodně to nejsou žádné skleněné nádoby, včetně lahví. Nepronesete ani plechovky nebo PET láhve. Do areálu nesmí ani psy a ostatní domácí zvířata, tak na to pozor.
0: No, jasně, hady, morčata a další tyhle ty mazly domácí nechte doma. Co si ale klidně sebou vezměte, to jsou plavky. Hlavním lákadlem, kromě muziky, bude totiž na Benátské 100 metrů dlouhá skluzavka, která by měla být nejzábavnější atrakcí letošního roku.
1: No a slibuju, že skluzavka rozhodně nezamrzne, protože to vypadá, že nám vyjde na benátské počasí. Zítra přes den má být 19 stupňů, v pátek 22 a v sobotu dokonce příjemných 26. Má být takové polojasno, takže sluníčko se bude ukazovat a hlavně myslete ale na to, že na Benátské to žije dlouho do noci i po půlnoci a to může být i poměrně chladno, i 13 stupňů, takže rozhodně se přioblíct.
0: Ať jste vybaveni, bude to krasojízda Benátská s Impulzem už od zítřka až do neděle a těšíme se na vás úplně všichni.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Puls, za chvíli banket po schodoch, sledujeme taky silnice, čerstvou nehodu máme na D1 na 19,5 km. No a problémy kvůli opravované Štěrbolské jsou třeba na D8 i D10. Doprava 007 je tady za necelé dvě minuty. My už jsme snad o Benátské řekli úplně všechno, ale co je důležité, že to bude velká porce úžasné muziky pro vás i živé muziky, kterou uslyšíte, i když tam nebudete.
1: Jasně, protože každý den vám z Benátské přineseme nějaký živý koncert. Zítra v 8 to budou No Name.

0: Milujeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Teď za vámi letí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 na 19,5 kilometru ve směru od Prahy na Brno bourala dvě osobní auta. Kolona tady už má 2 kilometry. Před Brnem potom popojíždí přerušované kolony hlavně kamionů mezi kilometry 182 a 196. Téměř 5-kilometrovou šňůru hlásí profíci z Global Assistance na silnici 52 na příjezdu do Mikulova ve směru od rakouských hranic. V Praze na Štěrbolské spojce směrem na Černý most u čerpací stanice v pravém pruhu překáží nehoda osobní auta s nákladním. Kolona se táhne přes jižní spojku a Spořilovskou až k Průhonicím. Kvůli opravované k Belské je kolona už na příjezdu do Prahy po D8 a v protisměru je kolona přes celou Novopatskou už od sjezdu z Mladoboleslavské dálnice. Dále na příjezdu do Prahy od Plzně má kolona na D5 4,5 km a pokračuje až k Ořechu na Pražský okruh. A na obchvatu Jičína směrem do Mladé Boleslavy komplikuje provoz nehoda dvou osobních aut. Jezdí se kyvadlově a kolony jsou tady v obou směrech. Další informace přidejte vy, milí dopravní agenti. Buď zavolejte 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Minuta před 17. hodinou, zítra mnozí naberou směr sever. Co se bude dít, to vám řekne Iva Horáková ve zprávách. Jsou tady za chvilku. Potom zase česká muzika, Divokej byl, Plakala. A co nás čeká venku, to ví Renča.
1: No, zítra nás bude čekat takový pocitově trošku chladnější den. Sem tam může zafoukat nebo i zapršet. Naměříme od 18 stupňů až po 25, to budou mít na jihu Moravy. Na Berácké tam bude polojasno a 19.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Haló, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Právě vychází nová Tina. Dva časopisy v jednom za stejnou cenu. Získejte letní čtení, křížovky a megabonu.

0: 19 korun. Tyna právě vychází.
1: Pavel poprvé vetoval Babišově vládě zákon. Při cestě na Benátskou s Impulzem radíme rezervu kvůli dopravě. Valentová se na Štvanici utká s Bouskovou. 17 hodin. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Petr Pavel poprvé zamítl Babišově vládě zákon. Petr Pavel totiž vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Prezidentovi se mimo jiné nelíbí, že by zákon umožnil snazší zadlužování. Novelu tak dostane k novému projednání sněmovna, která může veto hlavy státu přehlasovat. Pavel ve svém odůvodnění uvádí, že zákon podstatně mění způsob, jakým stát, tedy současná i budoucí vláda, bude hospodařit s veřejnými penězi. Reakce ministryně financí na sebe nenechala dlouho čekat. Podle Aleny Schillerové sněmovna prezidentské veto přehlasuje. Bez toho by podle ní deficit příští rok nesměl být nad 150 miliardami korun. Pro srovnání letos bude 310 miliard. Babiše prý Pavlovo veto mrzí a považuje ho za nezodpovědné. Na Benátskou s Impulzem se vyplatí vyjet dřív. Návštěvníky festivalu ve Vesci u Liberce totiž cestou můžou překvapit komplikace. Ověřil to i reportér Tomáš Kabát. Dobré odpoledne, Tomáši.
3: Pěkné odpoledne. Pokud jedete přes Prahu, tak komplikace můžou začít už tam. Velké kolony se každý den tvoří kvůli rekonstrukci Kbelské ulice, kudy se jede na libereckou dálnici. Po opuštění Prahy jsem cestou do Liberce napočítal celkem 5 zúžení, třeba kvůli rozestavěnému mostu nebo opravě svodidel. Když provoz houstne, tvoří se kolony i před Libercem, na jehož vjezdu je taky oprava. A další opravy jsou přímo i v Liberci. Pokud na Benátskou jedete autem, nezapomeňte předem myslet i na parkování. Pokud zvolíte oficiální festivalové stání za 500, je potřeba se vytisknout a vyplnit vjezdovou kartu. Tomáš Kabát, Radio Impuls, Liberec.
1: Na Českobudějovicku se zranil dobrovolný hasič. Stalo se mu to při havárii hasičské cisterny u Olešnice. Auto se při cestě k zásahu převrátilo na bok. Nehodu vyšetřuje policie.
2: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Podpora na bydlení v superdávce se změní. Od letošního října bude zřejmě stanovena podle nákladu domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitele a samoživitelky s dětmi do 15 místo do 7 let. Změny v dávce státní sociální pomoci obsahuje novela, kterou podpořil senátní ústavně právní výbor. Senát o předloze rozhodne příští týden. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. V areálu jednoho z našich nejstarších hradů jsou potřeba opravy. V goticko-renesančním paláci na Svojanově na Svitavsku se totiž objevily závažné praskliny. Kastelán hradu Pavel Haluza chce nezastřešený objekt zasanovat, jinak by hrozilo jeho zřícení.
4: Do toho zdiva zatýká a jak z poslední zimy jsou takové proměnlivé, že mrzne, pak se to rozpustí, pak to zase zmrzne. Prostě ta voda vniká do té zdi a jak to zmrzá, tak ta zeď puká. A tím, že netmí není střecha ani žádný věnec, tak jak se moderně dělá, tak to zdivo nic nedrží pohromadě.
1: Práce na paláci u hradu Svojanov začnou nejpozději v září. Příští rok bude muset kastelán řešit i přístupovou cestu. Ta prakticky nemá základy a kvůli erozi postupně mizí. Po dopolední srážce dvou tramvají v nizozemském Rotterdamu je 15 zraněných, z toho jedna vážně. Nehoda se stala na Erasmově mostu. Na záběru kolujícím po internetu je vidět, jak jedna tramvaj jedoucí z centra narazila do druhé stojící na mostě. Na dalším jsou hasiči s vybavením, kteří se z poškozeného vozu snaží na nosítka dostat cestující. Na místo podle médií přiletěl taky záchranný vrtulník. A na tenisovém turnaji na Štvanici v Praze se utkají dvě Češky, Tereza Valentová s Marií Bouskovou. Valentová totiž porazila na turnaji WTA Australanku Máju Jointovou.
5: A 4 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Ivou Horákovou. S vámi je nadále Petr Brožík.
6: A Renata Kuková, za chvíli vám řekneme, co způsobilo spodní prádlo fotbalového mistra světa Jamala.
5: Divoký byl plakala právě teď na Impulzu.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: plus 4 minuty před 17:15 v tomhle houpavém rytmu v podstatě budeme pokračovat dál, i když česky, protože další českou peckou vysílání bude Hořkosladký Valčík a Tereska Mašková. Takže za chvilku sledujeme i silnice, aktuálně uzavřená po nehodě D1 na 204. kilometru. Podrobnosti v dopravě 007 už za necelé 4 minutky. No a samozřejmě i dneska je tady se mnou celé odpoledne sportěčka Renata Kuková-Renčo. Tak co?
1: No tak já bych se ještě vrátila k mistrovství světa fotbalovému, i když se to probralo zprava zleva, ale ty dozvuky dochází vlastně i úplně z nefotbalového prostředí. A to mě docela zaujalo, protože představte si, skolabovaly webové stránky, které prodávají boxerky, tedy Trencle, německé značky 6PM. No tak Trencle, aby to pochopili všichni, že nemyslím nic spojeného s boxem. Protože největší reklamu jim udělal čerstvý mistr světa Lamine Yamal. Stačilo k tomu skutečně pár nevinných záběrů z toho nedělního finále na mistrovství světa mezi Španělskem a Argentínou. Při utkání a taky při oslavách, totiž Yamal několikrát takhle si vyhrnul dres, že oni se i do něj utírají hráči, jsou spocení, chtějí se trošku jakože osvěžit. No a spod trenýrek těch fotbalových mu vykukovaly právě tyhle ty boxerky, jo, že měl tak jako výš vytažené než ty klasické trenýrky, s kterými hrál. No a milovníci Yamala měli samozřejmě jasno, strhali ten web, vyprodali trenýrky, tady boxerky a teď firma samozřejmě co s tím, takovouhle reklamu nečekala, protože miliony lidí po celém světě se na to dívali. No a když prodáváš online, tak se to dalo očekávat, že se tohle může stát. Já jsem se dívala, opravdu jsou vyprodané, prodávají se po dvou kusech za 30 euro, což je zhruba 750 korun. Dobře, dejme tomu.
0: Já jsem si objednal taky a napsali
1: a
0: mi datum, ne, dodání v listopadu.
1: Tak to čirou ale z Číny. Ty pravé prý by měly být zhruba za 7 až 10 dní, takže takováhle reklama, to chceš, jo, a ani dokonce určitě nemá Yamal s nimi žádnou milionovou smlouvu. To je nádherný příběh.
0: Ale tak těch produktů může být spousta a hlavně i těch vtipných videí, třeba i na to finále, je doslova mrak. Já jsem dneska cestou do rádia koukal na Instagram a co nám je vyběhlo těch umělou inteligenci vytvořených videí s tím španělským gólmanem, jo, jak tam má lehátko v té bráně.
1: Griluje,
0: zalívá kytičky, jo.
1: Jak
0: kouká se
1: tam
0: na televizi.
1: Nudí. No jasně, tak hele, když na tebe ani jednou nevystřelí za 90 minut soupeř z Argentiny, tak si můžeš klidně lehnout na lehátko. Je to krásný, jo.
0: Jo, byla to krásná podívaná, no a trenky jdou teda na dračku, no, tak já nevím teda, co jsem objednal, že mi to přijde až v listopadu.
1: No něco, ale k Vánocu se budou honit.
2: Prosecco přesně v italském stylu.
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A právě teď je nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená je po nehodě dodávky s osobákem D1 na 204. kilometru ve směru od Vyškova na Brno. Z dálnice se sjíždí na exitu 204 Brno Východ. 3-kilometrovou kolonu vidíme na silnici 52 na příjezdu do Mikulova ve směru od rakouských hranic. Pojďme do hlavního města. V Praze na Štěrbolské spojce směrem na Černý most u čerpací stanice v pravém pruhu odklízejí následky dopravní nehody. Kolona se táhne přes jižní spojku a Spořilovskou až na 6. kilometr D1. Kvůli opravované Kbelské je kolona už na příjezdu do Prahy po D8 a v protisměru je kolona přes celou Novopatskou už od sjezdu z Mladoboleslavské dálnice. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do přerušované kolony na 5. kilometru a ta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. V opačném směru tady k letišti čekejte přerušovanou kolonu mezi Vestcem a Slivencem. Zapojte se taky 605 222 007, se můžete zavolat, anebo to velice v klidu můžete v pohodlně nahrát do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem. Teď Tereska Mašková a Hořko Sladký Valčík.

dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden v severních Čechách, tam, kde se dělá nejkrásnější sklo a výhledy vám pořád vezmou dech. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Impuls v půl šesté, za chvilku zase česká muzika, skupina Kryštof, Do nebe se propadám. No a i dneska byli fakt si naši radostní velvyslanci, konkrétně Martina Kroa, která se ptala dětí na jejich největší životní potěšení.
1: No a počkejte se na to, protože budete překvapení, není to Instagram nebo TikTok.
0: Nebo tablety, mobily a tak dále. Hmm? Zdá se tedy, že to snad s těmi našimi ratolestmi nebude tak zlé?
1: No, vyloženě, těším se.
0: Víc za chvilku.
2: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany Škod.
3: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
4: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Štěrně vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Tohle obchodní impuls přichystává impulzovec krabička, tam už trio Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotval, Černý pás. Za chvíli je to tady.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
2: Impuls. No, my máme radostné moderátory na Impulzu, kteří zjišťují, jak to je s vaší radostí, co vám dělá třeba radost. A naše expertka na radost Martina Kroa tentokrát vyrazila mezi děti. Tak poslouchejte, co jim dělá největší potěšení.
3: Co vám dělá v životě největší radost?
4: Mě třeba baví, když jsem někde venku s kamarádama a hrám třeba fotbal nebo něco.
5: Mě baví sportovat a hrát na violončelo.
3: Co vám dělá v životě největší radost?
6: Tak já asi sportování mě baví, běhání mě baví.
7: Mě dělá hodně velkou radost čtení knih. A já mám ráda Harryho Pottera a teď končím tu první díl, ale v angličtině.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: poslat další česká muzika, co nevidět. Michal David a jeho Perpetuum Mobile. Vysledujeme i silnice, stále zůstává uzavřená po nehodě dodávky s osobákem D1 na 204. kilometru ve směru od Vyškova. Doprava 007 je tady už za 2,5 minuty. No a zítra ráno se ohlásí zase impulzově a taky nějaké peníze budou připraveny pro někoho.
1: Jasně, můžete vyhrát minimálně 10 000 korun, pokud ale, když vám naše impulzovice rodinka zavolá, řeknete správné heslo. Halo, tady impulzovi, což Petr, kterému dnes ráno volali, neřekl, takže měl velkou smůlu. Tak buďte ve střehu vy ostatní, kteří jste přihlášeni do naší hry.
0: Počkej, jsi říkal, že Petr neřekl heslo, mě nikdo nevolal.
1: Nevolal?
0: Ne.
1: Takže si neřekl heslo, tak je to správně, když nikdo nevolal.
0: Tak zítra zase čeká 10 000 u impulzových www.impuls.cz. Tam se můžete registrovat, jde to i v naší žluté mobilní aplikaci nebo prostřednictvím prémiové SMSky na čísle 906 11 09. A když máme ty prázdniny a léto, tak máme i letní bonus. Když tady budete mít v kapse 10 000, tak můžete i zariskovat. Jestli posloucháte naše české prázdniny, můžete výhru zdvojnásobit. Dostanete bonusovou otázku vždycky z toho regionu, kde jsme, což jsou tento týden severní Čechy. No a když to správně odpovíte, dostanete další 10 000 k tomu, takže 20 000. Z toho už je pěkná dovolená, ale může se stát, že to neodpovíte správně a v tom případě nedostanete vůbec nic.
1: Takže musíte dobře přemýšlet, jestli je to, jak je to, já to, si to nikdy nepamatuju s tím vrabcem na střeše, v hrsti a tak.
0: Lepší vrabec v hrsti, než hůl pro střešení.
1: No, tak přesně tak, takže no. Takhle musíte přemýšlet, ale v prvé řadě, když vám zavolají, halo, tady impulzově říct.
0: A přejeme vám toho vrabčáka na zítřek.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď opět nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává po nehodě dodávky s osobním autem D1 na 204. kilometru ve směru od Vyškova na Brno. A už je tu kolona, do které se dojíždí na 210. kilometru. Ve směru od Prahy do Brna popojíždí přerušovaná kolona převážně kamionů mezi kilometry 182 a 196. Dále dvoukilometrová kolona popojíždí před Mikulovem ve směru od Vídně. A taky se zbrzdíte na silnici z Pelhřimova na Humpolec mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. Pojďme do hlavního města. V Praze na Štěrbolské spojce směrem na Černý most u čerpací stanice v pravém pruhu odklízejí následky dopravní nehody. Kolona se teď táhne přes jižní spojku a Spořilovskou až na 6. kilometr D1. A na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do přerušované kolony na 6. kilometru a ta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. Tak v klidu, v pohodě, ideálně s úsměvem a s impulzem zapojte se taky do dopravy. Buď volejte 605 222 007 nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace, která je v provozu neustále 24 hodin 7 dní v týdnu a doufám, že už ji máte všichni ve svém mobilním telefonu. Šťastnou cestu s impulzem.
2: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.
1: No a dneska od nás všechno, loučí se Petr s Renatou a přichází Vláďa Jaroš.
3: Ahoj, Vláďo.
4: Ahoj, ono to vypadá, že sám, ale já budu mít takové večerní vysílání ve dvou, se mnou vysílá Tomáš Kabát za prvé po 18. hodině se přímo z areálu Benátské s Impulzem a po 19. hodině ještě Tomáš dokončí české prázdniny na severu Čech, takže to všechno zvládáme tohleto.
3: Tak to je hezký, já k tomu navážu, protože nám Ondra, náš posluchač, poslal zrovna z webkamery z Vesce u Liberce právě obrázek, jak se to tam všechno staví a vypadá to, že pódia stojí za mě, aspoň to tak
4: jo,
3: vypadá.
4: Jo, to jedno už je vytažené, to druhé ještě ne, ale na to je čas, že jo, stále tam už se dají montovat světla, co já vidím, tam ještě ne. No každopádně jsem chtěl říct, že ono to je vlastně sportovní areál, že tam se standardně jezdí na kole, na skateu, dá se tam běhat a tak. Teď to bude chvilku zakázané, 3 dny.
3: Ale je to krásné,
1: maximálně
3: to vidím.
1: Přebíhání mezi stagemi.
4: Jo, jo, takový sport dovolujeme.
3: Jo, ale všechno je vidět na stránkách Benátské s Impulzem. Já teď tady studuju právě, kde co je, vidím tady i stromy, takže bude i stín, když by bylo hodně slunce.
4: Ty jsi úplně poctivá,
3: jsem
4: ale úplně hrozně
3: jasně,
4: moc.
3: Tady i 100 metrová, tady vidím tu
4: skluzavku.
3: Jo, tak to bude
4: tam
3: krásný.
4: Namaluj ty 3 paňáčky, tam budeme všichni my 3, ty tam sklouzneme. Postav nás do fronty, prosím tě.
3: Tak jo, beru si plavky, kluci, mám růžový, co vy?
4: Já taky samozřejmě.
1: Já mám modrý.
3: Tak jo, takže nás tam poznáte. A kdybychom neměli náhodou na své plavky, budeme mít na sobě trička Impulzu, takže nás
4: ano,
3: poznáte.
4: Růžová nebo žlutá, jo. Jasno.
3: Těšíme se.
4: Petra ještě do té růžové ukecáme.
1: Máte na to asi 20 hodin, tak dobře. Se snad se povede.
4: Tak to půjde.
1: Dobrá, tedy my vlastně dneska naposledy tady odsud, protože do klasického pevného studia Impulzu se vrátíme v pondělí před 15. hodinou. Zítra se přihlásíme v 16 hodin přímo z našeho mobilního studia.
4: Ano, to už Benátské. To už si nás každý bude moct sáhnout, tak taky doporučujeme.
3: No, jo, budeme tam jak v zoologické, takže přijďte, těšíme se na vás.
4: Ahoj.
1: Expozice Impulzáků.

0: A 2 minuty necelé bude 18. hodina. Čekají nás nejnovější zprávy. Lenka za chvíli dorazí do studia a budeme dál řešit kritický stav ženy Češky, která je teď hospitalizovaná v Chorvatsku po zásahu bleskem. Víc ve zprávách. Za pár málo chvil díváme se taky na počasí na zítřejší. Dneska už se to rapidně a dramaticky měnit nebude. Bude většinou oblačnost s místními, většinou slabými přehánkami na horách. Na severu a severozápadě četnějšími. V jeho západní polovině Čech zůstane bez srážek. Nejnižší teploty v noci 14 až 10 stupňů, přes den potom budou teploty okolo 22.
1: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
2: Právě vychází nová Tina. 2 časopisy v jednom za stejnou cenu. Získejte letní čtení, křížovky a mega bonus. 32 stran báječných receptů na ty nejlepší nakládané okurky. Také vám poradíme, jak v horku ulevit unaveným nohám, nebo které květiny odpuzují hmyz. To vše jen za 19 korun. Tina právě vychází.
3: Prezident využil možnost vetovat zákon. Češka v Chorvatsku zasažená bleskem je v kritickém stavu. Na východ Spojených států udeřila tornáda. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Prezident vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Petr Pavel to oznámil ve vyjádření zveřejněném na webu Pražského hradu. Hlava státu využila svou pravomoc vrátit zákon parlamentu poprvé od nástupu vlády Andreje Babiše. Vetovaná novela upravuje sestavování veřejných rozpočtů. Podle prezidenta zákon podstatně mění způsob, jakým stát bude hospodařit s veřejnými penězi.
5: V praxi to znamená, že vláda získá větší prostor pro financování výdajů prostřednictvím dluhu. Stát by si tak na některé výdaje mohl půjčovat bez jakéhokoliv finančního limitu, přitom už teď náš dluh roste tempem, které dlouhodobě neufinancujeme.
3: Premiér Andrej Babiš označil Pavlovo rozhodnutí za nezodpovědné. Zákon má podle něho mimo jiné umožnit investice do obrany nebo infrastruktury.
6: My samozřejmě uděláme všechno proto, aby jsme tohle nezodpovědné veto, nepromyšlené veto, aktivistické veto prohlasovali.
3: Poslanci by mohli mít zákon znovu na stole po parlamentních prázdninách, které skončí na konci srpna. Češka hospitalizovaná v Chorvatsku po zásahu bleskem zůstává v kritickém stavu. Ženu zasáhl živel na pláži na chorvatském ostrově Krk. O zdravotním stavu ženy řekl serveru Blesk.cz vedoucí konzulárního oddělení českého velvyslanectví v Chorvatsku. Ten ocenil rychlý zásah chorvatských záchranářů i plavčíka, který byl poblíž a okamžitě začal ženě poskytovat první pomoc. Ministerstvo zahraničí o události informovalo včera. Uvedlo, že žena je v nemocnici a že další informace nebude poskytovat s ohledem na ochranu soukromí a osobních údajů. Středočeský krajský soud dnes potrestal pokus o vraždu sekyrou. Michalu Aubrechtovi uložil 15-letý trest vězení. 37-letý muž podle obžaloby napadl partnera své bývalé přítelkyně. Ženě nejprve zabitím jejího přítele vyhrožoval a nástroj si vzal sebou do jejího domu. Muž napadení přežil, skončil ale s vážným zraněním ruky. Aubrecht vinu u hlavního líčení odmítl. Partnera své bývalé přítelkyně podle své výpovědi zabít nechtěl. Jeho advokátka se proti verdiktu na místě odvolala. Východ Spojených států zasáhla série ničivých bouří a tornád. Živel postupoval od státu Kentucky až po New Jersey. Zanechal za sebou rozsáhlé škody na infrastruktuře. Kolabovala letecká i pozemní doprava.
7: Silné bouře způsobily na východním pobřeží USA masivní chaos. Kvůli nepřízně počasí museli úřady zrušit nebo zpozdit přes 2000 leteckých spojů v New Yorku, Filadelfii či Washingtonu. Cestující v New Yorku museli trávit noc odletových halách terminálů. Nedostali se totiž ani do hotelu. Stát západní Virginie vyhlásil kvůli katastrofálním bleskovým povodním stav nouze. Okolí New Jersey zasáhla minimálně 3 tornáda. Bouřková fronta se nyní přesouvá dále na jih směrem k severní a jižní Karolíně. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Když se podíváte na webkameru areálu Vesec, tam už všechno pomalu roste, jedno pódium stojí, druhé se už začíná vytahovat. My se spojíme s naším Tomášem Kabátem, který je na místě. Uděláme to za 35 minut.
8: Rádio Impuls. Radost ze života.
0: Byla jenom taková lehká ochutnávka. Tomáš Kabát vidí mnohem víc než webkamera, tak nám všechno poví, jak se chystá Benácká s Impulzem, teď Marek Ztracený.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu přímý přenos z Benátské s Impulzem a Michal Hrůza s kapelou Hrůzy. Začínáme v 5:30 odpoledne. Michal Hrůza a Živák na rádiu.

0: parádní hudební záležitost, propojení Evy Farné, kapely Miraj. Vzpomeneš si, doufáme, že uslyšíme i na koncertě kapely Miraj, když jsme zažili na Jablečném Edenu Evy. Za chviličku Buty František, to bude už klasika, žijeme českou muzikou a taky nás čeká Barbara Streisandová, její písnička, kterou u nás přespívala Helena Vondráčková. Takhle vám budeme hrát úžasně za chvíli na Impulzu, ale veselo není moc na D1, tam máme uzavřenou dálnici kvůli nehodě a podrobnosti vám dodáme za necelé 3 minuty.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobrý večer, jsou tady nejrychlejší dopravní informace, a to z celého Česka. Uzavřená zůstává po nehodě dodávky s osobním autem D1 na 204. kilometru ve směru od Vyškova na Brno. Vytvořila se tam kolona, do které se dojíždí na 210. kilometru. Ve směru od Prahy do Brna popojíždí přerušovaná kolona převážně kamionů mezi 182. a 196. V Praze na Štěrboholské spojce potom směrem na Černý most u čerpací stanice se podařilo porouchané auto odstranit a dlouhá kolona, která sahá až na D1 k průhonicím, se bude pozvolna rozjíždět. A na Pražském okruhu ve směru k D1, tady se zdržíte mezi 23. a 19. kilometrem. Jak to jede u vás? Hlaste se nám přes žlutou mobilní aplikaci nebo 605 222 007. Šťastnou cestu, teď zpomalte. Vyplatí se to i pro váš relax, ale taky myslíme na silnicích. Jeďte opatrně, za chvíli buty a František.

0: Možná už jste to zapomněli, ale pamatujete si, že tenhle John Lennon zazněl ve filmu Kdo pak to mluví? No prostě to bylo parádní. Musíte si připomenout, pokud chcete ty emoce 90. i 80. let, my vám je snažíme se tady hudebně přenést přes náš vysílač a to budeme dělat i za chviličku, třeba bude Adiemus nebo Katapulti v Impulzavic krabičce a co pak naše hra Halo tady Impulzavi, to je současně i výherní heslo, které chceme slyšet také o prázdninách. Pokračujeme v tom a pozor, právě o prázdninách během léta pro vás máme i bonus. Kdo bude chtít zariskovat po tom, co řeknete Halo tady Impulzovi, máte 10 000, to je základní částka, ale v létě můžete navýšit právě v rámci našich českých prázdnin. Ty velmi dobře poslouchejte, protože díky nim si můžete v naší hře svoji výhru zdvojnásobit, tudíž to může být až za 20 000 korun. Hra Halo tady Impulzovi pokračuje i v létě, čekáme na vaše přihlášky www.impuls.cz.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Víte, proč se párečku říká páreček? Protože neobsahuje žádný maso, ale jen pár éček.
3: Dokým se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
4: Sex spray přebije i Alzheimer.
3: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
4: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Radio Impuls, teď nás čeká Impulzovic krabička a pak už dojde ke spojení s naším reportérem Tomášem Kabátem. Ten je v areálu, kde se bude už zítra konat Benátská s Impulzem. Za chvíli se dozvíte, jak to všechno v areálu vzniká. Propojení s Tomášem už za 4 minuty, teď katapulti v Impulzovic krabičce.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Impulzovic krabička se skupinou Katapult někdy příště. A to někdy příště může také znamenat po roce, že už zítra.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Ano, v rámci českých prázdnin, tak se teď přepojíme do běžeckého areálu Vesec v Liberci. Ten se totiž mění ve festivalový park. Už zítra tam začíná Benátka s Impulzem, třídenní akce, která přivítá například legendu, skupinu Roxette, Činasky, Lucii, No Name nebo Miraj. A na místě už máme s předstihem nedočkavého reportéra Tomáše Kabáta, který nám všem zahřívá místo. Tome, ahoj, ahoj.
2: Libereckým areálem Vesec zní zvuky stavby. Roste dohromady 5 pohoří. Ještě se rozdávají také poslední organizační pokyny.
3: Bude jasně
4: nějaký ten správce.
3: Tak,
4: tak,
5: a tam aspoň musí
6: ráno upravíme.
2: Potřeba je každá volná ruka.
7: Jak dlouho to stavíte?
8: Teďko asi nějak 5 hodin, no.
2: Například řidič vysokozdvižného vozíku se tady téměř nezastaví.
7: Co tak různě vozíte?
9: No, tak patky, většinou ploty.
7: Jak dlouho pracujete tady?
9: 6., 7. rok asi.
7: A tento týden?
9: Teď už od pátku. V sobotu jsme začínali, no, plus minus.
7: Baví vás to?
9: Určitě, protože jinak bych tady nebyl.
2: Potkávám třeba skupinku mladíků, kteří tady tvoří provizorní gumovou cestu pro přijíždějící auta, aby se z této příjezdové cesty nestala bahenní lázeň.
10: Stavili jsme tady gumy jako pro výjezd z areálu, pro kapely a návštěvníky. Teď to tady snažíme se jako dostavit.
7: To se zabíjí kladivem?
11: No, dá se zapasovává. Občas to sedne, občas to nesedne, a když to nesedne, tak se to flákne kladivem nebo se před
12: Autem,
10: jsme tady jako skvělá parta lidí hlavně. Jako bavíme se mezi sebou, jsme jako kamarádi. Práce jako není až tak náročná, ale jsme jako práce jako na festivalu jako u hudby. Je to vlastně dobrý.
2: Kdo byl na Benátské s Impulzem loni, bude letos překvapený. Podoba areálu je totiž pozměněná. Z libereckého Vesce Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: Všude dobře, u nás nejlíp.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme s Martinou Podleskou, Global Assistance. Martino, dobrý večer.
2: Ahoj Vláďo, hezký večer. D1 je stále uzavřená před Brnem na 204. kilometru směrem od Vyškova po střetu dodávky a osobního auta. Kolona je od 213. kilometru. Ve směru od Prahy čekejte silný provoz před Brnem od Popůvek. Na trase z Brna na Uherské Hradiště budete kvůli omezení popojíždět u Křižanovic a u Zlechova. V Praze na Barandovském mostě směrem na Smíchov v koloně před Mrázovkou překáží nehoda osobního auta s nákladním. Zdržíte se od krče. Z Global Assistance Martina.
1: Ještě dopravní nehoda Šumpersko, naši agenti.
3: V Mohelnici na Kruháči je nehoda kamionu s osobným autem. Bude se to obcházet do protisměru cez Kruháč, takže počítajte s velkým zdržením.
1: I za tohle slovenské hlášení děkujeme, paráda, zdravíme na silnice, jeďte opatrně s úsměvem. A informujte nás, když něco potkáte přes žlutou mobilní aplikaci. Hezký večer.

0: 19. hodina se blíží, naladili jste si Radio Impuls, hezký večer. Děčínská policie má plné ruce práce, podrobnosti od Lenky za chvíli ve zprávách, dozvíte se všechno potřebné, díváme se na čtvrteční počasí, čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, nejvyšší teploty okolo 22 stupňů, jich Moravy bude mít 25 a na horách 11 stupňů, Šumava maximálně 15.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Policie v Děčíně pátrá po nebezpečném muži. První etapa rekonstrukce k Belské ulici v Praze končí. Opava posílí parkovací kapacity. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Děčínská policie hledá ozbrojeného muže. 29-letý Jakub Mudrák má u sebe nůž a pro svoje okolí je nebezpečný. Naposledy ho viděli v děčínské městské části Letná v ulici U Tvrze. Policie žádá o pomoc veřejnost. Hledaný muž má na sobě šedé kraťasy, černé triko a černou mikinu. Ze zveřejněné fotografie je patrné, že má vysoké čelo a tmavé oči i vlasy. Pokud máte jakékoliv informace o jeho pohybu, obraťte se na tísňovou linku 158. Policie na síti X apeluje, aby se hledaného lidé v žádném případě nepokoušeli zadržet sami. První etapa rekonstrukce k Belské ulici v Praze je u konce. Od zítřejšího podvečera se řidiči projedou už po opraveném úseku ve směru k dálnici D8. Stavbaři se následně přesunou na další část frekventované Tepny. Rádio Impuls o tom informuje Patrik Pašek z technické správy komunikací.
4: Po třech týdnech intenzivních prací máme hotovou první polovinu rekonstrukce k Belské ulici. Ve čtvrtek od 18 hodin začneme s postupným převedením dopravy na nově opravenou část a hned v pátek ráno startují stavbaři práce na druhé polovině ve směru do Hloubětína.
3: Doprava bude stále řešená v takzvaném režimu tunel, takže budou zavřené sjezdy i nájezdy mezi křížením s Novopatskou a Libereckou i Cínoveckou ulicí. Kompletní dokončení je plánované na 15. srpna.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
3: Město Opava zvýší ve svém centru počet parkovacích míst. Zároveň se sjednotí platební systém a fungování jednotlivých parkovacích zón bude přehlednější. Všechno začne platit v srpnu.
5: Úpravy se týkají 5 ulic. Matiční, Beethovenová, Sady Svobody, Masarykova třída a Masařská. Některé ulice se promění v jednosměrky a na dalších, které už jednosměrné jsou, se doplní parkovací pruhy. Díky těmto úpravám přibude v centru Opavy přibližně 40 parkovacích míst. Snahou města bylo, aby vznikla bez velkých stavebních zásahů. Chystají se ale i úpravy dalších lokalit, kde by po zpevnění ploch mohlo vzniknout na parkování další 70 míst. Eva Panošová, Rádio Impuls, Opava.
3: V ODS končí Filip Dvořák. Předsedovi místní organizace strany v Praze 1 dnes výkonná rada ODS ukončila členství. Potvrdila také, že ODS v Praze 1 i přes dřívější rozhodnutí oblastní rady postaví v první městské části kandidátku v podzimních komunálních volbách. Spor vznikl poté, co se celostátní vedení strany kvůli jeho dřívějším kauzám postavilo proti Dvořákově kandidatuře na starostu Prahy 1.
0: Naše prázdninové vysílání pokračuje. Lomnice nad Popelkou, další místo v severních Čechách, které navštívil náš Tomáš Kabát. Spojíme se s ním za 35 minut a navštívíme místo, kde se vyrábí lokální pečivo Mňam.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden v severních Čechách, tam, kde se dělá nejkrásnější sklo a výhledy vám pořád vezmou dech. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Hezký večer, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává po nehodě dodávky s osobním autem D1, 204. kilometr ve směru od Vyškova na Brno. Do Kolony se dojíždí už na 212. D55, 30. kilometr u Otrokovic ve směru na Přerov. Tady došlo k nehodě dvou osobních aut. Doprava tam zpomaluje. Na trase z Českých Budějovic do Českého Krumlova tady na silnici 39 u Chlumce blokuje provoz nehoda tří osobních aut a ještě jedna kolona z Prahy volá agent Filip. Filipe,
2: prosím, jestli je to možné, nejezděte přes národní třídu v Praze. 100 metrů jedu půl hodiny.
1: Zkuste to tam nejezdit, Filipe, vy to zvládněte. Zdravíme všechny do kolon, pevné nervy a dál nás informujte přes žlutou mobilní aplikaci. Šťastnou cestu.

0: posloucháte Radio Impuls. Vy to velmi dobře víte, že vám přenášíme velmi často nějaké živáky se čtyřmi Ačky. No a tento víkend, vlastně i před víkendem to bude, jeden přenos za druhým. Vezmeme vás na Benátskou s Impulzem, pokud nemůžete do libereckého areálu Vesec, tak se na vás v našem vysílání bude těšit kapela No Name. Přeneseme jejich právě živák se samotné Benátské, stejně jako Davida Kolera nebo Michala Hrůzy, tak poslouchejte Radio Impuls, zažijte Benátskou společně s námi. Jestli třeba bohužel musíte být v práci.
1: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Hezký večer, naladili jste se rádio Český impuls, ne, České prázdniny prožíváme právě teď.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Ale pořád jsme doma, České prázdniny a prázdninové vysílání. Teď míříme přímo za jedním z našich posluchačů, když slyšel, že jsme tento týden v severních Čechách, pozval nás na návštěvu, a to v Lomnici nad Popelkou, totiž je tam lokální pečivo a s tím tam vyrazil náš reportér Tomáš Kabát, proto využil této příležitosti, našel si čas v nabitém programu spojeným s Benátskou s Impulzem prostor pro tenhle malý výlet. Tomáši, dobrý večer.
2: Já vás zdravím, já jsem si z Liberce odskočil asi necelou hodinku cesty do Lomnice nad Popelkou, je tady totiž cukrářská výroba, kde tvoří i regionální produkty. Vedle mě už stojí Luboš Turek, majitel. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co je specifické pro toto místo?
3: Hlavně výroba lomnických sucharů, které jsou hodně známí, ale potom z těch pečivářských věcí, hlavně bednáře a kulatky, což je vlastně naše rodinná receptura, kterou jsme zde začali již před těma 35 lety péci.
2: Pro nás, co nejsme zdejší, pojďte prozradit, co je v tom pečivu.
3: Je to ruční výroba samozřejmě, to znamená kynuté těsto, bednáře mají svoji náplň, dělali se v základu s tvarohovou náplní, makovou náplní, povidlovou náplní. Postupně jsme pak k tomu přidali vlastně další náplně, mák, tvaroh s borůvkami, tvaroh s višní a tak dále. A pak jsou to kulatky, což je vlastně spletený, vypadá to jako preclík, ale je to z měkkého opět kynutého těsta a jak ty bednáře, tak ty kulatky jsou sypané drobenkou.
2: Jakým způsobem se tvoří ty suchary?
3: Suchary jsou ruční výroba. Suchary se začaly vyrábět tady v Lomnici nad Popelkou už někde před rokem 1800. Vyrábějí se tak, že se upeče jakýsi váleček, zase je to z kynutého těsta, má to svoji přesnou recepturu, proto ty suchary nesou taky chráněné označení, kterou udělila Evropská unie a můžou být vyráběny jenom v Lomnici a nejbližším okolí. Upečená šiška nebo váleček se musí potom nechat uzrát, musí se druhý den nakrájet na ty patřičné plátky, znova se to vezme do ruky, musí se to obalit v cukru, s tím cukrem to jde znova do pece, znova se musí zasušit a pak se teprve můžou balit.
2: Luboš Turek nám představil svou cukrářskou výrobu, díky za rozhovor, nashledanou.
3: Děkuju moc taky a naslyšenou.
2: A z Lomnice nad Popelkou se loučí i Tomáš Kabát.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Vanastové věci za chvíli tady u nás, to musíte slyšet, bednu od Visky, budeme žít českou muzikou. Teď pro vás vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská připravená. Martino, jak to vypadá teď po celé republice? Ahoj.
2: Ahoj Vláďo, hezký večer. D1 je stále uzavřená před Brnem na 204. kilometru směrem od Vyškova po střetu dodávky a osobního auta. Kolona je od 213. kilometru a v ní navíc ještě na 211. kilometru došlo ke střetu dvou kamionů s osobním autem. Na trase z Českých Budějovic do Českého Krumlova u Chlomce blokuje provoz nehoda 3 osobních aut, projíždí se jedním pruhem a doprava tam zpomaluje. Z Global Assistance Martina.
1: Jak to vidíte vy, co pak je před vámi? Dobré zprávy, i ty horší, všechno vítáme kdykoliv přes žlutou mobilní aplikaci z Impulzu. Velké pozdravy a přejeme šťastnou cestu.
3: Kolona na D1, radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Bude 8 hodin za chvíli, jenom česká, slovenská muzika do rána, jak to máte rádi, jak jste zvyklí několik desítek let, takhle s námi tady na Impulzu. Za malý moment dorazí taky Lenka na nejnovější zprávy a my jsme o tom informovali už v dopravě, nehoda na D1 nám právě zavřela tuhle dálnici, v podrobnosti, co se tam stalo ve zprávách v 8 hodin. Díváme se ještě na počasí, jak to bude vypadat zítra na start Benátské s Impulzem. Čekáme proměnlivou zpočátku převážně velkou oblačnost, nejvyšší teploty okolo 22, na jihu Moravy tam bude 25, i z jižní Moravy přijeďte do Liberce.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem. 7 pecek pro vaše milionové kolegy. Celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
2: Jsem na jednom z ostrovů antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné, fantastické ledovce.
1: A radost ze života.
3: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
4: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
1: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Na rádiu Impuls.
5: Při nehodě na D1 se zranilo 5 lidí. Hlídka v Děčíně dopadla nebezpečného muže. Stát se chystá na dronové hrozby. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
5: Po nehodě na D1 u Brna je 5 zraněných, z toho 2 jsou zranění vážně. Osobní auto se srazilo s dodávkou na 204. kilometru dálnice směrem do Brna. Mluvčí policie a záchranářů to řekli agentuře ČTK. Dálnice byla neprůjezdná zhruba 3 hodiny a osobní auta místo nehody objížděla přes Rohlenku, kde sjížděla z dálnice. Zatím není jasné, jak k nehodě došlo. Policisté zatím u řidičů vyloučili alkohol. Ozbrojeného muže se v Děčíně podařilo dopadnout. Hledaného zadržela hlídka, která ho umístí do policejní cely. Policie na síti X ujistila, že už nikomu nehrozí nebezpečí. Po 29-letém muži policisté pátrali v podvečer, u sebe měl nůž. S pátráním po nebezpečném muži pomáhala i veřejnost. Policie jí poděkovala za spolupráci. Stát se obává dronové hrozby. V bezletových oblastech kolem kritické infrastruktury se totiž pohybují nežádoucí miniletouny čím dál častěji. Ministerstvo vnitra tak chce zjednodušit zásahy policistům.
6: Dronaři čím dál víc porušují omezení, která jsou daná veřejně dostupnými mapami. Ty určují, kam se letat smí a kde je to zakázané. Ministr vnitra Lubomír Metnar Radio Impuls přiblížil, že na ně chystá bič.
7: To oprávnění de facto nebylo řešeno. A ty hrozby, a když si to jenom vezmete, jsou poměrně velké.
6: Drony se totiž čím dál častěji ukazují poblíž letišť, jaderných elektráren, skladů paliv nebo energetických rozvoden. Ministr dopravy Ivan Bednárik tak chce, aby mohli proti bezpilotním letounům jednodušeji zasahovat policisté.
8: Doposud muselo dojít k vyhodnocování, jestli přichází bezprostřední ohrození majetku nebo zdraví. Teď i potenciální špionáž nebo něco podobného může policista na místě vyhodnotit a zasahovat proti bezpilotnímu systému.
6: Pravomoci chce vláda rozšířit i bezpečnostním agenturám, které hlídají budovy a objekty spadající do kritické infrastruktury. Na nových pravidlech ale kabinet zatím pracuje. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
5: Karlovarští památkáři zahajují sbírku na zvony. Mají být v zámeckém kostele Nejsvětější Trojice ve Valči. Ty původní úřady během světových válek zabavili a nechali rozstavit pro vojenské účely.
9: Zámecká zvonice je prázdná přes 80 let. Větší zvon byl zabaven v roce 1916 během první světové války. Menší potkal stejný osud roku 1942. Nové zvony, pokud se podaří vybrat skoro 1,5 milionu, jim mají být podobné. Do sbírky pro Valeč se může zapojit každý. Památkáři přitom chtějí, aby se jména významných dárců objevila na plášti nových zvonů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
5: Ve filmařském světě je na spadnutí obří obchod. Evropská komise schválila převzetí americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery konkurenčním Paramount Skydance. Celkově má jít o obchod v přepočtu za víc než 2 biliony korun. Komise o tom informuje v tiskové zprávě. Souhlas unijní exekutivy je nicméně podmíněný splněním řady podmínek. Ty mají podle Bruselu zabránit narušení hospodářské soutěže, hlavně na trhu distribuce filmů v evropském hospodářském prostoru.
1: Radio radost ze života.

se zem. Kde cesta, necesta, tady je má nevěsta, nerovná se jí žádná z princezen.

Dnes už viem, že iný ťa získal. A to zrážem na kolenách.

0: Vinohradská s Impulzem naživo. Až k vám domů.
1: Alebo áno.
0: Ve čtvrtek 8 to rozjedou No Name.
1: Raz príde čas. Ja vím, že sa dočká.
0: V pátek v 6 David Koller. Sobota v 16:30 živák Michala Hrůzy.
1: Někde si najdu malej byt a tam si budu jen tak žít.
0: Benácká s Impulzem od čtvrtka do soboty. Mobilní studio, hosté a hlavně kompletní koncerty interpretů do posledního tónu. Na rádiu Impuls. Rádio Impuls je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Hasiči dnes odpoledne evakuovali 193 lidí z budovy ministerstva vnitra. Na pražské Letné proběhla evakuace poté, co byl nahlášený zápach kouře v suterénu. Zdrojem kouře bylo zahoření listí a klacíků od nedopalku cigarety. Mluvčí pražských hasičů to řekla agentuře ČTK. Ta později informovala, že zásah skončil. Na místě bylo podle informací ČTK několik hasičských vozů a také vůz zdravotnické záchranky. Hasiči po nahlášení kouře prováděli průzkum budovy. Událost se obešla bez zranění. Česká obchodní inspekce v letošním prvním čtvrtletí zabavila přes 2400 padělků. Jejich hodnota v cenách originálu byla zhruba 5 milionů korun. To je méně než ve stejném období loňského roku. Většinu zabaveného zboží tvořil podle mluvčího ČOIKY Františka Kotrby textil a hračky.
3: Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví. Z toho celkového počtu zajištěných výrobků převažují v objemu ochrany známek značky jako Adidas, Tommy Hilfiger, Nike, ale i Rubikova kostka nebo Pokémon Wizard.
2: Inspekce za první tři měsíce udělala 99 kontrol zaměřených především na nabízení, prodej a skladování výrobků. Zaměřila se právě na porušování práva duševního vlastnictví. Polední menu se pro mnohé Slováky stává problémem. Do měsíčního rozpočtu se jim nevejde. Vyjde totiž v přepočtu na 250 až 300 korun a to Bratislava není nejdražší.
4: Dnes je minimum stravného stanovené na 170 korun, pričom väčšina zamestnancov dostáva práve tento minimálny príspevok. Za takúto sumu sa nikde na Slovensku nedá naobedovať. Priemerné ceny obedov sú vyššie a najdrahšie v Nitrianskom a Košickom kraji. V lacnejších reštauráciách atakujú hranicu 250 korun. Ak by Slovák takto obedoval každý pracovný deň, mesačne by minul zhruba 5,5 tisíc korún. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
2: Při požáru v peruánské metropoli Limě zahynulo nejméně 10 lidí. Z toho 5 bylo nezletilých. Policie zahájila vyšetřování události. Podle agentury Reuters požár vypukl v jednom rodinném domě. Agentura AFP píše hned o dvou zničených domech. Podle médií mohl požár způsobit útok vyděračů, kteří vyhrožovali místní půjčovně elektrických motocyklů. Lotyšská armáda zasáhla proti běžencům. Slzný plyn a výstražnou střelbu použila proti migrantům, kteří se pokoušeli vstoupit do pobaltské země z Běloruska. S odkazem na oznámení armády to píše agentura Reuters. Lotyšsko spolu s Polskem a Litvou viní Bělorusko a jeho spojence Rusko s organizováním migračních toků z Blízkého východu a Afriky. Mají za to, že se tak snaží destabilizovat země na východním křídle NATO. Rusko i Bělorusko to popírají. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na většinu území dorazí přehánky. Výjimečně se mohou objevit i bouřky. Večer bude od jihozápadu srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Naměříme maximálně kolem 20 stupňů, na jihu Moravy bude až 25. Ze zprávy to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

všichni, co ti chybí, jsou. Když někdo přejde přes trať, tak ho zase potkáme.

0: Dobrá muzika, ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Prezident vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Petr Pavel to oznámil ve vyjádření zveřejněném na webu Pražského hradu. Hlava státu využila svou pravomoc vrátit zákon parlamentu poprvé od nástupu vlády Andreje Babiše. Vetovaná novela upravuje sestavování veřejných rozpočtů. Podle prezidenta zákon podstatně mění způsob, jakým stát bude hospodařit s veřejnými penězi.
2: V praxi to znamená, že vláda získá větší prostor pro financování výdajů prostřednictvím dluhu. Stát by si tak na některé výdaje mohl půjčovat bez jakéhokoliv finančního limitu, přitom už teď náš dluh roste tempem, které dlouhodobě neufinancujeme.
1: Premiér Andrej Babiš označil Pavlovo rozhodnutí za nezodpovědné. Zákon má podle něho mimo jiné umožnit investice do obrany nebo infrastruktury.
3: My samozřejmě uděláme všechno pro to, aby jsme tohle nezodpovědné veto, nepromyšlené veto, aktivistické veto prohlasovali.
1: Poslanci by mohli mít zákon znovu na stole po parlamentních prázdninách, které skončí na konci srpna. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže si musí dát reparát. Znovu bude muset vyměřit pokutu, kterou v roce 2024 potrestal Ministerstvo pro místní rozvoj za zadání zakázky na digitalizaci stavebního řízení mimo tendr. Původně milionovou pokutu zrušil Krajský soud v Brně na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z letošního května. Vyplývá to z rozhodnutí dostupného na úřední desce soudu. Digitalizace stavebního řízení působí stavebníkům i úředníkům problémy od spuštění před 2 lety. Na základě toho tehdejší premiér Petr Fiala odvolal ministra Ivana Bartoše a to vyústilo v odchod Pirátů z vlády.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Na Pelhřimovsku se mění jízdní řády. Od 2. srpna budou podle těch nových jezdit linkové autobusy. Zajišťovat je bude dopravce ČSAD autobusy České Budějovice, který od kraje dostal zakázku na 10 let. Budou zavedené nové spoje. Autobusy za rok najezdí skoro o 1,5 km víc než dosud. Kraj to dnes uvedl na webu. Jinde na Vysočině už nově vybraní autobusoví dopravci jezdí od minulého roku. Na Pelhřimovsku skončila smlouva s původním dopravcem v červnu. Kraj se musel postarat o překlenutí července. Italští hasiči na Sicílii stále bojují s desítkami lesních požárů. Podle agentury AFP plameny na italském ostrově přiživovaly teploty přes 40 stupňů a také poryvy větru. Evakuovat se muselo kolem 100 obyvatel a 22 pacientů kliniky v centrální části ostrova, kde už několik dní řádí požár i přes nasazení letadel s vodou. Situace se zatím obešla bez obětí na životech. Nejlepším fotbalistou minulé prvoligové sezóny se stal Lukáš Provod. Slávistický záložník získal nejvíc hlasů od trenérů, novinářů a kapitánů jednotlivých mužstev. Ceny se rozdávaly během slavnostního večera Ligové fotbalové asociace. Nejvíc jich putuje mezi slávisty do pražského Edenu.
4: Kromě ceny pro nejlepšího hráče sezóny získal další prvenství Lukáš Provod v anketě o nejlepšího záložníka. Trenérem sezóny se stal Jindřich Trpišovský, nejlepším obráncem Štěpán Chaloupek a útočníkem Tomáš Chorý. Dvě ceny získali královéhradečtí fotbalisté, nejlepší brankář sezóny Adam Zadražil a osobnost ligy Vladimír Darida. Objevem sezóny se stal reprezentant Bosny a Hercegoviny, liberecký záložník Ermin Mahmič a cenu pro nejlepšího cizince získal spartianský záložník a kapitán Lukáš Harastlín. Standa Sigmund, Radio Impuls.
1: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost a postupně se na většině území objeví i přehánky. Výjimečně se přidají bouřky. Naměříme kolem 20 stupňů, na jihu Moravy bude až 25. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, sednu na břeh řeky

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

růžem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem, budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: peníze za to, že zvednete telefon? Na Impulzu žádný problém.
1: Haló, tady Impulzovi.
0: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Lidé ve Zlíně mohou zase větrat podle chuti. Hasiči odpoledne téměř po dvou týdnech prací vyhlásili likvidaci rozsáhlého požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Současně s tím skončilo právě i doporučení hasičů, aby lidé v okolí nevětrali, když se objeví kouř. Mluvčí krajských hasičů řekla o likvidaci požáru agentuře ČTK. Objekt začal hořet ve čtvrtek 9. července ráno a ještě ten samý den se na dvou místech zřítil. Bezprostřední okolí zůstává uzavřené. Torzo je staticky narušené. Majitel objektu zatím nemá oficiální informaci o tom, kdy dojde k předání. První etapa rekonstrukce Kbelské ulice v Praze je u konce. Od zítřejšího podvečera se řidiči projedou už po opraveném úseku ve směru k dálnici D8. Stavbaři se následně přesunou na další část frekventované Tepny. Rádio Impuls o tom informuje Patrik Pašek z technické správy komunikací.
3: Po třech týdnech intenzivních prací máme hotovou první polovinu rekonstrukce Kbelské ulice. Ve čtvrtek od 18 hodin začneme s postupným převedením dopravy na nově opravenou část a hned v pátek ráno startují stavbaři práce na druhé polovině ve směru do Hloubětína.
2: Doprava bude stále řešená v takzvaném režimu tunel, takže budou zavřené sjezdy i nájezdy mezi křížením s Novopatskou a Libereckou i Cínoveckou ulicí. Kompletní dokončení je plánované na 15. srpna. Východ Spojených států zasáhla série ničivých bouří a tornád. Živel postupoval od státu Kentucky až po New Jersey a zanechal za sebou rozsáhlé škody na infrastruktuře. Kolabovala letecká i pozemní doprava.
4: Silné bouře způsobily na východním pobřeží USA masivní chaos. Kvůli nepřízni počasí museli úřady zrušit nebo zpozdit přes 2000 leteckých spojů v New Yorku, Filadelfii či Washingtonu. Cestující v New Yorku museli trávit noc v odletových halách terminálů. Nedostali se totiž ani do hotelu. Stát západní Virginie vyhlásil kvůli katastrofálním bleskovým povodním stav nouze. Okolí New Jersey zasáhla minimálně 3 tornáda. Bouřková fronta se nyní přesouvá dále na jih směrem k severní a jižní Karolíně. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
2: Muž v Kalifornii potřeboval nebývale obrovskou dávku protijedu. Dvakrát ho uštkl chřestýš. K záchraně života mu lékaři museli postupně podat celkem 54 dávek protijedu. Podle serveru novinky.cz zasáhlo jedno kousnutí žílu. Kvůli tomu jed rychle pronikl přímo do krevního oběhu a situace pacienta se stala o to naléhavější. Na hada muž šlápl na zahradě svých rodičů. Louvre dává zapomenout na ostudnou loupež. Apollonovu galerii v pařížském muzeu dnes po loupeži z minulého října poprvé otevřeli veřejnosti. Z tohoto výstavního sálu pachatelé odcizili klenoty v přepočtené hodnotě přes 2 miliardy korun. Dodnes se lup nepodařilo najít. Sbírky a další drahé šperky, které v Apollonově galerii dříve vystavovaly, ale muzeum z prostor odstranilo. Podle galerie se totiž vrací ke svému původnímu ceremoniálnímu účelu ze 17. století. Návštěvníci si tak teď mohou na cestě ke slavnému obrazu Monalíza znovu prohlédnout tento majestátní sál s pozlacenými stropy a freskami. Neuvidí ale žádné klenoty ani prázdné vitríny. Dřívější exponáty se přemístí do jiných částí muzea. České tenistky jsou v Praze jako ryby ve vodě. Do čtvrtfinále turnaje WTA na Štvanici dnes postoupily Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková. Bousková a Valentová nastoupí v dalším kole proti sobě navzájem. Šalkovou čeká také český duel, narazí buď na Barboru Krejčíkovou nebo Lucii Havlíčkovou. Zítřkem nás provede proměnlivá oblačnost, na většinu území dorazí přehánky, ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty čekáme mezi 18 a 22 stupni, na jihu Moravy bude až 25. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Prezident vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Podle Petra Pavla předloha ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí hlavy státu označil za nezodpovědné. Vládní koalice se podle něj chystá veto přehlasovat. Na to potřebuje nejméně 101 poslanců. Připomenu, že ve 200členné komoře má převahu 108 hlasů. Pravomoc vrátit zákon sněmovně využil Pavel poprvé od nástupu Babišova kabinetu. Prezident v odůvodnění uvedl, že zákon podstatně mění způsob, jakým stát bude hospodařit s veřejnými penězi. Byl by podle něj ohrožením dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Zároveň by oslabil kontrolu veřejných peněz ze strany sněmovny ve prospěch vlády. Tragédii pražské záchranky prověřuje policie. Zdravotníkům v hlavním městě spadla z nosítek pacientka z domova pro seniory. Později žena zemřela. Policisté v případu nikoho neobvinili. S odkazem na vyjádření policie i záchranky to uvedl server Seznam zprávy. Incident také prověřuje přímo záchranná služba. Stát se obává dronové hrozby. V bezletových oblastech kolem kritické infrastruktury se totiž pohybují nežádoucí miniletouny čím dál častěji. Ministerstvo vnitra tak chce zjednodušit zásahy policistům.
3: Dronaři čím dál víc porušují omezení, která jsou daná veřejně dostupnými mapami. Ty určují, kam se letat smí a kde je to zakázané. Ministr vnitra Lubomír Metnar Radio Impuls přiblížil, že na ně chystá bič.
4: To oprávnění de facto nebylo řešeno. A ty hrozby, a když si to jenom vezmete, jsou poměrně velké.
3: Drony se totiž čím dál častěji ukazují poblíž letišť, jaderných elektráren, skladů paliv nebo energetických rozvoden. Ministr dopravy Ivan Bednárik tak chce, aby mohli proti bezpilotním letounům jednodušeji zasahovat policisté.
5: Doposud muselo dojít k vyhodnocování, jestli přichází bezprostřední ohrození majetku nebo zdraví. Teď i potenciální špionáž nebo něco podobného může policista na místě vyhodnotit a zasahovat proti bezpilotnímu systému.
3: Pravomoci chce vláda rozšířit i bezpečnostním agenturám, které hlídají budovy a objekty spadající do kritické infrastruktury. Na nových pravidlech ale kabinet zatím pracuje. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
0: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
2: Město Opava zvýší ve svém centru počet parkovacích míst. Zároveň se sjednotí platební systém a fungování jednotlivých parkovacích zón bude přehlednější. Všechno začne platit v srpnu.
6: Úpravy se týkají pěti ulic. Matiční, Beethovenová, Sady Svobody, Masarykova třída a Masařská. Některé ulice se promění v jednosměrky a na dalších, které už jednosměrné jsou, se doplní parkovací pruhy. Díky těmto úpravám přibude v centru Opavy přibližně 40 parkovacích míst. Snahou města bylo, aby vznikla bez velkých stavebních zásahů. Chystají se ale i úpravy dalších lokalit, kde by po zpevnění ploch mohlo vzniknout na parkování dalších 70 míst. Eva Panošová, Rádio Impuls, Opava.
2: Španělsko je na nohou kvůli lesnímu požáru v okolí Madridu. Vypukl včera odpoledne a bezpečnostní složky kvůli němu už v madridském regionu evakuovaly několik obcí. V další obci podle agentury AFP vyzvali občany, aby až do odvolání neopouštěli své domovy. Požár v oblasti také omezuje cestování autem. Úřady vyzvali obyvatele v okolí, aby při cestování byli vysoce opatrní, protože kouř výrazně snižuje viditelnost. Mraky budou dnes většinou přehánkové, výjimečně i bouřkové. Večer má od jihozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Naměříme do 22 stupňů, na jihu Moravy může být až 25. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: pouštím tvou píchu.
1: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
2: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
1: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls je 1 hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Policie po zásahu v budově pražského magistrátu obvinila 6 lidí a 2 firmy. Ve Škodově paláci zasahovala v úterý. Obviněné policie viní z více trestných činů, mimo jiné ze zneužití pravomoci úřední osoby, přijímání úplatků nebo praní špinavých peněz. Podle kriminalistů působili obvinění jako organizovaná zločinecká skupina s jasně definovanou strukturou a rozdělenými rolemi. Mluvčí dozorujícího městského státního zastupitelství v Praze to řekl agentuře ČT. Seznam zprávy napsali, že policisté zajistili majetek ředitele magistrátního odboru pozemních komunikací a drah Aleše Krejči, jeho bratra a partnerky. Podle dřívějších informací médií se policie zajímá právě o činnost Krejčova odboru, a to v souvislosti s projektovými dokumentacemi. Už dnes to vypukne. Běžecký areál Vesec v Liberci odpoledne ožije hudebním festivalem Benátská s Impulzem. Už včera se z místa hlásil živě náš reportér Tomáš Kabát. Ode dneška budeme z dějiště festivalu vysílat i s naším mobilním studiem a hudbou nabitou atmosféru vám přeneseme díky vybraným koncertům, které v příštích dnech uslyšíte přímo v našem vysílání. Na bezpečnost hudebního festivalu Benátská s Impulzem budou ode dneška až do neděle dohlížet desítky policistů, včetně kriminalistů a psovodů se psy. Na webu policie o tom včera informovala krajská policejní mluvčí. Organizátoři očekávají 1000 návštěvníků z Česka i zahraničí. Na loňský ročník se sjelo přes 40 tisíc lidí. Policie zaměstnávají výhružné dopisy zaslané na Hrad. Do kanceláře prezidenta republiky jich za poslední měsíce dorazilo hned několik. Z toho byly některé adresované přímo hlavě státu Petru Pavlovi. Policejní mluvčí zpravodajskému serveru iDnes.cz řekl, že k jednomu případu došlo v únoru, k dalšímu v červnu. Dopisy obsahují výhrůžky, vulgarizmy i urážky. Prezident Petr Pavel čelil nebezpečnému vyhrožování už i v minulosti. Česká obchodní inspekce v letošním prvním čtvrtletí zabavila přes 2400 padělků. Jejich hodnota v cenách originálu byla zhruba 5 milionů korun. To je méně než ve stejném období loňského roku. Většinu zabaveného zboží tvořil podle mluvčího ČOIKY Františka Kotrby textil a hračky.
4: Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví. Z toho celkového počtu zajištěných výrobků převažují v objemu ochrany známek značky jako Adidas, Tommy Hilfiger, Nike, ale i Rubikova kostka nebo Pokémon Wizard.
3: Inspekce za první 3 měsíce udělala 99 kontrol zaměřených především na nabízení, prodej a skladování výrobků. Zaměřila se právě na porušování práva duševního vlastnictví. Nejlepším fotbalistou minulé prvoligové sezóny se stal Lukáš Provod. Slavistický záložník získal nejvíc hlasů od trenérů, novinářů a kapitánů jednotlivých mužstev. Ceny se rozdávaly během slavnostního večera Ligové fotbalové asociace. Nejvíc jich putuje mezi slavisty do pražského Edenu.
5: Kromě ceny pro nejlepšího hráče sezóny získal další prvenství Lukáš Provod v anketě o nejlepšího záložníka. Trenérem sezóny se stal Jindřich Trpišovský, nejlepším obráncem Štěpán Chaloupek a útočníkem Tomáš Chorý. 2 ceny získali královéhradečtí fotbalisté, nejlepší brankář sezóny Adam Zadražil a osobnost ligy Vladimír Darida. Objevem sezóny se stal reprezentant Bosny a Hercegoviny, liberecký záložník Ermin Mahmič a cenu pro nejlepšího cizince získal spartianský záložník a kapitán Lukáš Harastlín. Standa Sigmund, Radio Impuls.
3: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, na většinu území dorazí přehánky. Výjimečně se mohou objevit i bouřky, večer bude od jihozápadu srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Naměříme maximálně kolem 20 stupňů, na jihu Moravy bude až 25. Zprávy končí, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlání, ať prej se neptám, a jdu rychle.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Až do rána, česky a slovensky.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Prezident vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Podle Petra Pavla předloha ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí hlavy státu označil za nezodpovědné. Vládní koalice se podle něj chystá veto přehlasovat. Na to potřebuje nejméně 101 poslanců. Připomenu, že ve 200členné komoře má převahu 108 hlasů. Pravomoc vrátit zákon sněmovně využil Pavel poprvé od nástupu Babišova kabinetu. Prezident v odůvodnění uvedl, že zákon podstatně mění způsob, jakým stát bude hospodařit s veřejnými penězi. Byl by podle něj ohrožením dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Zároveň by oslabil kontrolu veřejných peněz ze strany sněmovny ve prospěch vlády. Tragédii pražské záchranky prověřuje policie. Zdravotníkům v hlavním městě spadla z nosítek pacientka z domova pro seniory. Později žena zemřela. Policisté v případu nikoho neobvinili. S odkazem na vyjádření policie i záchranky to uvedl server Seznam zprávy. Incident také prověřuje přímo záchranná služba. Stát se obává dronové hrozby. V bezletových oblastech kolem kritické infrastruktury se totiž pohybují nežádoucí miniletouny čím dál častěji. Ministerstvo vnitra tak chce zjednodušit zásahy policistům.
2: Dronaři čím dál víc porušují omezení, která jsou daná veřejně dostupnými mapami. Ty určují, kam se letat smí a kde je to zakázané. Ministr vnitra Lubomír Metnar Radio Impuls přiblížil, že na ně chystá bič.
3: To oprávnění de facto nebylo řešeno. A ty hrozby, a když si to jenom vezmete, jsou poměrně velké.
2: Drony se totiž čím dál častěji ukazují poblíž letišť, jaderných elektráren, skladů paliv nebo energetických rozvoden. Ministr dopravy Ivan Bednárik tak chce, aby mohli proti bezpilotním letounům jednodušeji zasahovat policisté.
4: Doposud muselo dojít k vyhodnocování, jestli přichází bezprostřední ohrození majetku nebo zdraví. Teď i potenciální špionář nebo něco podobného může policista na místě vyhodnotit a zasahovat proti bezpilotnímu systému.
2: Pravomoci chce vláda rozšířit i bezpečnostním agenturám, které hlídají budovy a objekty spadající do kritické